Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítě Trovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k 80. pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

čtyřek do schodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

zabalený mlhou spím. Rád tě potěším, dámo z duší otela,

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci. Bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi, anebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

píseň jen tak ze známosti. Dokola a kolem v jednom procesí.

Nové Žalmanovo album A to máš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Halková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

Jediné, co mě hřeje, je oheň ve tvé náruči, pod kůží tiše praská.

potkat, to hezké hezky prožít, nikdy nevyhasnout, když nám to poručí. Jediné, co mi schází, jít znovu skotskou krajinou, v dešti se mlhou brudit, když nad hladinou orel zakřičí.

0: Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z osmdesátkového alba Žalmanova Spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou Vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, Na rozcestí, Znovu zrození, Jsem zmačkaný, Dobrovzdání, Kam odchází světe, Byl to hezký den, Pomalý šípy, Stovky domovů, Konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.
1: U ohně dělíme

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Album Žalmanova spolu a to máš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Havík přidal dobro, lapsteel nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Odcházíš, světe, starý dobrý světe, pěšky na vlak a jdi domů, tam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smete.

Nevím, co z nového alba Žalmanova Spolu zůstaneme s lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízal a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Mysleme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

třeba to umře. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova Spolu a Tomáš Porád něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domů.

hřeje prázdno v těle, prodlouží den a třeba někde u vína. Pohladím svět očima, slunce si pro nás přijelo. Měl jsem stovky

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám
2: ano,
1: všem.
2: Já
1: a
2: posílám taky na dálku, ano, Kateřině. Kateřina Macháčková. A zdraví.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru, aby si rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo, nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach? No nic, takže instalatéra, a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. A... čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjďo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak vy se, jak si předpokládáte tady. Já jsem vlastně milosvaný, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl jste se umejt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, aby se mi lezel špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsně.
2: Co se vám tam zakutálelo?
4: No tak, takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček, ne, sekáček. Ne, já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Aha, tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit. Koukejte, já mám tady v brašničce na... Ježíš, já tady, milost paní, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný, ne, já opravdu na mou duši, já jsem instalatér. Milost paní, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milost paní, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte. Kapne vám kohoutek, vidíte to, kikiriki kohoutek, jo, kap, no, podívejte se, milospane, už ho mám, hledajte, Francouzák, já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, je, podívejte se, nekape, milospane, kohoutek, nekape, v pořádku, dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo!
2: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: Jak jsem si opravila? No minule jsem si opravila tady pohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravila.
0: Ale výjezd si naúčtovala si.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel. Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce, jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý v telefonní čísle, tak jsem se snažila někoho, nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ne, ještě to, se mi bude...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české
0: tohoto
1: kotlině,
0: času.
1: Ano, české kotlině,
0: ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No. Mm-hmm.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. A asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Díky Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, ano. Dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec
4: zvítězil
3: Pepík Náhlovský.
4: Náhlovský.
3: No jo, ošátka zdraví. O hosty tedy Karla Šípa v Všechno party, tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak. Jako
8: má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano. Já často slyším, a diváci určitě taky, takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš, až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
9: tak
8: rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost. To přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já až akorát ty průdušky občas mě vymou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma. Hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže když někdo, hypochondr je nemocný.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Chudí řadě sedějí bohatlíci, pozor.
8: Ano.
9: Chudí na sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním stavu.
9: Já v podstatě jako vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc těžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
8: Ano.
9: Vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemocen nebo některý věci, jo. Když se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, si krásně, a sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. A já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým měsíci pojďte, já slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Já se tam malu umlátím a mě píská průduška.
8: Ano.
9: Za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakém programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem. Hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm a já v té tmě se tam šdu, do vody už mě měl hlásit, že najvýště to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam takto neslyším, připrav se, já jo, v tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko.

0: teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl. No.
1: Celkem 40, jo, ano, celkem 40.
0: Celkem 40. Ten Novotný říká, nyní přichází vizuální komik Josef Alois Nahalovský, hurá, lidi, hurá, a já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jakoby něco jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalipovat 39 dírek, není žádná legrace.
1: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
0: Nakonec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, kde mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty jsi tu byl
1: zavý. Slipy taky proděravělý.
0: No to jasně, tak to jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
1: Jak to?
0: Tak jsem je použil jako síťku na motýl.
2: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká krmelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový krmelec?
3: Já nemám, nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám, nemám, nemám.
2: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
3: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
2: Vy musíte dát budíka. Si,
3: ano, berou po hodině ty prášky. A já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
2: A neberete teď, to na klouby?
3: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidujou proti sobě.
2: Ano,
3: jo.
2: A já to udám jako takhle do hrsti
3: a jo. No.
2: A děj se vůle boží.
3: A děj se vůle boží.
2: No.
3: No pomůže nebo nepomůže?
2: Prý jak jich více jak 5, tak problém radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
3: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako používání, jako kombinace léku.
2: Jak?
3: Říkala,
2: vy?
3: Tady
2: to za to, že ano, doktor, ne?
3: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Já jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
2: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
3: tak
2: co ne.
3: Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. Zkoušení a jo. Že to nepomáhá. Jo.
2: Jo.
3: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
2: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
3: Ano, humor. Takže smích, legrace.
2: Ano, proto
3: a humor
2: jsme
3: jáda.
2: Tady. Ano, my jsme taková pirulka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem, nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně ano. Přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se vozí.
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak ano. To tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak tak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás, tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Naslyšenou.
1: Kdo další volá a je s námi tedy v éteru v této chvíli? Dobrý den přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževská, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuju.
4: A přeju hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám taky, Patriku.
3: Mějte ano, vám taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapomenutelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil, ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuju za to, mějte
3: děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdolnej, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlavského, ať to slyším, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: zdraví.
1: Děkujeme
3: pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlavského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte,
8: no,
7: paní tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátku, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. A škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu.
7: Ale ne? Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohleto?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
7: To je projímadlo.
8: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby
8: no.
7: Bylo veselo, jako,
8: jasně,
7: jo?
8: No, no.
7: Ty jsi vyzbrojený, no, jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíš
8: něco. Tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsem co nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, tohle jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasadit.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No?
7: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
7: Tak nějaká je blbej fort. No, skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty. Tohle ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já tam budu muset umřít, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit a teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
8: Ty budeš doktor, jako jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: Čekárně, jo.
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle.
3: Jako ano, ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový
1: a teď
3: napůl pracovní.
1: Nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli,
1: už
3: je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo, takhle
3: už jsme měli schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, staré doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný. No, ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba. Jo.
1: Jo.
3: Poznámky na těhle jako
1: herecké. Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejné zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou. Tak já nevím, jestli 6. ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. No ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím to
3: bude. To bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina ano. Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Jinský se tam zastaví dvakrát na tou show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá Food Festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let, budete moci i lecos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká, kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo
5: ano.
3: Ne.
6: Nechci být příliš osobní, a co takové problémy s policií? Mýváte někdy třeba, zastavila vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky jsem potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, a musel jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli takhle...
6: Přespultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No tak když jsme výjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej to dneska bude špatné a vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko a mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí a když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Že jo? No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta. Mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že? Protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo? Z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a on na to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáh, já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřino, taky nějakou takovou zkušenost s policií? Ne.
5: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterém jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. Já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete. Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
5: No.
3: 731 800 900 volejte, Kateřino.
5: A předpověď po časí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase.
1: Díky. Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovat. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci Poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam.
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco. Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli no. To je dobrý nebo blbý?
6: No, tak já ne, jestli země...
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... já uvidím, jestli mě ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádkování jedna. Aby šetřil papírem a bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. Pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu, ano. Že jo.
5: Na večírcích jste si
6: no, no, no.
5: A tak, ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, že jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavřel, aby to všechno nevypadlo. A já, když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se ho ptal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože, přijde.
5: Ano.
6: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
0: Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem v Humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
3: ano.
1: Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sněmovna přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Z bývalého koupaliště zůstala prázdná plocha. Orlová na ní staví nový odpočinkový areál. Autobusy v Havířově dál nebudou zajíždět na zastávku v Podlesí. Bude zataženo, místy zaprší a naměříme kolem 20 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Poslanci se dnes vrátí k projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Debatu včera po 11 hodinách přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky a poslancům ji vrátil. Dnes bude podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD pravděpodobně zařazené hlasování na pevný čas.
2: Předpokládám, že budeme kolem tak 13:30 hlasovat, a tím bychom tedy to veto prezidenta přehlasovali a potřebujeme, aby jsme mohli sestavit státní rozpočet, protože už čekají na to, že budou zajištěné důchody, budou zajištěná podpora zdravotně postižených. Stavby nemůžeme zastavit, rozhodně nechceme rozpočtové provizorium.
0: Příští rok v červnu chce Orlová otevřít nový volnočasový areál, který vzniká na místě bývalého koupaliště. Staveniště už převzala firma a po loňské demolici zchátralých objektů je celá plocha připravená na výstavbu, která vyjde na zhruba 60 milionů korun. Upřesnila Alena Kasanová z radnice.
3: Budou tady fontány, budou tady vlastně bulderové stěny, bude tady vlastně přirozené zatrávnění, pak budou pitka pro chodce a vlastně primárně cyklostezka. Ten areál nebude oplocený, bude volně přístupný.
0: Dopravce Transdev Slezsko prodlužuje uzavírku zastávky Podlesí zdravotní středisko v Havířově. Důvodem je havarijní stav povrchu silnice, část komunikace se propadla. Zvětšil se tak rozsah nezbytných oprav. Na zastávce standardně zastavuje 6 linek autobusů a nemá náhradní stanoviště. Výluka má podle dopravce skončit v sobotu 29. srpna. V jeskyni na Špičáku nedaleko Supíkovic na Jesenicku se dnes naposledy konají prázdninové prohlídky se svítilnami. První začíná mimořádně o 11:30 dopoledne. Pokračuje vedoucí jeskyně Andrea Švubová.
4: Ty děti oceňují zejména to, že se vlastně mohou vžít do role těch dobrodruhů, těch objevitelů jeskyně, kteří skutečně v té době, kdysi dávno před stovkami let, neměli žádné elektrické osvětlení, objevovali jeskyně třeba jenom sloučemi, chodili tam se svíčkami a je to pro ně vlastně pro ty děti velice dobrodružné. Sport.
0: České volejbalistky zvítězily na evropském šampionátu v Brně nad Ukrajinou 3-1. Už po předposledním utkání základní skupiny tak mají Češky jistý postup do osmifinále, ve kterém se v Brně utkají s některým z týmů ze skupiny hrané ve Švédsku. Základní skupinu evropského šampionátu uzavřou české volejbalistky zítřejším soubojem s Bulharkami. Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a postupně se částečně protrhá oblačnost. Nejvyšší teploty je 18 až 22 stupňů, na horách naměříte mezi 13 a 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody. Pokud se dostanete do dopravních potíží, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je středa 26. srpna roku 2026, máme 4 minuty po 5 a začalo Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. O vysílání od této chvíle až do 9. hodiny dopolední se budou starat Tereza Hájková a Petr Soukup. Přejeme příjemný den.

0: Preventivní vyšetření prsu u žen stálo Havířovskou nemocnici od ledna už 4 miliony korun. Nemá totiž smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které mají v Moravskoslezském kraji největší počet klientů. Mammoscreening tak platí z vlastní kapsy. Podrobněji k tématu v reportáži my vám ji nabídneme krátce před 17:30. Teď pro vás máme ale kalendárium, čili souhrn historických událostí spjatých právě s dnešním datem 26. srpna.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kereščaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kereščaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy Neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Dnes po ránu máme na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, místy drobný déšť. Pojďme k teplotám. Český Těšín teď necelých 14 stupňů Celsia, v Opavě je o 1 stupeň nižší teplota. Prognóza na dnešek říká, že bude většinou pod mrakem. Lokálně můžeme čekat občasný déšť anebo přehánky. Odpoledne a večer by pak srážky měly ustávat a bude se protrhávat i oblačnost. Teploty 18 až 22 stupňů v nížinách, na horách namíříte do 17. Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na 4 miliony korun letos se přišel mamografický screening krajskou nemocnici v Havířově. Přestože má potřebný statut od státu, ženám tam prevenci neplatí největší pojišťovny. Nemocnice vyšetření hradí ze svého, přitom má sama problémy. Jen letos tam zdravotníci zkontrolovali prsa kvůli včasnému záchytu rakoviny 3000 žen.
1: Touto deskou, tím tlakem se pomalinku přitlačí, udělá se obrázek, pak se žena postaví z boku.
2: Vedoucí laborantka radiologie Marcela Tomanová mi ukazuje, jak mamograf funguje. Nemocnice přístroj zprovoznila v únoru 2023 a od letošního ledna má od ministerstva zdravotnictví statut mamografického screeningového centra, upřesňuje mluvčí nemocnice Sylvie Skotnicová.
3: My máme zatím podepsány smlouvy s OZP zdravotní pojišťovnou, se zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda a s vojenskou zdravotní pojišťovnou. Se zdravotními pojišťovnami s větším podílem pojištěnců v našem regionu bohužel zatím nemáme uzavřeny smlouvy.
2: Nemocnice se opakovaně snaží jednat například s VZP. Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové je ale pracovišť mamoscreeningu v regionu dostatek.
4: V Moravskoslezském kraji je mamografický screening zajištěn prostřednictvím 9 smluvních screeningových center. Současná kapacita i územní dostupnost těchto pracovišť je dostatečná. Z pohledu místní dostupnosti jsou obyvatelům Havířovska k dispozici screeningová centra v Ostravě, Karviné a Frýdku Místku. 6 center se nachází v dojezdové vzdálenosti do 20 minut, konkrétně 4 centra v Ostravě, 1 ve Frýdku Místku a 1 v Karviné.
2: Ze stejného důvodu nepodepsala na mamoscreening smlouvu s nemocnicí ani RBP. Podle ministerstva zdravotnictví ale udělení statutu screeningového centra neznamená automaticky nárok na smlouvu s pojišťovnou a stát do těchto jednání nevstupuje. Zřizovatel nemocnice Moravskoslezský kraj s provozem mamocentra souhlasí. Nemocnice přitom letos přidal na provoz 200 milionů korun, aby neskončila ve ztrátě. Zavířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Krátké zprávy a s nimi Tereza Hájková.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. Po jednání pracovní skupiny, která řeší bezpečnost na fotbale, to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Přibýt by mezi trestné činy mohlo taky zahalování obličejů na stadionech. Změny jsou součástí novely zákona o podpoře sportu, kterou chce koalice předložit v září. Celkem 20 nových parcel vyroste ve městě Albrechticích na Bruntálsku. Město je postaví v oblasti kolem ulice Polní. Stavba parcel už má platné stavební povolení, včetně veřejného osvětlení, nových cest i inženýrských sítí. Radnice musí začít s pracemi nejpozději do 2 let, uvedla starostka Jana Murová z Hnutí ANO. Do centrální evidence psů zatím své mazlíčky zaregistrovalo zhruba 145 tisíc lidí. K 19. srpnu to potvrdila veterinární komora. Zápisy do registru dělají veterináři hlavně při očkování proti vzteklině. Majitelé psů musí do evidence zvíře zanést do 3 let, jinak jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Povinné je to od července tohoto roku. 12 ulic v Havířově získá přes prázdniny nový asfalt. Radnice zaplatí za 25 tisíc metrů čtverečních nového asfaltu zhruba 10 milionů korun. Silničáři aktuálně pokládají nový asfalt na Petřvaldské a Okružní ulici. Přípravy už začaly taky na dalších 5 ulicích. Zemřela americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Na sociálních sítích o tom informovala její rodina. Partnová byla držitelkou několika cen Grammy a jednou z nejúspěšnějších country zpěvaček historie. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a postupně se částečně protrhá oblačnost. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Až do soboty je v Třinci uzavřená ulice Lidická, a to v úseku od křižovatky s ulicí Frýdeckou po okružní křižovatku s u obchodního domu Lidl. Dělníci tam pokládají nový asfalt, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Informace o našem dnešním dopoledním programu tady budou hned po nahrávkách od Janka Ledeckého a Vabyho Daňka. Pěkné ráno.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Rodine 40 minut mám pro vás a pozvánku k poslechu našeho dnešního dopoledního vysílání. Našimi hosty po 11. hodině budou manželé Lenka a Milan Svojanovští. Svůj život věnují už řadu let lidem s handicapem. Založili společenství Vstaň a choď. Pomáhají se záněním prostředků anebo pomůcek, které handicapovaní potřebují. A dělají tak třeba na pravidelných festivalech, které pořádají. Budou o tom vyprávět Kateřině Huberové a samozřejmě i vám, pokud budete poslouchat 10 minut po 11. hodině. Teď ještě Paul Young a hned poté budeme telefonovat ostravským meteorologům. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Je tady telefonát s ostravskými meteorology. My jsme dnes zastihli Václava Smolku. Pěkné ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Jak to tedy aktuálně vypadá na severní Moravě a ve Slezsku?
2: Tak v kraji máme většinou zataženo až oblačno, ojediněle se také přidávají přeháníky, teploty jsou nejčastěji od 14 do 11 stupňů a vítr je většinou slabý, severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Před námi je středa, 26. srpnový den, co máme čekat?
2: Taky nadále bude hodně oblačnosti, lokálně také s občasným deštěm nebo přeháníkami. Odpoledne a večer bude srážek postupně ubývat a částečně se může protrhávat oblačnost. Maximální teploty budou od 17 do 21 stupňů, na horách kolem 15 stupňů Celsia a vítr bude mírný severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí přijde pak následně v noci na čtvrtek a co zítra?
2: V noci očekáváme většinou oblačno, ale během noci se bude oblačnost protrhávat a k ránu se výjimečně také budou vytvářet mlhy. Minimální teploty budou od 13 do 9 stupňů, v údolích to může být i kolem 7 stupňů a vítr bude slabý, severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra už by mělo být slunečno a tepleji než dnes, očekáváme totiž jasno až polojasno s maximálními teplotami v intervalu od 23 do 27 stupňů, na horách kolem 18 stupňů a vítr bude slabý, během dne přechodně místy mírný, severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy informace o počasí, které pro nás měl Václav Smolka. Díky za to a hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: I dnes odpoledne nabídneme pořad Alex a host. U mikrofonu bude fotograf Robert Vano. Uslyšíte třeba o tom, jestli si dokázal představit, že se ve své práci dostane tak daleko, že bude fotit světové známé osobnosti.
1: Já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti. Ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe.
0: Připomenu, že celý rozhovor s Robertem Vanem si můžete poslechnout pár minut po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Odbory projednají vládní návrh na změnu platových tabulek. Považují ho za revoluční. Havířovská nemocnice provádí mamografický screening bez smlouvy z VZP. Rožnovské koupaliště letos navštívilo 25 000 lidí, to je výrazně více než v loňské sezóně. Bude oblačno až zataženo, místy zaprší a teploty do 21 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Odboráři dnes projednají možné změny v platových tabulkách. Reformu odměňování ve veřejné sféře jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Odbory po změně systému volaly dlouhodobě. Vládní návrh je podle nich revoluční. Kabinet by chtěl úpravy zavést už od nového roku. Jedna z hlavních změn se týká nejnižších tarifů, popisuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda a osobní platky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoliv jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
1: Minimální mzda, a tedy i nejnižší tarif, mají příští rok dosáhnout na 24 900 korun. Podle nejnižšího tarifu stát vyplácí třeba úředníky, pracovníky v kultuře a nebo třeba nepedagogy. O úpravách má vláda znovu jednat v pondělí, kdy bude řešit i státní rozpočet. Havířovská nemocnice nemá na mamografický screening smlouvu s VZP. Preventivní vyšetření prsu hradí převážně z vlastního rozpočtu. Od začátku roku stálo mamocentrum nemocnici přes 4 miliony korun, přestože má statut screeningového centra. Podle největších pojišťoven je ale v regionu péče dostatečná a funguje dalších 9 center. Jednání pokračují, říká mluvčí nemocnice Silvie Skotnicová.
4: My máme zatím podepsány smlouvy s OZP zdravotní pojišťovnou, se zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda a s vojenskou zdravotní pojišťovnou. Se zdravotními pojišťovnami s větším podílem pojištěnců v našem regionu bohužel zatím nemáme uzavřeny smlouvy. V současné době plánujeme opakovaná jednání s těmito pojišťovnami, chceme jim nabídnout vlastně mamografickou péči pro jejich pojištěnce.
1: Soud se dnes bude znovu zabývat sporem mezi hnutím SPD a ministerstvem vnitra kvůli zprávě o extremismu za druhou půlku roku 2022. SPD vadí, že ho na ně rezort zařadil. Žalobu podalo hnutí i kvůli zprávám za další roky. Soudy zatím pravomocně rozhodly o zprávě za rok 2020 a dali za pravdu SPD. Dnešní jednání pokračuje poté, co ho před měsícem soudce odročil. Ministerstvo má teď doplnit, proč vyhodnotilo aktivity a vyjádření SPD za předsudečně nenávistné. Letní koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm má za sebou úspěšnou sezonu. Navštívilo ho 25 000 lidí, to je výrazně více než loni. Proč letos lidé vyhledávali koupaliště v takovém počtu, vysvětluje jeho vedoucí Lukáš Vojvodík.
5: Velké množství koupacích dnů, vysoká teplota a velké množství návštěvníků a s tím související i malé množství srážek, takže byl velký zájem o schlazení se, o zábavu na koupališti a celkově trávení času u vody. A je to téměř o 5 000 návštěvníků více prozatím v letošním roce než minulý rok.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a postupně se částečně protrhá oblačnost. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor aktuálně na Karvinsku, na silnici 475 u Stonavy leží sražená srna. Jiné dopravní problémy teď hlášené nejsou. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tereza Hájková a Petr Soukup máme na starosti dnešní středeční 26. srpnové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. A my v něm právě teď pár minut po šesté pogratulujeme všem Luďkům. Mají totiž dnes svůj svátek. Jedná se o křestní jméno, které může mít dva různé kořeny. Teorie o slovanském původu se opírá o jména Ludomír anebo Ludoslav. A jiná varianta pak uvádí německý původ, který vychází ze jména Ludvík, což znamená slavný válečník nebo proslavený bojem. Milí Luďkové, klidně si vyberte, co je vašemu srdci bližší. Každopádně vám po frekvencích Českého rozhlasu Ostrava přejeme hezký sváteční den.

0: Zpíval nám Michal David, vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, je 6 hodin 12 minut. Orlová se loučí s koupalištěm, které už roky nefunguje. Město ho mění na sportovně rekreační areál plný zeleně. Část místních ale chtěla koupaliště zachovat. Radnice tvrdí, že jeho obnova by byla výrazně dražší. Více podrobností k tomuto tématu přidáme v reportáži. Nabídneme ji za 9 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik je na zemi. Položíme se na záda. Hlava, trup a nohy jsou v jedné rovině. Zvedneme paže a s výdechem přitáhneme pravé koleno pomocí rukou k trupu. Podržíme 15 vteřin, pak rozpažíme ruce a vyrotujeme koleno a boky vpravo a zároveň znovu vydržíme 15 vteřin. Totéž opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 5x. Hezký den s pohybem!

0: Zpívala nám Annie Lennox, máme 6 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V našem regionu je dnes po ránu zataženo, místy ještě doznívá slabý déšť. Jak to vypadá s teplotami? Nový Jičín 13 stupňů Celsia, v Karviné teď naměříte na teploměru 15. Prognóza na celý den říká, že bude pod mrakem, počítejme s lokálními srážkami nebo občasným deštěm. Odpoledne a večer by přehánky měly ustávat a bude se i protrhávat oblačnost. Teploty je podobné těm včerejším, do 22 stupňů v nížinách, na horách pak naměříte do 17.
2: Našimi středečními hosty budou manželé Lenka a Milan Svojanovští. Svůj život věnují už řadu let lidem s handicapem. Založili společenství Vstaň a choď. Jaké pořádají akce a jak pomáhají se sháněním prostředků nebo pomůcek? O tom řeknou více v rozhovoru s Kateřinou Huberovou.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Eva Farná, krátce před 6:30 míříme na Karvinsko. Orlová začala s proměnou bývalého letního koupaliště. Místo bazénu a šplouchající vody má vzniknout volnočasový areál s pumptrackem, inline dráhou anebo horolezeckou stěnou. Výstavba nového areálu vyjde na necelých 60 milionů korun. Koupaliště bylo v havarijním stavu už téměř 15 let a neslouží.
1: My jsme tam ze začátku chodívali, jak jsme měli děcka malé.
2: Velký bazén, malý pro děti, tam bylo občerstvení, to koupaliště tu bylo lepší.
3: Manželé Anna a Alois Foltýnovi sedí na lavičce před domem, který je opravdu na dohled od toho areálu koupaliště a litují, že se to koupaliště neobnovilo.
4: To koupaliště bylo v dobrém místě, takže to bylo dobré, pěkně to bylo.
3: Chodil jste tam plavat?
4: No, chodil. A mě se s holkama, jak byli malé.
2: Koupat se nedá kde, jako koupaliště nic tu není. Jak mi říkala naše mladá sousedka, že jezdí buď do Ostravy Poruby, anebo do Havířova. Tady není šance, kde.
3: Podle starostky Lenky Břiškovské z hnutí ANO město nemělo dost financí na to, aby areál koupaliště v plném provozu obnovilo.
5: Ta cena za jeho rekonstrukci vždycky byla někde kolem 250 milionů a opravdu jsou to finance, na které město si prostě nešáhlo ani v rámci dotací. Tady na vznik volnočasového areálu jsme získali opravdu významnou, poměrně významnou částku z evropských financí, takže díky tomu můžeme opravdu zahájit stavbu na volnočasový areál.
3: Když člověk takhle vyšlape po tom kopci, což je vlastně návoz té demoliční suti, tak vidí, jak by to mohlo vypadat.
6: Tak bazény byly úplně vzadu a tady bylo zařízení, převidlíkárny, myslím šatny, jo, takže...
3: Tady jak jsou ty hromady sutin, to jde vlastně vidět, to se muselo zdemolovat.
6: Ano, teď je to připraveno na to, aby vznikla volnočasová aktivita, krásný parčík. Budou tady piloty a mikropiloty, vznikne tady betonové přemostění.
3: Popisuje přímo v tom areálu zástupce stavební firmy Bohuslav Raška. Město plánuje, že se areál pro veřejnost otevře příští rok v červnu. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Rich girl, she buys her dreams.

0: Krátký a zpravodajský souhrn za pár okamžiků nabídne v programu Českého rozhlasu Ostrava Tereza Hájková.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Poslanci dnes budou pokračovat v projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Debatu včera přerušili po 11 hodinách. Novelu zákona k veřejným rozpočtům vrátil poslancům prezident Petr Pavel a ti se jí tak museli znovu zabývat. Koaliční poslanci jsou připraveni prezidentské veto přehlasovat. Dopravce Transdev Slezsko prodlužuje uzavírku zastávky Podlesí zdravotní středisko v Havířově. Důvodem je havarijní stav povrchu silnice. Na zastávce standardně zastavuje 6 linek autobusů a nemá náhradní stanoviště. Výluka má podle dopravce skončit v sobotu. Lidé v Třinci se zítra po ránu budou muset obejít bez teplé vody. Bude se to týkat všech domácností napojených na centrální síť. Společnost Energetika Třinec bude pracovat na opravě hlavního horkovodu. Odstávka potrvá zhruba od 7 do 10 hodin dopoledne. Případ generálního ředitele Českých drah Michala Krapince dnes bude řešit dozorčí rada státního podniku. Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD prověrku předpokládali podmínky výběrového řízení, které Krapinec v roce 2022 vyhrál. On ale argumentuje, že prověrku pro výkon funkce nepotřebuje. České volejbalistky postoupily s předstihem do play-off evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 nad Ukrajinou v předposledním duelu základní skupiny. Tu zakončí české volejbalistky ve čtvrtek proti Bulharsku. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a postupně se částečně protrhá oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Části ulic na Hradbách a Přívozská v centru Ostravy jsou kvůli opravám povrchu uzavřené. Objížďka vede ulicemi Doktora Šmerala, Dvořáková a Sokolská třída. Omezení potrvá do tohoto pátku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude náš dnešní dopolední magazín Křížem krajem? Kam se v něm vydáme? To prozradím už za pár minut. Teď budeme poslouchat Hanu Zagorovou.

0: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď jeden programový tip, hlavně pro ty, kteří se rádi toulají naším moravskoslezským regionem. Končící prázdniny by vás mohly zlákat do výšek a my vás proto dnes v repríze pozveme na výlet na rozhlednu. Zamíříme totiž do Staříče na Frýdecku Místecku, a to na kopec Okrouhlá. Tyčí se tam telekomunikační stožár a na něm je umístěná vyhlídková plošina. No a právě to je místo, kam dnes vyrazíme s naší redaktorkou Romanou Kubicovou. Můžete být u toho, když budete poslouchat 10 minut po hodině 9. Teď pro vás mám kapelu Bad Boys Blue a hned poté telefonát s ostravskými meteorology, abychom se dozvěděli, jaké počasí můžeme čekat nejen dnes, ale i zítra.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je tady telefonát s ostravskými meteorology. My jsme dnes zastihli Václava Smolku. Pěkné ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Jak to tedy aktuálně vypadá na severní Moravě a ve Slezsku?
2: Tak v kraji máme většinou zataženo až oblačno, ojediněle se také přidávají přeháníky, teploty jsou nejčastěji od 14 do 11 stupňů a vítr je většinou slabý, severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Před námi je středa, 26. srpnový den, co máme čekat?
2: Taky nadále bude hodně oblačnosti, lokálně také s občasným deštěm nebo přeháníkami. Odpoledne a večer bude srážek postupně ubývat a částečně se může protrhávat oblačnost. Maximální teploty budou od 17 do 21 stupňů, na horách kolem 15 stupňů Celsia a vítr bude mírný severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí přijde pak následně v noci na čtvrtek a co zítra?
2: V noci očekáváme většinou oblačno, ale během noci se bude oblačnost protrhávat a k ránu se výjimečně také budou vytvářet mlhy. Minimální teploty budou od 13 do 9 stupňů, v údolích to může být i kolem 7 stupňů a vítr bude slabý, severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra už by mělo být slunečno a tepleji než dnes, očekáváme totiž jasno až polojasno s maximálními teplotami v intervalu od 23 do 27 stupňů, na horách kolem 18 stupňů a vítr bude slabý, během dne přechodně místy mírný, severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy informace o počasí, které pro nás měl Václav Smolka. Díky za to a hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 52 minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava na řadu přicházejí pozvánky. Město Bruntál dnes láká na poslední z prázdninových večerů v parku. Od 18 hodin vystoupí například Mňau Mňau Band anebo Oliver Kolka. Své prázdninové aktivity v parku dnes zakončí i knihovna v Jablunkově. Zvány jsou především děti, a to už dopoledne od 11 hodin na vystoupení Klaunů z Balonkova. A v Třinci se dnes v přípravném zápasu utkají místní oceláři s Kometou Brno. Obě mužstva začnou v 17 hodin ve Werk aréně. Tak se stavte a fanděte.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Mezi trestné činy by mohlo od příštího roku přibýt používání pyrotechniky na stadionech. Kraj dal za loňské zvýhodněné jízdné pro studenty a seniory 1 200 000 korun. V parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí budou odborníci večer odchytávat netopíry. Dnes čekejte oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a naměříme do 21 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. Po jednání pracovní skupiny, která řeší bezpečnost na fotbale, to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Přibýt by mezi trestné činy mohlo taky zahalování obličejů na stadionech. Změny jsou součástí novely zákona o podpoře sportu, kterou chce koalice předložit v září. Platit by měly od příští podzimní ligové sezóny. Zpřísnění trestů podle Šťastného požadují zástupci sportovního prostředí.
3: Není to rozhodnutí politiků, je to skutečně jasný požadavek ze sportovního prostředí, ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubu.
1: Součástí změn je taky zavedení registru problémových fanoušků. Ten by spravovala Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. O vymazání z databáze by mohli lidé v oprávněných případech požádat. Necelé 2000 lidí v kraji loni využili 50% slevu na dlouhodobém jízdném. O další zvýhodnění nad rámec běžných slev mohli požádat děti, studenti a seniori. Slevy platili od loňského července do konce roku. Opatření tehdy zavedlo napříč Českem 8 krajů vedených hnutím ANO. Slevu hejtmanství proplácelo zpětně, a to do konce letošního července.
4: Moravskoslezský kraj slevy přišly na zhruba 1 200 000 korun. Kraj na to měl celkem vyčleněných 75 milionů korun. V regionu celkem o slevy na dlouhodobé jízdenky požádali přes 3000 lidí, většinou dětí a studentů. Přes 1000 žádostí hejtmanství zamítlo. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
1: Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature Bio dětský čaj průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. Na netopíří noc mohou dnes přijít zájemci do zámku ve Valašském Meziříčí. Odborník na netopíry Zdeněk Tiller z Muzea regionu Valašsko nabídne od 19 hodin přednášku s informacemi ze světa malých savců a také praktické ukázky. Návštěvníci se dozvědí třeba to, proč jsou netopíři užiteční.
5: Velmi náchylní na rušení a jsou taky velmi konzervativní. Najít si nový ukryt je pro ně celkem jakoby stresující a rádi využívají po dlouhou dobu jedno a to svoje prostě útočiště. Proto bychom je měli chránit. Pro nás jsou třeba zajímaví tím, že loví spoustu hmyzu, docela jedna z největších složek potravy u některých druhů jsou dokonce komáři.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a postupně se částečně protrhá oblačnost. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Studence dnes dopoledne opravují propadlou vozovku v ulici Oderská. Na semaforech se zřejmě budou tvořit kolony, počítejte proto se zdržením. A pokud víte o aktuálních dopravních komplikacích, budeme rádi, když zavoláte na linku 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsme Český rozhlas Ostrava, vysíláme pravidelné Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava dnes s datem 26. srpna. U mikrofonu je Petr Soukup, všem posluchačům přeji krásný a pohodový den. V nejbližší půl hodině se zaměříme na mládežnický fotbal v regionu, ale ještě předtím budeme s Arturem Kubicou natírat střechu. Právě to je totiž obsahem naší dnešní rubriky Dvakrát měř a jednou řeš. Bude tady už za chvíli.

0: kapela Eagles a legendární nahrávka Hotel California právě teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. 7 hodin 12 minut. V nedělních fotbalových zápasech krajského přeboru staršího dorostu došlo na dvou stadionech k napadení rozhodčích. Stalo se tak v utkání Polanka nad Odrou Nový Jičín a také v zápase Petřkovic s Novým Jičínem. Vždy domácí rodič udeřil rozhodčího a další střety stejných týmů v kategorii mladších dorostenců se tak následně nehrály. Jak budou domácí kluby a vedení krajského fotbalového svazu postupovat, to vám povíme v reportáži krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Díval jsem se tento týden na střechu a je jasné, že oplechování bude potřebovat nový nátěr. Takže kdy je nejlepší střechu natírat? Odborníci říkají, že nejlepší je to na jaře nebo právě teď, na konci léta a hlavně v podvečer, kdy se teploty pohybují mezi 10 až 25 stupni Celsia. Povrch nesmí být rozpálený od slunce, promrzlý ani mokrý po dešti. Dá se natírat i ráno po usknutí rosy. Natíraná plocha má být čistá, zbavená rzy, starého nátěru a zcela bez poškození. I když na trhu jsou i barvy, co mají odrezovač v sobě a výrobci se dušují, že si s tím rezavým podkladem barva poradí. Je trochu drahší než jiné barvy, ale třeba bude skvělá. Ušetří vám práci. A teď rada pro dámy. Kdy musíte partnera na střechu vyhnat? Tak je to tehdy, když se starý nátěr loupe nebo praská, když se objevují známky koroze a když původní barva je vybledlá a ztratila ochranou funkci. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V Moravskoslezském regionu je dnes po ránu oblačno až zataženo. Co se teplot týče, v Havířově teď naměříte 14 stupňů Celsia, chladněji je v městě Albrechticích na Krnovsku. Naměříte tam teď 12,5 stupně. Od dnešku meteorologové tvrdí, že nás čeká zamračený den s občasným deštěm anebo přeháňkami. Ty by pak měly později odpoledne ustávat a měla by se začít rozpouštět i oblačnost. Teploty v nížinách 22 stupňů maximálně. Na horách naměříte okolo 15.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Nedělní je dopolední a brzké odpolední časy jsou určeny pro zápasy mládežnických fotbalových kategorií, ale nedělní průběh krátce před polednem v Petřkovicích a v Polance nad Odrou narušily podobné incidenty. Po zápase v Petřkovicích byl rodičem doma

0: domácích napaden hlavní rozhodčí a dokonce pár minut před koncem se něco podobného stalo i pomeznímu rozhodčímu v Polonce nad Odrou. Byl to zároveň i trenér hostů.
1: Vyměňovali jsme nějaké názory, až to vyvrcholilo tím, že trenér Nového Jičína řekl nějakou větu, která uražila manželku od toho pána, co ho napadl, a to byla poslední kapka. On si tam to s ním šel nějakým způsobem vyřídit, kdy ho udeřil do obličeje.
2: Vysvětlil, jak se událost seběhla v Polonce nad Odrou, předseda klubu Radovan Řehulka. Na zápase přímo nebyl, ale informace si podrobně zjišťoval. Sled událostí si zatím sbírá předseda Moravskoslezského krajského svazu Karel Kula, bývalý reprezentant a zároveň starosta Českého Těšína za nestraníky Český Těšín.
3: Samozřejmě to, co se stalo, je nepřípustné. Jo, vím, že tyhle ty incidenty se stávají a myslím si, že ten problém je široký a měl by se řešit.
2: V této soutěži vždy jezdí na zápas jen jeden hlavní rozhodčí a na čarách jsou zástupci obou klubů. Zároveň je samozřejmě přesně dáno, jak má vypadat pořadatelská služba.
1: V rámci spisu soutěže tam má být 4 pořadatele, my jsme tam měli 2, takže nějakým způsobem jsme pochybili, ale myslím si, že tomu incidentu nešlo zabránit, co se týče pořadatelů. Tam jediná možnost byla, kdyby pan Pomezní komunikoval s hlavním rozhodčím a třeba si přehodili strany a šel mávat na druhou stranu.
2: Navrhuje polonecký předseda, jak kontaktu a vyměňování názorů rodičů na tribuně s čárovým rozhodčím z tábora hostů předejít. Každopádně vedení soutěží podle Kuly bude navrhovat přísné tresty.
3: Podnět přijde na disciplinární komisi kraje, která by se tím měla zabývat. Samozřejmě to budeme řešit v rámci výkonného výboru, protože to spadá pod výkonný výbor a ty sankce jsou dané tím disciplinárním řádem. Takže ty postihy budeme se nějakým způsobem bavit o nějaké horní hranici trestu, protože je to nepřípustné.
2: Pokračuje Karel Kula. Stále se bavíme konkrétně o utkání staršího dorostu Polanka nad Odrou Nový Jičín. Domácí klub od příštího utkání zavede další opatření.
1: My jsme to teď už řešili na klubu a od příštích utkání mládeže budeme ty zápasy nahrávat na VO. Je to vlastně taková kamera, která snímá i zvuk, takže doufám, že i ti lidé kolem se trošku uklidní a nebudou tam vulgárně pokřikovat, pořvávat. A plus my budeme každý zápas navrhovat rozhodčí, ať náš trenér nebo náš pomezní mává před tribunou a hostující, ať mává u střídaček.
2: Jeden z požadavků Nového Jičína v otevřeném dopise bylo, aby byli na zápasy nominovaní 3 rozhodčí.
3: Samozřejmě asi by ta věc šla vyřešit delegováním 3 rozhodčích, ale řekněme si na rovinu, že vlastně v České republice těch rozhodčích není tolik, abychom mohli na každé utkání i mládeže delegovat 3 rozhodčí. Budeme se tím zabývat i s komisí rozhodčích, jaké jsou možnosti delegování 3 rozhodčích na tato utkání. Víceméně budeme respektovat nějakých jejich názor, doporučení, samozřejmě i možnost zaslání na ta utkání delegáta svazu, který by byl přítomen třeba na těch utkáních.
2: Rozhodčích je čím dál méně, proto na mládežnické zápasy jezdí jen jeden. Navíc podobné incidenty rozhodně pozici sudích neposilují. Agresor z Polanky si po vyprchání emocí také svou chybu uvědomil.
1: My jsme se už s ním spojili, on se nám omluvil a chtěl i kontakt na toho asistenta rozhodčího nebo toho rozhodčího, ať se s ním může spojit a omluvit se mu. A budeme se s ním ještě bavit a ať se toho vyvaruje, pokud možno na ten fotbal chodí ve větším klidu a není tak rozverný.
2: Doplnil Radovan Řehulka, předseda FK SK Polanka nad Odrou. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milenka sledovaného disidenta se stane terčem posedlosti agenta STB. Oceňovaný film Pouta. ČT2. Jejich půvabné kolegyně záhadně mizí jedna po druhé. Komedie Četník a Četnice. A ČT Art. Mistr smyšlených historek i mystifikací. Je možné po více než 100 letech od jeho smrti zjistit, jaký doopravdy byl? Dokument Jaroslav Hašek, skutečný a neznámý. Středeční večer s Českou televizí.
1: Co je nového, tak to se dozvíte z krátkých zpráv. Nabídne je Tereza Hájková.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Úpravou tabulkových platů se dnes budou zabývat odboráři. Na začátku týdne jim a zaměstnavatelům vláda představila návrh změn. Jestli na ně odborové svazy přistoupí, by mělo být jasné zítra. Podle předsedy Josefa Středuly jsou navrhované změny revoluční. Bývalé koupaliště v Orlové se mění na volnočasový areál. Stavba za zhruba 60 milionů korun nabídne pump track, inline dráhu, horolezeckou stěnu i vodní prvky a hotová má být příští rok v červnu. Další podrobnosti uslyšíte ve zprávách v 8 hodin. Celkem 20 nových parcel vyroste ve městě Albrechticích na Bruntálsku. Město je postaví i v oblasti kolem ulice Polní. Stavba už má platné stavební povolení, včetně veřejného osvětlení, nových cest i inženýrských sítí. Podle starostky Jany Murové z Hnutí ANO musí radnice začít s pracemi nejpozději do 2 let. V Ostravě dnes začíná literární festival Inverze. Potrvá do 29. srpna a představí aktuální trendy v české i zahraniční literatuře. Autorská čtení, představení nebo besedy mohou lidé navštívit v kulturním centru Provoz, Studiu G, Galerii Fiducia a Centru Pant. Zemřela americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Parton, bylo jí 80 let. Na sociálních sítích o tom informovala její rodina. Partonová byla držitelkou několika cen Grammy a jednou z nejúspěšnějších country zpěvaček historie. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a postupně se částečně protrhá oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Valašském Meziříčí v ulici Šafaříkova se pracuje na inženýrských sítích. Provoz je vedený kyvadlově jedním pruhem, tak s tím počítejte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Karlem Zichem se v programu Českého rozhlasu Ostrava loučíme v 7 hodin a 39 minut. Na 4 miliony korun letos přišel mamografický screening krajskou nemocnici v Havířově. Přestože má potřebný statut od státu, že nám tam prevenci neplatí ty největší pojišťovny. Nemocnice vyšetření hradí ze svého, přitom má sama problémy. Jen letos tam zdravotníci zkontrolovali prsa kvůli včasnému záchytu rakoviny 3000 žen.
1: Touto deskou, tím tlakem se pomalinku přitlačí, udělá se obrázek, pak se žena postaví z boku.
2: Vedoucí laborantka radiologie Marcela Tomanová mi ukazuje, jak mamograf funguje. Nemocnice přístroj zprovoznila v únoru 2023 a od letošního ledna má od ministerstva zdravotnictví statut mamografického screeningového centra. Upřesňuje mluvčí nemocnice Silvie Skotnicová.
3: My máme zatím podepsány smlouvy s OZP zdravotní pojišťovnou, se zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda a s vojenskou zdravotní pojišťovnou. Se zdravotními pojišťovnami s větším podílem pojištěnců v našem regionu bohužel zatím nemáme uzavřeny smlouvy.
2: Nemocnice se opakovaně snaží jednat například s VZP. Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové je ale pracovišť mamoscreeningu v regionu dostatek.
4: V Moravskoslezském kraji je mamografický screening zajištěn prostřednictvím 9 smluvních screeningových center. Současná kapacita i územní dostupnost těchto pracovišť je dostatečná. Z pohledu místní dostupnosti jsou obyvatelům Havířovska k dispozici screeningová centra v Ostravě, Karviné a Frýdku Místku. 6 center se nachází v dojezdové vzdálenosti do 20 minut, konkrétně 4 centra v Ostravě, 1 ve Frýdku Místku a 1 v Karviné.
2: Ze stejného důvodu nepodepsala na mamoscreening smlouvu s nemocnicí ani RBP. Podle ministerstva zdravotnictví ale udělení statutu screeningového centra neznamená automaticky nárok na smlouvu s pojišťovnou a stát do těchto jednání nevstupuje. Zřizovatel nemocnice Moravskoslezský kraj s provozem mamocentra souhlasí. Nemocnice přitom letos přidal na provoz 200 milionů korun, aby neskončila ve ztrátě. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Petr Drobek, ostravský meteorolog na naší telefonní lince. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět o tom, jak to v těchto chvílích vypadá.
2: Pořád máme docela velkou oblačnost, oblačno až zataženo, k tomu ojediněle i přehánky. Teploty se pohybují od 12 do 15 stupňů, na Lysé hoře je 10, na Pradědu máme 8 stupňů, no a vítr fouká mírný severovýchodní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, ale na hřebenech hor fouká jihovýchodní vítr a trošku silnější.
1: Tolik tedy charakteristika té aktuální situace a teď předpověď na celý den.
2: Tak nadále bude zataženo až oblačno, lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, odpoledne a večer ale budou srážky ubývat a postupně se částečně protrhá oblačnost. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů, na horách na 13 až 17 a vítr bude většinou slabý, ale přechodně může být mírný severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Pojďme ale dále. Jaká bude pak noc na čtvrtek a co zítra?
2: Zpočátku bude oblačno v noci, ale v průběhu noci bude oblačnosti dále ubývat a k ránu se výjimečně vytvoří i mlhy. A teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, chladněji bude v údolích, tam i teploty kolem 7 stupňů. No a povane slabý severovýchodní nebo proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den bude slunečno, jasno až polojasno a teploty budou vyšší než dnes. Maxima očekáváme od 23 do 27 stupňů, na horách od 16 do 20 a povane slabý, během dne přechodně mírný severovýchodní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů a relativní vlhkost je vysoká, většinou 80 někde až 100%.
1: Informace o počasí nabídl Petr Drobek. Díky za to a hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.
4: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Po nahrávce od Jany Kratochvílové pro vás mám opět pár tipů, jak strávit volný čas. V Ostravě dnes začíná literární festival Inverze. Až do soboty nabídne setkání s literáty, spisovateli i básníky. Dnešní program začíná v centru Provoz v 18 hodin, a to křtem knihy ostravské básnířky Barbory Sebery. Slezské zemské muzeum se dnes připojí k Mezinárodní noci pro netopíry. Zjistit více o životě těchto tajemných tvorů můžete i vy, a to mezi 17. a 20. hodinou v historické výstavní budově. Cesta za chlebem, tak to je název dnešního programu v Kotulově dřevěnce v Havířově. Návštěvníci si mohou zkusit umlít obilí a nebo také ochutnat chléb. Začátky jsou o 10:30 dopoledne a také ve 14 hodin odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Poslanci budou hlasovat o prezidentském vetu novely o rozpočtových pravidlech. Z bývalého koupaliště zůstala prázdná plocha. Orlová na ní staví nový odpočinkový areál. V Ostravě se testuje chování vodíkových aut při požáru. Bude zataženo, místy zaprší a teploty kolem 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Dobré ráno. Koaliční poslanci dnes chtějí přehlasovat prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Pevné hlasování chtějí zařadit na odpoledne. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné podle současných pravidel sestavit návrh státního rozpočtu na příští rok. Umožňují totiž schodek maximálně kolem 150 miliard korun. Letos má být 310 miliard. Příští rok plánuje Schillerová ještě vyšší. Zároveň ale deklaruje, že nepřekročí 400 miliard.
5: Mohli jsme předstírat, že schodek 150 miliard je reálný, napsat do rozpočtu nafouknuté příjmy, podhodnotit známé výdaje, ale to není můj styl. Volím cestu, na které budeme deficity každý rok snižovat, ale současně nezastavíme obranu, zdravotnictví, školství, dopravu ani energetickou bezpečnost.
3: Podle opozice je takové zadlužení státu v době hospodářství
5: ani energetickou bezpečnost.
3: Podle opozice je takové zadlužení státu v době hospodářského růstu a nízké inflace neakceptovatelný. Příští rok v červnu chce Orlová otevřít nový volnočasový areál, který vzniká na místě bývalého koupaliště. Staveniště už firma převzala a po loňské demolici schátralých objektů je celá plocha připravená na výstavbu. Ta vyjde na zhruba 60 milionů korun. Upřesně

0: Vysvětlila Alena Kasanová z radnice.
1: Budou tady fontány, budou tady vlastně bulderové stěny, bude tady vlastně přirozené zatrávnění, pak budou pitka pro chodce a vlastně primárně cyklostezka. Ten areál nebude oplocený, bude volně přístupný.
0: Do centrální evidence psů zatím své mazlíčky registrovalo zhruba 145 tisíc lidí. K 19. srpnu to potvrdila veterinární komora. Zápisy do registru dělají veterináři hlavně při očkování proti vzteklině. Majitelé psů musí do evidence zvíře zanést do 3 let, jinak jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Povinné je to od července tohoto roku. Za zapsání do registru si veterináři účtují poplatek, jde zhruba o několik set korun. Vědci testují v Ostravě bezpečnost vodíkových aut. Vznikl kvůli tomu mezinárodní tým, který spojuje Vysoká škola Báňská technická univerzita. Jak potvrdil jeden ze členů týmu Vojtěch Jankuj z Fakulty bezpečnostního inženýrství, cílem je podrobně popsat chování vozidla při požáru a dát informace například hasičům. Kvůli tomu už vědci nechali jedno auto schořet a chystají další testy tlakových lahví.
2: Příštím týdnu budeme testovat ty zásobníky na 1000 bar, ať už selže nějaký tlakový ventil a uvidíme tryskavý požár, anebo jestli dojde k selhání samotné té nádoby, anebo nedojde vůbec k ničemu.
0: Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a postupně se částečně protrhá oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách mezi 13 a 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v ulici Opavská na Svinovských mostech ve směru na vodárnu uvízlo nákladní auto v kolejišti tramvaje. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava a budeme v něm, přátelé, už za pár minut hovořit o žížalách, respektive tak učiní Martin Písařík, který každé ráno do vysílání připravuje rubriku Co v učebnicích nebylo. Zahrajeme ale také pěknou muziku od Lucie, Heleny Vondráčkové a nebo třeba zpěvačky Amy McDonald. Tolik tedy k obsahu našeho vysílání. U mikrofonu je Petr Soukup. Vám všem přeji hezkou středu s datem 26. srpna.

0: krátce před půl devátou můžou dozvědět o případných komplikacích na silnicích v Moravskoslezském regionu. Teď ale vzhůru za žížalami.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Krátce k aktuálnímu počasí v regionu, všude je zataženo. Co se teplot týče, na východě regionu v Horní Lomné na Jablunkovsku 13 stupňů Celsia, jen o něco málo tepleji je v Krnově, naměříte tam 14 stupňů. No a co o dnešku říkají meteorologové? Den bude opravdu zamračený, počítejme také s občasným deštěm anebo přeháňkami, ty by pak měly později odpoledne ustávat a bude se také rozpouštět ta oblačnost. Teploty v nížinách maximálně 22 stupňů, na horách naměříte do 17.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co

0: 8 hodin 21 minut Český rozhlas Ostrava teď míří na důležité silnice v regionu. Co se na nich v nejbližší době připravuje? To už nám poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na dálnici D1 u Klimkovic zahajujeme modernizaci a rozšíření odpočívky. Během 11 měsíců navýšíme parkovací kapacity o víc než 40 míst. Součástí stavby za necelých 87 milionů korun je vylepšení infrastruktury, rozšíření zeleně, doplnění ochranné zdi i zavedení kamerového systému se sledováním obsazenosti. Práce pouze ve směru do Ostravy proběhnou za částečného provozu parkoviště. Většina odpočívky zůstává plně k dispozici veřejnosti.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: České zprávy, u mikrofonu je Tereza Hájková.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Necelé 2000 lidí v Moravskoslezském kraji loni využili 50% slevu na dlouhodobém jízdném. O další zvýhodnění nad rámec běžných slev mohli požádat děti, studenti a seniori. Slevy platili od loňského července do konce roku. Moravskoslezský kraj slevy přišly na zhruba 1 200 000 korun. Kamery na stadionech by mohly začít fungovat od příští podzimní ligové sezóny. V poslanecké sněmovně se na tom dohodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost na fotbale. Zavedení kamer by mělo být dobrovolné. Vzniknout by měl zároveň registr problémových fanoušků, který by spravovala Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Lidé v Třinci se zítra po ránu budou muset obejít bez teplé vody. Bude se to týkat všech domácností napojených na centrální síť. Společnost Energetika Třinec bude pracovat na opravě hlavního horkovodu. Odstávka potrvá zhruba od 7 do 10 hodin dopoledne. Dnes by mohlo být jasno v případu žaloby hnutí SPD na ministerstvo vnitra za zařazení do zprávy o extremismu za druhou půlku roku 2022. Bude se jí zabývat obvodní soud pro Prahu 7. Podle soudce Tomáše Loudy musí ministerstvo odůvodnit, proč vyhodnotilo aktivity a vyjádření SPD jako předsudečně nenávistné. Před měsícem kvůli tomu jednání odročil. Fotbalista Christian Frýdek definitivně končí v Baníku Ostrava. Prvoligový klub se 27-letým záložníkem, který poslední zápas za Slezany odehrál loni v listopadu, dohodl na předčasném rozvázání smlouvy. Baník o tom informoval na svém webu. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a postupně se částečně protrhá oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Třinci Oldřichovicích na silnici 474 u katastrálního úřadu havarovala 3 osobní auta. Z opatrnosti je místo průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Už po 30. pořádá Opavské muzeum Mezinárodní noc pro netopíry. My pro vás budeme mít pozvánku už za pár minut.

0: 8:39 míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava do Opavy. Tamní Slezské zemské muzeum pořádá už 30. ročník Mezinárodní noci pro netopíry. Kdo přijde, ten se dozví spoustu zajímavostí a podrobností o životě a výzkumu těchto malých létajících savců. Já teď po telefonní lince už pozdravím Josefa Zimolu z Opavského muzea. Pěkné ráno.
1: Pěkné ráno, dobrý den.
0: Co všechno tady u vás návštěvníci uvidí?
1: Návštěvníci se během netopíří noci dozvědí určitě mnoho zajímavostí ze života těchto drobných savců, a to například, jak žijí, čím se živí, nebo co je v přírodě nejvíce ohrožuje, a taky proč jsou pro nás vlastně velmi užiteční. Loví totiž spoustu škůdců, takže každý, kdo má v zahradě například ovocné stromy, tak určitě netopír je užitečným organismem, užitečným savcem, který se živí například obalačem jablečním. Samozřejmě, krom toho jsou připravené taky přednášky, audio i video ukázky a ukázky taky techniky, to znamená zejména detektoru, pomocí níž se netopíři v terénu monitorují. Účastníci si taky budou moci na vlastní oči prohlédnout, jak vědci a ochránci přírody netopíry v terénu sledují. Zároveň si mohou například projít také aktuální výstavu s expozicí exotických zvířat z celého světa, což je taky vlastně plus, protože v rámci této akce bude veřejnosti otevřená historická výstavní budova našeho muzea.
0: Přijdou si na své i děti?
1: Určitě. Jako tradičně, tak je připraven i v tomto jubilejním ročníku, letos je to po 30., tak program pro nejmenší návštěvníky. Děti si budou moci vyzkoušet například jednoduché hry zaměřené na echolokaci, což je takový netopíří šestý smysl. Je to takový princip, díky kterému se netopíři orientují v prostoru a dokáží vlastně lovit tu jejich kořist, ačkoliv sami celkem špatně vidí. Připravené samozřejmě je také tvoření jednoduchých netopířích masek, které určitě zvládnou i úplně nejmenší děti, a tematické omalovánky s různými motivy. Chceme právě toto, aby si děti netopíry nejen prohlédli a něco se o nich dozvěděli, ale taky, aby si vlastně osvojili jejich způsob života, svým způsobem trošku se s ním seznámili, a hlavně je dobré, že si to vyzkouší právě prostřednictvím takové jednoduché simulační hry.
0: Bude možné sledovat i vypouštění netopíru do přírody?
1: To je zatím takové trošičku malé překvapení. Včera jsem hovořil právě s garantem akce, s panem doktorem Gajdošíkem, který se chystal dnes v noci a nad ránem na záchranný transfer a odchyt právě netopíru, ale ještě nemám aktuální informaci o tom, zda se to podařilo či nikoliv, tudíž i pro návštěvníky to bude takové drobné malé překvapení, ale určitě si myslím, že ta akce bude zajímavá, protože i kdyby se netopíry náhodou nepodařilo odchytit, tak určitě se návštěvníci seznámí s různými metodami výzkumu, detekce netopíru. Běžně se chodí určitě i do městského parku, který právě přiláhá k muzeu, a tam si potom návštěvníci můžou vyzkoušet právě třeba praxi a práci s detektory, kterými se právě ti vědci orientují, co se týká jednotlivých druhů netopíru, a dokáží rozklíčovat, který druh zrovna vydává onen zvuk v různých frekvencích.
0: Připomeňme v závěru ještě, kdy a kde tedy netopíří noc začne.
1: Netopíří noc začne prakticky dneska, což je 26. srpna, trvá od 17 hodin, to znamená, jakmile se oficiálně uzavírá budova v 17 hodin, tak se zároveň otevírá tato akce, bude probíhat zhruba do 20 hodin, určitě jsou zváni všichni návštěvníci, posluchači rozhlasu a samozřejmě lidé z Opavska především, případně kdyby chtěl někdo mít další cestu, tak může určitě si k nám udělat výlet, připravit si zapeklité otázky pro pana doktora, který určitě bude připraven a ochoten odpovídat, a tím, že jde o 30. jubilejní ročník, tak máme velkou radost, že tuto akci můžeme opět nabídnout veřejnosti. Navíc je výhodou to, že vstup je volný, takže nepotřebujete sebou žádné peníze a určitě se na vás budeme těšit.
0: Na Mezinárodní noc pro netopíry do Opavy nás pozval Josef Zimola. Díky za to a hezký den.
1: Taky děkuji a pěkný den. Naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i

0: počasí.
1: V našem regionu je hodně oblačnosti, případně je zataženo. Jaké jsou teploty, tak v Beskydech na Lysé hoře v tuto chvíli naměříte 11 stupňů Celsia, jen o něco málo více je na Bruntálsku na přehradě Slezská Harta, 13,5 stupně. Meteorologové od dnešku tvrdí, že bude pod mrakem, počítejme také s občasnými přeháňkami nebo lokálním deštěm, odpoledne a večer srážky budou ustávat a bude se i protrhávat oblačnost. Teploty budou podobné těm včerejším, v nížinách naměříme maximálně 22, na horách budou teploty okolo 15 stupňů.
2: Našimi středečními hosty budou manželé Lenka a Milan Svojanovští. Svůj život věnují už řadu let lidem s handicapem. Založili společenství Vstaň a choď. Jaké pořádají akce a jak pomáhají se sháněním prostředků nebo pomůcek? O tom řeknou více v rozhovoru s Kateřinou Huberovou.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Příští rozhlasové lékárně se zaměříme na nádory hlavy a krku, jejich příznaky, diagnostiku, léčbu i prevenci. Téma probereme spolu s doktorkou Zuzanou Čermákovou, lékařkou onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naďa Čvančorová.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: O čem dnes budou jednat odboráři, tak to zjistíte při poslechu zpráv, které vám už za 8 minut nabídne Tereza Hájková. No a hned po nich začne dopolední program a to už ale u mikrofonu bude Richard Piskala. Pro dnešek se tedy loučí Petr Soukup. Přeji vám pěkný den.
1: Zasmějte se s námi! A to povídá kamarád kamarádovi. Tak Vašku, jak se vám s tou Evičkou žije? A ten Vašek povídá, jde to, máme jenom už 5 let oddělené ložnice. A ten kamarád povídá, no tak to je dobře, aspoň se u ní v ložnici hezky pomilujete a potom se v klidu vyspíte, každý u sebe. A ten Václav povídá, ono to jaksi už delší dobu nejde, protože její ložnice je v Praze a moje v Ostravě. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Odboráři budou jednat o nových platových tabulkách. Nejnižší tarif by měl odpovídat minimální mzdě. Havířovská nemocnice provádí mamografický screening bez smlouvy z VZP. Zájemci můžou naposledy zamířit do jeskyně na Špičáku na prohlídky s baterkami. Bude oblačno až zataženo, místy zaprší a naměříme kolem 20 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Odboráři dnes budou jednat o úpravách platových tabulek. Návrh jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula považuje navrhované změny za revoluční. Jestli na úpravy přistoupí, oznámí svazy zítra. Součástí vládního návrhu je například to, že nejnižší tarif pro úředníky, kulturní pracovníky nebo nepedagogy by měl příští rok odpovídat minimální mzdě. Ta by měla od ledna stoupnout na 24 900 korun. To Středula vítá.
2: Jestliže někdo pracuje v té nejnižší skupině, v nejnižší tarifní třídě, měl by mít minimální mzdu. Ne kombinaci mezi nižším tarifem a nějakým doplatkem, což se teda bohužel i ve veřejné správě dělo. Měl by mít minimální mzdu.
0: Svazy po úpravě systému volaly dlouhodobě. Změnu vítají i zástupci zaměstnavatelů. Vláda by se k návrhu měla vrátit v pondělí při jednáních o rozpočtu na příští rok. Havířovská nemocnice nemá na mamografický screening smlouvu z VZP. Preventivní vyšetření prsu hradí převážně z vlastního rozpočtu. Od začátku roku stálo mamocentrum nemocnici přes 4 miliony korun, přestože má statut screeningového centra. Podle největších pojišťoven je ale v regionu péče dostatečná a funguje dalších 9 center. Jednání pokračují, říká mluvčí nemocnice Silvie Skotnicová.
3: My máme zatím podepsány smlouvy s OZP zdravotní pojišťovnou, se zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda a s vojenskou zdravotní pojišťovnou. Se zdravotními pojišťovnami s větším podílem pojištěnců v našem regionu bohužel zatím nemáme uzavřeny smlouvy. V současné době plánujeme opakovaná jednání s těmito pojišťovnami, chceme jim nabídnout vlastně mamografickou péči pro jejich pojištěnce.
0: Armádní vrtulníky Viper a Venom ze základny v Náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu. Oznámil to mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové nehodě, při které zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Armáda minulý týden oznámila, že provoz vrtulníků znovu obnoví, až dokončí technické kontroly a proškolí posádky. Už v pondělí armáda obnovila provoz vrtulníků, které působí v Polsku. V jeskyni na Špičáku nedaleko Supíkovic na Jesenicku se dnes naposledy konají prázdninové prohlídky se svítilnami. První začíná mimořádně o 11:30 dopoledne. Pokračuje vedoucí jeskyně Andráš Fubová.
4: Ty děti oceňují zejména to, že se vlastně mohou vžít do role těch dobrodruhů, těch objevitelů jeskyně, kteří skutečně v té době, kdysi dávno před stovkami let, neměli žádné elektrické osvětlení, objevovali jeskyně třeba jenom sloučemi, chodili tam se svíčkami a je to pro ně vlastně pro ty děti velice dobrodružné.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a postupně se částečně protrhá oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříte mezi 13 a 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále v Třinci na silnici 474. U katastrálního úřadu se vyšetřuje nehoda 3 osobních aut. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Tedy ono to počasí není úplně krásné, ale předpověď jste slyšeli před chvilkou. Je trošku chladněji, než bylo třeba minulý týden a možná trošku i zaprší a já myslím, že to jsou dobré zprávy. My pro vás budeme mít dobré zprávy taky už za chvilku v magazínu Křížem krajem. V dnešním výletu zamíříme do Výšek. Čeká nás výstup na rozhlednu Okrouhlá ve Staříči. Tak to bude už za chvilku, natáčela tam kolegyně Romana Kubicová. Dále tady budou třeba Babské rady, anebo potom ve 9:45 pravidelná prázdninová rubrika nebo pořád soutěžní, řekněme, zámecké léto, chybět nebude ani dnes. Muzika, tak Windsurfing, právě teď Jirka Korn, dále třeba Brontosauři nebo skupina Jelen v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava.

0: Plíšťanskýžem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Končící prázdniny by nás mohly zlákat do výšek a proto i my vás teď v repríze pozveme na výlet, na rozhlednu v dnešním pořadu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Zamíříme do Staříče na Frýdecko-Místecku, na kopec Okrouhlá. Tam se tyčí telekomunikační stožár a na něm je umístěná vyhlídková plošina. Se strážcem rozhledny Jaromírem Geblem natáčela kolegyně redaktor Romana Kubicová.
2: Chcete-li putovat ze Staříče na rozhlednu Okrouhlou, tak můžete využít naučnou stezku ve Staříči. Pane Jaromíre, kudy vás zavede a jak moc se projdete, pokud chcete dorazit až tady na rozhlednu?
3: Z vesnice se tady dostanou podél hřiště a nahoru asi tak 300 metrů. To znamená, já to chodím plus minus 15 minut tady nahoru. Pod rozhlednou je parkoviště na osobní auta, nebo kdyby bylo málo místa, tak je u hřiště tady vedle. Na hřišti se dá použít tam ten trek pro děti, je tam dětské hřiště nové, posilovna pro dospělé. A tady v lese je cyklodraha a okruh, který měří asi 1400 metrů.
2: Takže takový krásný volnočasový areál, hezká procházka. No. Zafuníte se do toho kopce, protože když jsme to tady vyjeli autem, tak to bylo docela příkré.
3: No, těch roka už určitě. To už není před 10 lety, jak jsem tu byl. To už je také horší, no ale tak v pohodě.
2: A vy už děláte dlouho správce rozhledny?
3: 12 let nebo více, já nevím, myslím 14, no.
2: Nicméně my jsme na začátku zmínili tu naučnou stezku ve Staříči, tak co jednotlivé panely představují? Tady je to jasné, tady je to výhled z Okrouhlé, který si za chvíli vychutnáme z té plošiny.
3: Tady to, potom živočichové, kteří tu žijou v okolí nebo měli by žít. Tady hodně je kání, za to se tady říká tomu Okrouhlá, protože oni tu hnízdí v tom lese tady vedle.
2: Jedna káně nám tady je to? Tady nahoře krouží zrovna?
3: No je zrovna. A někdy, jak ona jich učí lítat, jak jsou mladé, to je něco nádherného. Já si tu sednu a sleduju to. A je tu tež hodně krahujců, vidíte, už dvě.
2: Ano. Vlastně při výstupu na rozhlednu absolvujeme i takovou přírodovědnou exkurzi, tak jdeme dovnitř.
3: A na druhém kopci je další rozhledna. Tam jenom ta střížka vidět, skoro u vrchu. Tam se dostane od toho kostela. Tam je včelařský dům, tam je to muzeum. A 500 metrů nahoru je rozhledna, ta se jmenuje Kabatice.
2: To už jsou Chlebovice, to znám.
3: No, Chlebovice, no.
2: Takže můžete de facto na sebe mávat, člověk no. Tady z Okrouhlé na Kabatici.
3: Tak.
2: Tak je třeba odemknout, otevřít si, protože je to samozřejmě chráněné tady, území.
3: Tady to nepatří nám, to patří tomu, jako telekom, jo, celé zařízení. Tu jsou kamery všecko, všude. A to odpovídá tady to řídící centrum asi 6 nebo 7 bodům. To znamená třeba Štramberk, Bílov, Rozhledna, Lysá hora, Hošťalkovský vysílač. Ještě na druhém kopci je taková přenosná stanice, no takže to tady všechno k tomu patří.
2: Takže to všechno vlastně to hučení, no, tak to je vidět, jak ta data proudí.
3: Klimatizace.
1: Upřesňuje správce rozhledny Okrouhlá u Staříče Jaromír Gebl. No a už za chvíli nás čeká samotný výstup, korunovaný prý dechberoucím výhledem do kraje.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava se vracíme k magazínu Křížem krajem. Je tady jeho druhá část. Z poloviny holý kopec Okrouhlá ve Staříči je sám o sobě už místem krásného výhledu do kraje. Ovšem vystoupáte-li taky na rozhlednu, nabídne se vám doslova dechberoucí podívaná, okořeněná navíc špetkou adrenalinu. Rozhledna Okrouhlá totiž nepatří k těm, na které se stoupá snadno. Pohled Jdete-li dolů pod své nohy, vidíte zem? No a to někomu nemusí dělat úplně dobře. Na rozhlednu právě teď stoupají její strážce Jaromír Gebl a redaktorka Romana Kubicová.
3: A teď posluchači slyšíte, jak s panem Jaromírem Geblem usilovně funíme, protože jsme zdolali, kolikže to schodu, víte to?
4: 162.
3: 162.
4: Schodu, jenom.
3: A já musím zdát hold mému průvodci, protože i ve svém mladém věku to prostě vyfunil suverénně se mnou. Tak výhled je tu luxusní, stojí to za to, co všechno vidíme.
4: Dívám, jestli vidíme prádět.
3: A dneska je takový opar mírný.
4: Opar není vidět, ale jinak všechno.
3: Tady vidíme celý váš Staříč, no. Že? Tam vzadu to bude Ostrava vlastně.
4: No.
3: Paskov, Kouří.
4: No, všecko dokola.
3: No. Nemáme to tady. A tady nám zrovna chybí jedna.
4: To je zajímavé. Bylo to udělané všecko ve stejnou dobu a ta jedna se jim jaksi nepovedla. Neodloupla, úplně vybledla. Tak to sundali a dělají to nové. No a tu za tím kopcem by bylo vidět až Bílovec. Rozhlednu v Bílově.
3: Tam je, tuším, Kanihůra, jestli no, se tak jmenuje.
4: No a ta Štramberg, že?
3: V jaké vlastně jsme výšce?
4: Rozhledna je celkově vysoká 55 metrů a 162 schodů.
3: Jenomže ono je to umocněno tím, že vy stojíte jenom na drátěné podlaze a jste opravdu na kopci, takže ta výška je zkreslující.
4: Právě vysoká, no. Za to tu je tak dobře vidět.
3: A stalo se vám, že někdo tady začal panikařit?
4: Ne. Za celou dobu ne.
3: Takže i s malými dětmi tady lezou odhodlaně.
4: Letadlo letí teď nahoru.
3: Z Mošnova.
4: No, bo tu je Mošnov vidět pod náma. A ten hangar je vzadu vidět. Tu je dobré přijít, jak je ten letecký den, dny na to. A jak je pěkně počasí, bohužel, myslím, teď ze 2 roky nebylo pěkně. Tak tu hodně lidí chodí a odsud vidí všechno, jak to lítá.
3: Takže doporučujeme, dalekohled si můžou návštěvníci půjčit od vás?
4: No, mám 2.
3: Patří k výbavě?
4: No, patří.
3: A jak je potom otevřena, kdy můžou zájemci přijít?
4: Soboty, neděle od 11 do 16 hodin a přes v době prázdnin ještě je navíc středa, tež od 11 do 16. Tak kvůli rekreacím, co jsou a to, jak tu jsou turisté přes to, tak tu hodně chodí.
3: No. Takže je zájem, nenudíte se tady.
4: V sobotu tu má přijít nějaká, co studuje Vysokou Banskou a že dělá diplomku, téma rozhledna. Tak tu přijede kočka za mnou. Teď je úplně vidět.
3: Pradět se nám odkryl?
4: No,
3: leskne se to tam krásně.
4: No.
3: Takže stojí za to si počkat na hezké počasí a vzhůru do Staříče.

0: A okrouhlou. Jo. Je to tak.
1: No.
2: Ze Staříče z rozhledny Okrouhlá Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Kam se vydáme v magazínu Křížem krajem zítra, to vás pozveme do zámku do Slezských Rudoltic v krajině Osoblažského výběžku. Na prohlídkové trase se zastavíte v takzvaném Královském sále, věnovaném pruskému králi Fridrichu II. Velikému a jeho návštěvě sídla a taky v koutku alchymisty. Ten odkazuje na pokusy zámeckého pána Alberta z Hodic. Natáčela tam Petra Štrimplová, poslechněte si její reportáž zítra dopoledne po 9. hodině.
3: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Ještě jednu noc hrála a zpívala kapela Jelen v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď je za 3:30, už za chvíli tedy bude pravidelná rubrika Babské rady. Před pečením sekané se prý vyplatí masem pořádně praštit o pracovní desku. Slyšeli jste o tom někdy? No, já tedy ne, ale přiznám se, že já moc kuchař nejsem, takže i kdyby se to dělalo běžně, tak bych to možná nezaznamenal. No tak počkejme si na to. Prozradí to dnešní babské rady Jarky Vykoupilové a přidají i další osvědčené triky, nejenom se sekanou.

0: Babské rady.
1: Recepty na sekanou se liší rodinu od rodiny. Základní suroviny jsou jasné. Cibuli nakrájíme najemno a mrkev nastrouháme na hrubém struhadle. K tomu přidáme do mísy mleté maso, kdo má rád, přidá i hrášek. Zapomenout nesmíme na vajíčko, strouhanku, zkuste kukuřičnou, petrželku, sůl a pepř. Směs důkladně propracujeme, vytvoříme bochánek, kterým několikrát vší silou bouchneme o pracovní desku. Je to kvůli odstranění přebytečného vzduchu a zároveň jde o prevenci prasklé kůrky. Sekanou můžeme před pečením potřít bílkem, i tento trik pomůže udržet dokonalou kůrčičku. Pokud chcete, aby sekaná byla šťavnatější, obložte ji plátky anglické slaniny. Trikem našich babiček pro dokonalou sekanou je použití směsi mletého vepřového bůčku a hovězího masa v poměru 2:1. Formu na sekanou vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů a pečte asi hodinku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Tak díky babským radám už toho víme hodně osekané. No a teď jdeme zpátky k muzice. Před chvilkou tady byl Olympik, teď Karel Gott, hned po něm Pavel Bobek. No prostě písničky, které nestárnou.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli tady bude Zámecké léto, soutěžní pořad, který vysíláme celé prázdniny ve všední dny vždy ve 3:15. Stejně tak tomu bude i dnes a bude to přesně za 6 minut.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšnou středu vám přeje ze zámeckého léta Pavel Kudrna. Je tohle zvláštní den, vidíte, teploty nejsou zdaleka letní, to je jak na houpačce nahoru dolů, na mnoha místech poprchává, prší, ale to je zase taková ta ideální příležitost, jestli máte ještě dovolenou a prázdniny jsou, tak si zajet na nějaký pěkný zámek, pěkně pod střechu, pak si dát něco dobrého a užívat si ty poslední dny, kdy děti ustříhají metr před nástupem do školy. I my ustříháme metr, ale ještě před sebou nějaké zámecké objekty máme. Třeba ten dnešní hodně známý František Kinský vás na něj zve.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Laďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častolovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahají až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré schátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častolovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes, až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věci má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Silent se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes to Bujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a v přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Děkuji nejenom jemu, ale i Vlaďce Vildové, která nás tam reportérsky zavedla. No a já jsem se díval, co se natáčelo na zámku Častolovice, s nějaké pohádky, seriály, filmy, no nic moc. Film Jarní vody z roku 68 s Vítem Olmerem, s Květou Fialovou, to je nějaké takové milostné drama ruského důstojníka, tak to nevím, jestli by dnes asi chtěli filmaři točit, ale nakonec proč ne. Tak my se teď otočíme vlastně na telefony, já se podívám tady na monitor, zatím jsou telefony vypnuté, takže pokud voláte, tak se ozývá patrně obsazovací tón, nebo je tam ticho, ale to se rázem změní, protože nám teď máme, nebo před sebou máme soutěž, no a chcete-li soutěžit, chcete-li vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, máte šanci, připomínám, v pátek losujeme jednoho z vás, tedy z těch výherců tohoto týdne, který získá soukromou prohlídku v Kostelci nad Orlicí na zámku, a už v pátek budeme znát jména výherců tří víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť s bohatými doplňky, tam je spousta věcí a nějaké víno a nějaká koupel a romantika a tak dále. Takže pojďme do toho, protože musíte teď udělat první krok a mít k němu pořádnou dávku štěstí, být třetím volajícím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No já myslím, že řada příběhů se i na zámku v Častolovicích odehrála, tak o tom třeba někdy příště. Teď nás čeká soutěžní otázka, no a třetím volajícím byl z Rodinova pan František. Pane Františku, hezké dopoledne.
1: Jo, já vás taky zdravím, hezký den přeji.
0: I vám. Čistě náhodou na zámku v Častolovicích jste byl, navštívil jste, nebo třeba perete jako
1: ty? Ne, nebyl jsem na zámku v Častolovicích, ale navštěvujeme se ženou jiné zámky.
0: A v kostelci nad Orlicí na zámku Františka Kinského jste byl, nebo ne?
1: Ne, nebyl, ale rád bych se tam podíval.
0: No tak já vám budu držet palce, tak k tomu teď uděláme spolu první krok. Já vám řeknu otázku a vy budete mít už tu jednodušší část, jenom správně odpovíte. Tak, jestli můžu? Můžu.
1: Ano, můžete.
0: Dokonce musím. Jaký šlechtický rod dnes vlastní zámek v Častolovicích? Za A. Šternberkové, za B. Kinští, za C. Schwarzenbergové.
1: Štembergové.
0: Kdo vám tam napovídá?
1: No, tak mám tady šednu, protože já špatně slyším taky, jo, takže...
0: A co když vám napověděl špatně?
1: A má špatně?
0: Já nevím, to se vás ptám, takže mám dát to, co vám napověděli. Je to Ačko, tedy Šternberkové. Je to tak.
1: Štembergové.
0: Jste říkal, že špatně slyšíte, no asi ano, protože ten šepot byl tak hlasitý, že kdyby se trochu přidalo, slyší to i v New Yorku. Takže pane Františku z Rodinova a patrně ano. Kamarád, nebo kdo to tam je?
1: Ne, manželka je tady.
0: To byla manželka? Já jsem se, že to byl mužský hlas, aha. No tak dobře, tak já už se v tom nebudu dál takzvaně patlat. Já vám pogratuluju, vám i vaší paní. No a máte tedy zámecký cestovatelský balíček. Prosím vás, v pátek už to je na vás i na ní nezávislé, to už bude v rukách Štěstiny, protože budeme losovat. No a třeba vyhrajete tu soukromou prohlídku. Mějte se krásně, zdravím vás do Rodinova.
1: Ano, vy taky mějte se krásně a přeji všem hezký den.
0: A to přeji já vám všem, kteří jste nás naladili, tedy nás Český rozhlas a Zámecké léto. Tolik tedy pro dnešek, no a zítra krátce před 10:00 se vypravíme na zámek Žinkovi. Tak se nachystejte. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci by měli znovu hlasovat o novele měnící rozpočtová pravidla. Za loňské zvýhodněné jízdné pro studenty a seniory dal Moravskoslezský kraj 1 200 000 korun. Ostravský festival Inverze představí směry současné literatury. Bude oblačno až zataženo a místy zaprší. Naměříme do 21 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Poslanci se dnes dopoledne vrátili k novele, která mění rozpočtová pravidla. Včera debatu přerušili po zhruba 10 hodinách diskuze o programu. Sporný návrh se do sněmovny vrátil kvůli vetu prezidenta. Koaliční poslanci ho chtějí přehlasovat, aby kabinet mohl připravit rozpočet na příští rok s vyšším schodkem, než dovoluje současná legislativa. Opozice kvůli novele chystá ústavní stížnost. Pokračuje místopředseda lidovců Benjamin Činčila.
2: Prezident dal vlastně možnost vládním stranám znovu projednat zákon rozpočtové odpovědnosti, zákon, který my nazýváme zákonem o vyšším dluhu. Tahle vláda se rozhodla zadlužovat, rozhodla se k tomu změnit pravidla. My tohle považujeme za velké nebezpečí pro budoucnost téhle země.
0: Vládní koalice chce hlasování zařadit na pevný čas v odpoledních hodinách. 50% slevu na dlouhodobém jízdném v Moravskoslezském kraji loni využili necelé 2000 lidí. O další zvýhodnění nad rámec běžných slev mohli požádat děti, studenti a seniori. Slevy platili od loňského července do konce roku. Opatření tehdy zavedlo napříč Českem 8 krajů vedených hnutím ANO. Slevu hejtmanství proplácelo zpětně, a to do konce letošního července. Moravskoslezský kraj slevy přišly na zhruba 1 200 000 korun. Dozorčí rada Českých drah se dnes bude zabývat případem generálního ředitele státního dopravce Michala Krapince, který nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD prověrku předpokládali podmínky výběrového řízení, které Krapinec v roce 2022 vyhrál. Krapinec ale argumentuje, že prověrku pro výkon funkce nepotřebuje. Pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Generálnímu řediteli Českých drah zákon ani jiný interní předpis neukládá povinnost disponovat bezpečnostní prověrkou na stupeň důvěrné. Obecně má společnost dostatek zaměstnanců na všech úrovních řízení, kteří disponují bezpečnostní prověrkou na odpovídající úrovni.
0: Prověrku můžou potřebovat někteří zaměstnanci nebo členové managementu, například kvůli případnému převozu jaderného paliva anebo vojenským transportům. V Ostravě dnes začíná literární festival Inverze. Potrvá do 29. srpna a představí aktuální trendy v české i zahraniční literatuře. Autorská čtení, představení anebo besedy mohou lidé navštívit v kulturním centru Provoz, studiu G, galerii Fiducia a centru Pant.
4: Festival začne dnes v 18 hodin v kulturním centru Provoz. Svou knihu Seber se a jdi tam pokřtí autorka Barbora Sebera. Mezi hosty je také britská básnířka a performerka Sammy Rhymes nebo novinář a dramatik Karel Hvížďala. Připravené jsou také doprovodné koncerty nebo program pro děti. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a postupně se částečně protrhá oblačnost. Nejvyšší teploty je 17 až 21 stupňů, na horách mezi 13 a 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Karviné. Dvě nákladní auta havarovala v ulici Bohumínská. S opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, to už vám opět přeje od mikrofonu Richard Piskala. Náš regionální stopař, tedy redaktorka Petra Pivková, už vyrazila do terénu, přijela někam směrem Havířov. Uslyšíme ji v této hodině vysílání Českého rozhlasu Ostrava, tak jsem zvědav, jakou zajímavost našla a o čem nám tedy bude reportovat přímo do vysílání. Bude to krátce po půl jedenácté. Do té doby stihneme zcela určitě tipy pro dnešní den a taky už za chvilku moravskoslezský rozhlasový kvíz. Chybět nebude muzika z těch českých a slovenských interpretů. Tu budou třeba Marie Rotrová, Petr Kolář, Michal David anebo právě teď kapela Tým. Tak ještě jednou krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Ano, je to tak, Moravskoslezský rozhlasový kvíz je tady a někdo z vás už nám volá. Tak koho zdravím přímo do vysílání? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Eva.
1: Zdravím vás, paní Evo. Dnes tady mám pro vítěze, věřím, že to budete vy, cestovatelský balíček křížem krajem. Jsou tam různé drobnosti, mimo jiné taky pláštěnka, ta by se možná mohla v příštích dnech hodit. Aspoň doufejme, že trošku zaprší také. Tak paní Evo, pojďme k té otázce, můžeme?
2: Ano.
1: Znáte dobře Ostravu?
2: No, teda moc ne.
1: Moc ne, ale týká se to takové hodně známé sochy. Možná si ji vybavíte před budovou Nové radnice v centru Ostravy. Ta socha tam stojí už od roku 1999 a je to velkolepá bronzová socha, která je, pozor, po pražských sochách Jana Žižky, svatého Václava a Jana Husa, čtvrtou největší bronzovou plastikou v celém Česku. Je to 3,5 metru vysoká postava umístěná ve středu fontány uprostřed Prokešova náměstí, jak už jsem říkal, přímo před budovou Nové radnice. Je dílem akademického sochaře Františka Štorka. No a já se ptám, víte, kterou z legendárních postav řecké mytologie socha představujeme? Já tak trošku napovím, že symbolizuje vzlety i pády krajského města. A taky prozradím, že prý polští turisté jí říkají skřet. No tak to je nehezké, je to prostě, ale tak. Tak chcete možnosti a nebo to víte?
2: No radši ty možnosti.
1: Tak je to za A Daidalos, za B Ikaros, za C Minotaurus. Tak co myslíte?
2: No, tak asi ten Ikaros.
1: Ano, ano, ano. Je to Ikaros.
2: Až
1: budete v Ostravě.
2: Jo, já jsem tam byla.
1: Že jo, všimněte si toho.
2: Tam, jo. A na radnici jsme byli vlastně tím výtahem na exkurzi letos na jaře.
1: No, v tom roce 1999, no už je to docela dávno, ale já si na to vzpomínám. Ta instalace té sochy tehdy vyvolala různé debaty o tom, jestli se tam vůbec hodí takováto socha. Ale už si na ní, já myslím, všichni zvykli, už tam patří prostě. Takže já vám gratuluji, vy jste vyhrála. Zůstaňte ještě na lince, paní Evo. Naschledanou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Našimi středečními hosty budou manželé Lenka a Milan Svojanovští. Svůj život věnují už řadu let lidem s handicapem. Založili společenství Vstaň a choď. Jaké pořádají akce a jak pomáhají se sháněním prostředků nebo pomůcek? O tom řeknou více v rozhovoru s Kateřinou Huberovou.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Doznívá písnička Vyznání v podání Petra Koláře v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. V tuto chvíli je za 6 minut 10:30. Už za chvíli pro vás budu mít tipy pro dnešní den. Jeden z nich bude například o tom, že dnes začíná v Ostravě literární festival Inverze.

0: Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Už se dostáváme k tipům pro dnešní den. V Ostravě dnes začíná literární festival Inverze. Až do soboty nabídne setkání s literáty, spisovateli i básníky. Dnešní program začíná v centru Provoz v 18 hodin křtem knihy ostravské básnířky Barbory Sebery. Slezské muzeum v Opavě se dnes připojí k Mezinárodní noci pro netopíry. Zjistit více o životě těchto tajemných tvorů můžete i vy, a to mezi 17. a 20. hodinou v historické výstavní budově v Opavě. Město Bruntál dnes láká na poslední z prázdninových večerů v parku. Od 18 hodin vystoupí například Mňau Mňau Band anebo Oliver Kolka. No tak doufejme, že bude přát počasí.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Znělka napověděla, že teď se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vydáme někam v našem kraji, protože naše reportérka Petra Pivková, ta jezdí po celém krásném Moravskoslezském kraji a zjišťuje, kde se co zajímavého děje. A teď pozor, než se na stole objeví obyčejný krajíc chleba, vede k němu mnohem delší cesta, než si dnes možná uvědomujeme. Proč to říkám? Připomenout si to totiž dnes mohou návštěvníci Kotulovy dřevěnky v Havířově. A právě tam teď míříme. Muzeum Těšínska tam připravilo program nazvaný Cesta za chlebem s ukázkou mlácení obilí, povídáním, ochutnávkou i krátkým filmem. No a jak už jsem zmínil, na místě je i naše redaktorka Petra Pivková. Tak Petro, dobré dopoledne. Co všechno na návštěvníky čeká?
2: Krásné dopoledne. No, je toho opravdu mnoho. Tady samozřejmě jsme se přemístili nejenom na místě, ale i v čase, protože tady v Kotulově dřevěnce je to opravdu takový nádech toho, jak se to dělalo kdysi a kolik práce za všemi těmi věcmi, co dnes vidíme běžně a co nám přijde, že je úplně samozřejmé, protože si třeba ten chleba konkrétně koupíme v nějakém obchodě, tak ne tak jednoduchá cesta byla za chlebem. No a jaká byla a co všechno bylo potřeba udělat, tak to se právě návštěvníci dozví tady dnes na cestě za chlebem. A co všechno je čeká, tak to ví paní Kavanová právě tady z dřevěnky. Dobrý den, tak řekněte nám, co na návštěvníky dneska chystáte?
3: Dobrý den, přeji všem posluchačům. Dneska opravdu, jak jste říkala, dneska si budeme povídat o chlebu a přesně tak, než ten krajíc vezmeme do ruky a zakousneme se do něho, tak to je spousta práce. Návštěvníci si budou moci něco vyzkoušet a samozřejmě hodně se dozví. Takže začneme celé toto povídání, začneme ve stodole, kde si budeme povídat o zpracování půdy, musí se zasít, musí se sklidit, musí se někde uložit obilí. Takže toto všechno vlastně si povíme v té stodole, ale navíc si, kdo bude mít odvahu, tak ten si může vyzkoušet mlátit cepem vlastně do snopku, ano. Takže samozřejmě poučíme, kdo bude mít odvahu, tak může i vyzkoušet. No a potom půjdeme tak, jak by to vlastně to zpracování mělo pokračovat. Budeme obilí, budeme i mlít, takže půjdeme do našeho větrného mlýnku, do viatraku, spustíme, každý uvidí, jak se mlelo obilí už od 19. století v mlýncích, ale ručně taky na Žarnovech, takže taky ještě uvidí další v chaloupce Žarnovy. No a potom už se přesuneme před chalupu, kde si teda opravdu už budeme povídat o tom, jak se dělá těsto, co se týká toho chleba, jaké byly chleby, jak to bylo v těch rodinách, ano. A můžu teda říci, že chleba dlouho patřil k vzácným a příležitostným pokrmům, ano. Opravdu hospodyně ho dělila po kousíčkách, byl to v podstatě takový jako skoro by se dalo říct odměna, ano.
2: A my jsme se bavili o tom, že teď za chviličku, už vlastně za pár minut začne tady tahle prohlídka i s výkladem, ale není jediná dneska. Můžou, pokud jsme teda nalákali někoho, že by chtěl slyšet tady tenhle výklad a vidět, jak to všechno fungovalo, můžou se k vám dnes ještě zastavit?
3: Ano, ještě jedno povídání budeme mít ve 14 hodin, takže koho to zaujalo, může přijít a může se něco ještě dozvědět.
2: Tak já moc děkuju a přeju, ať ten chleba dneska doputuje tam, kam má, ať se všichni dozví, co potřebují. Děkuji moc.
3: Naslyšenou.
2: Tak pokud bychom vás nalákali a chtěli byste slyšet a vidět, jak se takový chleba připravoval, tak určitě můžete sem do Kotulovy dřevěnky v Havířově zamířit.
1: Říká kolegyně Petra Pivková, děkujeme za informace, naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Jsou 11:03 a v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Pro vás budeme mít už za chvíli tradiční seriál Dvakrát měř, jednou řeš. Tentokrát se s Kutilem Arturem Kubicou zaměříme na nejvhodnější podmínky pro natírání střechy. No jo, ono to člověka vlastně ani nenapadne takhle, když se nezabývá tímto tématem. Ale ono to není jenom tak, když svítí slunce, je horko, střecha bude rozpálená, to se tam asi nedá vůbec pracovat. Když prší, tak to taky není nic moc, to se asi taky nedá natírat. No tak uvidíme, ono je to trošku ohříšek. Uvidíme, co nám Kutil Artur Kubica za chvíli poradí.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Díval jsem se tento týden na střechu a je jasné, že oplechování bude potřebovat nový nátěr. Takže kdy je nejlepší střechu natírat? Odborníci říkají, že nejlepší je to na jaře nebo právě teď, na konci léta a hlavně v podvečer, kdy se teploty pohybují mezi 10 až 25 stupni Celsia. Povrch nesmí být rozpálený od slunce, promrzlý ani mokrý po dešti. Dá se natírat i ráno po usknutí rosy. Natíraná plocha má být čistá, zbavená rzy, starého nátěru a zcela bez poškození. I když na trhu jsou i barvy, co mají odrezovač v sobě a výrobci se dušují, že si s tím rezavým podkladem barva poradí. Je trochu drahší než jiné barvy, ale třeba bude skvělá. Ušetří vám práci. A teď rada pro dámy. Kdy musíte partnera na střechu vyhnat? Tak je to tehdy, když se starý nátěr loupe nebo praská, když se objevují známky koroze a když původní barva je vybledlá a ztratila ochranou funkci. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Marta Kubišová a slavná písnička Magdaléna dozněla v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Už za 3 minuty bude 11, to tady budou zprávy mimo jiné o tom, že na netopíří noc mohou dnes přijít zájemci do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Tak pokud vás to zaujalo, dobře poslouchejte, podrobnosti už za chvíli.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zařazením SPD do zprávy o extremismu porušilo ministerstvo vnitra práva hnutí. Rozhodl o tom soud. Orlová začala měnit bývalé koupaliště na volnočasový areál. V parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí budou večer odborníci odchytávat netopíry. Dnes čekejte oblačno až zataženo, místy s deštěm a teplotami kolem 20 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud. SPD podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu několik žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy dal soud za pravdu hnutí SPD. Bývalé koupaliště v Orlové se mění na volnočasový areál. Stavba za zhruba 60 milionů korun nabídne pump track, inline dráhu, horolezeckou stěnu, louky a vodní prvky. Hotová má být příští rok v červnu. Podle starostky Lenky Břiškovské z hnutí ANO by obnovení provozu koupaliště bylo pro město příliš drahé.
2: Ta cena za jeho rekonstrukci vždycky byla někde kolem 250 milionů a opravdu jsou to finance, na které město si prostě nešáhlo ani v rámci dotací. Tady na vznik volnočasového areálu jsme získali opravdu významnou částku z evropských financí.
0: Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky anebo nesplácené úvěry na bydlení. Armádní vrtulníky Venom a Viper ze základny v Náměšti nad Oslavou jsou znovu v provozu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda preventivně pozastavila po červencovém pádu vrtulníku Venom, při kterém zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Dočasně odstavené vrtulníky stejného systému můžou od včerejška podle Holase znovu vzlétnout.
3: Všechny vrtulníky prošly mimořádnými technickými kontrolami, přičemž byla přijata i konkrétní organizační opatření, která vyplývají z řízení velitele vzdušních sil k uvolnění vrtulníku zpět do provozu.
0: Nehodu dál vyšetřuje vojenská policie i komise ministerstva obrany. Na netopíří noc mohou dnes přijít zájemci do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Odborník na netopíry Zdeněk Tiller z Muzea regionu Valašsko nabídne od 19 hodin přednášku s informacemi ze světa malých savců a taky praktické ukázky. Návštěvníci se dozvědí třeba to, proč jsou netopíři užiteční.
4: Velmi náchylní na rušení a jsou taky velmi konzervativní. Najít si nový ukryt je pro ně celkem jakoby stresující a rádi využívají po dlouhou dobu jedno a to svoje prostě útočiště. Proto bychom je měli chránit. Pro nás jsou třeba zajímaví tím, že loví spoustu hmyzu, docela jedna z největších složek potravy u některých druhů jsou dokonce komáři.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a postupně se částečně protrhá oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor aktuálně na Bruntálsku. Na silnici 445 u obce Dolní Moravice se vyšetřuje havárie osobního auta. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To vám i nadále přeje od mikrofonu Richard Piskala. V této hodině vám představíme Lenku a Milana Svojanovské. Pár, který založil společenství pomáhající lidem s handicapem. Hlavní motivací byl na začátku jejich syn. Budou o tom vyprávět v rozhovoru, který připravila kolegyně Kateřina Huberová a který začne už za chvíli. Tak ještě jednou příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Kateřina Huberová a musím říct, že jsem velmi vděčná, že našli kousek sil a času a neuvěřitelní lidé přijali moje pozvání. Ačkoliv teď zrovna mají ještě trochu hlavu v pejru a spoustu práce a dožívají docela náročný týden, což hned vysvětlím. Manželé Lenka a Milan Svojanovští, to jsou oni, vítám vás, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Přemýšlela jsem, jak vás vlastně zatitulovat, protože vy jste taková zvláštní rodina, která se rozhodla, že budou žít především pro druhé a to tak, že budou pomáhat. A vybrali jste si vlastně skupinu lidí, kteří mají nějaký handicap a pro ně žije to naplno. Ta celý váš koncept se jmenuje Vstaň a choď. Takže z toho vyplývá, že propojujete lidi jezdící s těmi chodícími. Takhle jste si to vlastně pojmenovali vy sami. Hele, kdy se vám to stalo?
2: No jednoznačně náš život je dobrodružný a naplněný, to si vůbec nemůžeme stěžovat, že by nebyl. Manžele 37 let, máme 6 dospělých dětí, 7 dospělých dětí.
1: V tom se člověk lehce ztratí. Lenka ukazuje,
3: že jsme teďkom obdrželi 5. vnouče nedávno.
2: Máme nejmladší měsíční vnouče. Tak z toho se radujeme, včera jsme byli vnoučka navštívit.
3: A bude se vdávat naše nejmladší dcera.
2: Za 2 týdny máme svatbu nejmladší dcery.
1: Když se na vás člověk podívá, tak by tohle teda netypoval. Čili vaše početná rodina je na počátku všeho?
2: Mezi našimi dětmi je taky Jirka, výjimečná osobnost. Všichni jsou výjimečné osobnosti, ale Jirka má tu výjimku, že se narodil vlastně předčasně s dětskou mozkovou obrnou, takže se pohybuje díky vozíku. A má 30 let a vlastně on, díky němu se naše životní cesta hodně stočila právě tímhletím směrem. My to vnímáme tak, že si nás Pán Bůh vedl a používal, že jsme začali dělat sociální služby, začali jsme dělat tábory. Postupně jsme se dostali až k tomuhletomu dílu Vstaň a choď, které jsme začali dělat v roce 14. Začali jsme týdenní duchovní obnovou pro mladé křesťany, jezdící, chodící. Bylo nás asi 27, z toho myslím 7 lidí na vozíku a tato obnova byla 13. a bylo nás tam kolem 100 účastníků a další hromada veřejnosti, která se k nám připojuje.
1: Čili váš Jirka se vlastně stal jakýmsi ambasadorem toho, do čeho jste se pustili, že jo?
3: No, dalo by se říct, že v roce 2012 vlastně už jenom tím, jak se narodil, tak jsme museli jako kdyby přemýšlet, protože jsme měli i 2 děti v pěstounské péči a mysleli jsme si, že naše cesta půjde tímto směrem. A když se Jirka narodil, tak jako kdyby skrze něho pro nás, tak jsme to vnímali, Pán Bůh přehodil výhýbku. Prostě pozval nás do nového dobrodružství, no. A my jsme vlastně poznali spoustu nových jako lidí, které by jsme vlastně vůbec nepoznali. A naše cesty by byly právě úplně jiné. A takže já jsem na jednu stranu Jirkovi vděčná, že nese vlastně tak jakoby statečně ten handicap, protože díky tomu, že jsme do toho vstoupili, tak opravdu je to velké dobrodružství, ať už prostě na začátku to bylo, když jsme zakládali ty sociální služby a vlastně jsme chodili do rodin, poznávali jsme spoustu lidí, kteří prostě byli na tom podobně jak my. Někteří se ptali, proč zrovna oni, my jsme se teda na to neptali, přijímali jsme tu situaci, co teď, jak teď dál v této situaci. A to mi připadne, že to je hrozně důležité. Jak? Člověk nikdy není bezmocný, vždycky má tu svobodnou vůli se rozhodnout, co s tou situací může udělat.
1: A jak ji co nejlépe přetavit vlastně
3: jo.
1: v něco?
3: Myslím si, že v tomhle jako pro nás jako to je tak, že ji přetavujeme s Bohem, že prostě on je jakoby ten hrnčíř, který, protože já totiž jsem i částečně hrnčířka, takže kromě jiného a tak vím, jak s tou hlínou prostě se děje, když prostě se vám něco nepovede, něco se vám utrhne, že pořád ještě z té hlíny jde
1: něco.
3: Dělat něco a i když prostě uschne a i když prostě tak se zase dá obnovit a pořád určitými věcmi se dá jít dál. Jen potřeba mít tu trpělivost, vytrvalost a nestrácet naději.
1: Začínám rozumět tomu, že vám tohleto všechno kvete pod rukama, protože vy jste výborná dvojice, i tak jako mimo záznam. Jo? Mně se líbí, jak Lenka má věci pod kontrolou. Vám to takhle prostě funguje?
3: My jsme prostě tým. Já neumím spoustu věcí, co umí Milan, takže vlastně se jako doplňujeme. Já bych prostě nedokázala vyplnit žádný formulář. Formuláře u nás vyplňuje Milan, čas, který máme. Někdy žiju v takovém bezčasí, takže když jsme tady jeli, tak řekl, hele, za 4 hodiny, abys potřebuješ vyjet.
1: Je báječné to sledovat, protože to je pastva pro oko. Vlastně i pro ucho. Manželé Svojanov, Štílenka a Milan tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava s Lenkou a Milanem Svojanovskými. Trávím tady dnešní dopoledne ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Teď jsem chtěla říct zakladatelé společenství Vstaň a choď. Co to je za společenství? My jsme nastínili, že jste se rozhodli pomáhat lidem, kteří mají nějaký handicap. Teď máte za sebou ten týden a vracím se k tomu úvodu, ve kterém, já bych to nazvala klidně jakýmsi festivalem, ve kterém se děje co všechno.
1: Nejdřív k tomu společenství, jak se ptala, jsme velmi pestré a originální společenství. A dejme tomu, když se sejdeme na té letní obnově, nás tam 90 až 100 a z toho třeba 20 lidí zhruba má nějaký výrazný fyzický handicap, jsou na vozíku nebo chodí o berlích, ale zároveň říkáme, že každý z nás má nějaký handicap, jenom některé jsou vidět a některé vidět nejsou. A my si myslím, že všichni oceňují to, že si na nic nehrajeme, že handicapy neskrýváme, že si pomáháme navzájem, protože tak jako každý máme nějaký handicap, tak zároveň máme nějaké dary. I ten, co si myslí, že žádné nemá a je krásné je společně objevovat, to je jedna důležitá stránka věci. Druhá je, že jsme i věkově vlastně velmi, to společenství je velmi široké, že začínáme od 18 let, ale občas taky tam máme mladší lidi, máme tam taky už rodiny s dětmi, které vlastně naši členové, kteří mezi tím se vzali, mají děti, takže se tam letos vystřídalo možná 6 malých dětí během toho týdne. Ale máme taky lidi, už taky jsme se blížíme k 60, koukáme na něj docela zblízka, ale máme tam i lidi starší, možná nejstarším účastníkem je Lenčina maminka. Takže je to pestré společenství a o to více jako bohatší, že vlastně v té pestrosti je veliká bohatost.
0: A teď k tomu týdnu, protože ten teda bohatý byl taky.
1: Ten týden je to vlastně duchovní obnova, která vždycky má nějaké téma. Tentokrát měla takové téma, že Bůh může všechno ve tvém životě proměnit v radost. Každé trápení, každý hněv, každou starost. Každý ten den má svoji strukturu, kde patří nějaké slovo z nějakého našeho hosta, zajímavého hosta, který na to téma promlouvá. A každý den je taky mše svatá, každý den je prostor na povídání, na osobní setkání, v odpoledním klidu na kavárnu, na skupinky. A právě potom ty večery bývají takové, každý jiný vlastně, každý ten večer je jiný. My větší část toho programu máme jakoby pro sebe, pro ty účastníky. Ale naučili jsme se před pár lety, prožili jsme to, tak myslím v roce 13 intenzivně, že stavíme mosty i mezi námi a veřejností, mezi lidmi, kteří přijdou zvenku. Máme tu zpětnou vazbu, že se velmi často, trošku se zdráhám říct slovo vždycky, protože to člověk neví, ale velmi často se cítí oslovení, je jim hezky, usmívají se na nás a jsou spokojení a šťastní.
0: Já bych řekla, že to trochu vychází z vás, protože vy jste fakt takový jako trošku svítící lidé, oba dva, i když Lenka je vyčerpaná, teda po tom týdnu zjevně, chápu to. Co mě ještě na tom možná, a posluchač to asi vnímá, to úzké sepětí s Bohem, tohle je prostě váš život a ono to prostupuje i tady tím společenstvím. Byť je to teda věc, která má sociální charakter, tohle je vlastně pro vás velmi důležité téma. Oslovuje to i lidi, kteří to třeba takhle nemají na blízku s tím Bohem?
2: Myslím si, že jde o to, že vstaň a choď znamená vstát ve svém srdci a chodit.

0: Tohle je podle mě to nejdůležitější a to může člověk, který prostě sedí na vozíku, nebo je slepý, nebo prostě je starý, nebo mladý a který prostě je hledající a nebo jenom kolem jdoucí. Takže ten program je hodně postavený tímto směrem. Letos hodně to bylo o tom, aby jsme nebyli propadlí do nějakých prostě svých přesvědčení, které třeba, když jsme byli malí, tak jsme dostali nějaká zranění a vlastně pod těmi zraněními, aniž to víme, máme nějaké jako do toho života, který žijeme, tak si neseme nějaké filtry a díváme se tak na druhé, na sebe, takže pak zbytečně soudíme sebe nebo ty druhé a to právě bylo o té radosti. Uvědomit si to, převzít takovou osobní zodpovědnost. Já tomu říkám, podívat se vlastně za sebe, na ty generace, co šly před námi, co jsme prostě od nich získali, ale taky, co si sebou taháme, protože my lidi dokážeme prostě odpustit do nějaké míry, ale ty bolesti, s kterými se vláčíme, tak něco v nás dělají. Já jsem něco převzal, aniž to vím, tak se musím podívat na sebe, na své chování, na své souvislosti v nějakých situacích, co se mě opakuje. To znamená převzít nějakou zodpovědnost sám za sebe, takovou osobní. My rádi přebíráme takovou falešnou zodpovědnost za ty druhé, což se taky píše v písmu, jako vytahujeme třísky z oka svého bratra.
1: Aby nevidím prozřel, trám v tom svém
0: a nevidím oku. Trám ve svém oku. I tak jako vnímáme, že dobré generačně uklízet. Když každý převezme tu zodpovědnost za ty generace předtím, prostě měnit své vzorce chování, aby náš strop byl podlahou pro ty další generace.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Já trávím chvíle tady s Lenkou a Milanem Svojanovskými. To jsou manželé, kteří vymysleli společenství Vstaň a choď. Propojují, jak říkají lidi jezdící s těmi chodícími. Sami mají tuto zkušenost v rodině, takže je to vlastně nejvíce osobní, jak jen to může být. Mně se moc líbilo to, co rozvykládala Lenka před písničkou, protože ty si vlastně nastavila rámec nejenom toho vašeho konání, ale ty si pojmenovávala věci, které bychom si měli tak nějak čas od času umět sformulovat a připomenout si úplně všichni. Ještě si v písničce říkala, že by si chtěla navázat na, a teďka už mě doplňují ty, mezigenerační.
1: Mezigenerační vlastně společenství je to. My jsme takové otevřené společenství, to znamená, že může přijít každý nejenom v tom týdnu, ale máme jednou měsíčně setkání v různých městech, Ostrava, Olomouc, Brno, snad se podaří zase rozdýchat v Praze. Je to prostě o tom, že když ty jsme otevření, tak nehrajeme si na něco, vlastně i tím handicapem získáváme nějakou svobodu. U těch jezdících nebo jinak prostě handicapovaných, jak jsme Milan říkala, jsme i my handicapovaní třeba vnitřně, že si něco neseme a je potřeba uklidit i to srdce. Když se spojí prostě ta energie toho mládí a zkušenost toho, těch starších, pomáhá to zrát v lásce. Objeví se tam ta naděje, která přináší už do té skřehlosti, možná toho stáří, novou mízu. A to je prostě něco úžasného. Ta flexibilita toho mládí a vlastně to tempo kráčení toho stáří, vlastně když se to dá dohromady, vznikne nějaká harmonie, symbioza a my jsme přítomni nějakým zázrakům, jo? Protože vlastně mládí se zpomalí, naslouchá tomu stáří, naslouchání je způsob milování a vlastně to vytryskne z těch starších lidí nějaké zkušenosti, které jsou žité a ti mladí zase zatouží zakusit to, o čem svědčí ti starší. A je to prostě úplná krásný koncert, prostě, když tohle se daří. A pak tam jsou ty děti, takže přinášejí novou radost do toho. A to je nádherný tanec lásky, když tohle se daří a když tohle se povede.
0: Vy tam zažíváte něco, co dneska v současné společnosti se vlastně stává takovým jako umělým konceptem a my nacházíme něco, co prostě jako po staletí takhle funguje. To, co popisuješ, je to naprosto přirozené, že by se všechny generace měly vlastně neustále být v jakémsi kontaktu. Teď to v té společnosti takhle jako úplně není možné. My nacházíme jako umělé koncepty, jak to teda udělat, aby se uměli a mohli potkávat. A vy prostě uděláte takové společenství a normálně vám to tam hraje.
1: Jo, myslím si, že právě je to, když tomu dáme to místo. Jak říkal Milan, my se teď jako snažíme to místo, to, co prostě mezi námi jako se učíme, tím, že jsme spolu. Být spolu. Někdo si řekne, no vlastně nemáme problémy jako s těmi rodiči, protože my tam přijíždíme na návštěvu, bydlíme daleko, ale my třeba máme i rodinná setkání a my se vlastně pořád učíme v každé té etapě života vlastně si dělat nějakou zpětnou vazbu. To se taky jako učíme. A aby jsme se to mohli učit, musíme právě otvírat ta okna a dveře, aby mohli, jak říká Milan, ta veřejnost, nejenom ti jako být uzavření a tam si to šmrdolíchat, to bychom za chvilku, jakože už by tam nebyla ta šťáva, jo, protože vlastně...
0: Mě napadlo
1: ta...
0: slovo zatuchnout, jo, ale nechtěla jsem až tak.
1: Tak když tam přichází jakoby ta veřejnost a my nevíme, kdo tam všechno přijde a vlastně se dělá, zrovna v ten týden je proto úplně nejlíp. Tam jsou různé koncerty, jsou tam prostě večery odevzdání nebo večery přijetí, kdy prostě ti lidi si buď odnesou nějaké boží slovo, můžou tam zapálit svíci za nějakého třeba, s kým se třeba nestačili ani rozloučit, nebo mu odpustit, nebo ho propustit, jo. A na druhou stranu večer přijetí, kdy prostě můžeme se třeba dotknout nějakých svých ran, jo, někdo třeba někomu i blížil fyzicky a není třeba na vozík. A musím říct, že to bylo něco tak úžasného to pozorovat, že někteří lidi se nebyli schopni jako kdyby, nebo bylo to delší dobu odlepit. To bylo prostě najednou tak intimní.
0: To když to přeložím do jiného jazyka, promiň, třeba pro ty, kteří to nemají spojeno s tím Bohem, nebo to neumějí, vlastně terapeutické sezení, tam se otevře něco a ty věci už se potom dějí.
1: A myslím si, že terapie je velká pomůcka a že člověk musí být ochotný prostě i někdy tady do toho vstoupit, protože potřebuje někdy i tu lidskou blízkost, jako to naslouchající ucho, A tyhle otázky pomáhají přenastavit ty nefunkční, ty falešné zodpovědnosti, nefunkční vzorce. My sami jsme vlastně pracovali léta taky v poradně, jsme profesně mediátoři, takže i tohle tady patří.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tušila jsem, že se bude odehrávat něco, co s člověkem může mávnout, když se potkám ve studiu Českého rozhlasu Ostrava s manželi Svojanovskými, s Lenkou a Milanem. S dvěma lidmi, kteří vlastně pečují o druhé. Ty jsi zdůraznila, vidíš, tohle mě vlastně nedošlo, že vy jako mediátoři a lidi, kteří v té sociální oblasti jsou zdatní profesně, takže tohle všechno je vlastně vědomé konání. Potkáváte se s různými příběhy, s různými handicapy. Co všechno kolem sebe vidíte?
1: Já začnu odinut, že to, co je hodně důležité na mém společenství, je právě taková atmosféra přijetí, kterou lidi zažívají, když přijdou a oceňují, že se cítí přijatí. Je to taková kultura toho společenství. Minimalizovat nějaké předsudky k čemukoliv, co si neseme. Důležité je to, že vlastně, když se takhle sejdeme třeba na tomhle týdenním setkání, tak vlastně nikdo tam není jenom jako nějaký konzument, jako účastník, který přišel konzumovat ten program. Že vlastně všichni přijímají nějakou službu. Je to postavené na vzájemné služby. Část účastníků pracuje v kuchyni, někdo je kapela, jsou zdravotníci, jsou lidi, kteří přímo pomáhají těm jezdícím v tom, co potřebují. Ten, kdo ji nemůže dělat vlastníma rukama, tak neméně cená je služba úsměvu, naslouchání, dobrého slova. Myslím, že základem je to přijetí a ta lidská blízkost.
2: Já si myslím, že když jde o to přijetí, tak zaprvé já sám nemůžu mít tu masku. Takže je to vlastně ohledání svojí cesty v tom všem. Jdeme s někým na záchod nebo s někým jsme u jídla. Že tam se děje skrze to milosrdenství, skrze ten soucit s druhým. Já se učím soucitu sám k sobě. A když já se proměňuju, tak to něco dělá s tím okolím a oni můžou nacházet tu svoji cestu a vlastně se v tom podporujeme.
0: Já bych se dotkla ještě jedné věci, která je ryze hmatatelná, protože naše předchozí setkání, když jsem vás viděla poprvé, kolik roku je to zpátky?
1: 23.
0: Vy jste zrovna chystali velký koncert, jehož výtěžek měl přispět k pořizování auta. Ta pomoc vlastně jde i tímhletím směrem. Lenka tady popisuje to všechno, řekněme tu lidskou blízkost, která je těžko uchopitelná. Je to jemně hmotné, jo? Ale pak tady máme ty hmotné věci. A zatím taky stojíte vy.
2: Jo, ale z toho to vychází.
0: Rozumím
2: vlastně
0: tomu.
1: No, my jsme v tom roce 23 vlastně slavili jako 10. výročí činnosti, tak jsme si rozhodli, jsme se v týmu, že si nadělíme dárek, který nutně potřebujeme a že požádáme okolí, aby nám pomohli najít peníze na nové velké auto. Protože když máme takové setkání, jako bylo teď, tak tam v podstatě potřebujeme 4 velká speciálně upravená auta pro převoz účastníků. To byl ten záměr a my jsme v roce 23 to tak jako začali. Měli jsme krásný podzimní koncert s paní Hanou Fialovou a to jsme tady zrovna nějak seděli v té době. Zvali jsme možná lidi na koncert, takže koncert byl krásný. Ta sbírka trvala zhruba rok, byla provázená různými setkáními, krásnými setkáními s lidmi. To byl takový ten vedlejší efekt, že my jsme si to tak jako nastavili, že pro nás nejsou prioritní ty peníze, ale to setkávání se. A to se moc povedlo a během toho roku i díky třeba koncertu na Velehradě, potom na Dnech lidí dobré vůle, tak vlastně se celá ta částka potřebná nazbírala, bylo to zhruba asi 1,5 milionu. Auto plus vlastně ta úprava, to auto nám slouží, takže teďka taky má odježděno, posloužilo všude tam, kde bylo potřeba. To je takový ten hmatatelný jako důkaz toho, že lidi jsou dobří.
2: Jedna jezdící a jeden chodák šli prostě cestu.
1: Benefiční putování.
2: Z Brna do Sedlišť. Kde prostě vlastně ta letní velká obnova probíhá. A vlastně po té cestě potkávali různé lidi. Sledovalo to spoustu lidí. A bylo to prostě něco úplně úžasného. Těch věcí byla spousta, ale pořád to bylo o tom, že jsme věděli, že jestli k tomu autu dojdem, tak to bude fajn. Ale jak říkal Milan, šlo o tu přítomnost. Nenechat se o ní okrást.
0: S vámi by člověk vydržel sedět hodiny a hodiny a já rozumím tomu nekonečnému týdnu, který máte za sebou a že se z těch setkání nechce odcházet. Milan, chce něco říct?
1: Máme velkou radost toho týdne taky v tom, že máme kolem sebe skvělý tým, který je mladší než my, bohu díky, že je to taková ta pomyslná štafeta, kterou se snažíme předávat, aby Staňa choť nezmizelo s tím, kdy nám ty síly dojdou, ale že máme kolem sebe velmi schopné, krásné mladé lidi, kteří to táhnou s námi. Máme kolem sebe taky nějaké kněze a reholní sestry. Prostě takový tým je krásný a vede to s námi.
0: Co vám popřát?
2: Ať se to podaří předat.
1: Se to podaří předat, no.
0: Kéž se to tak děje. Těším se na jakékoliv příště s Lenkou a Milanem Svojanovskými. Bylo to velké. Děkuju vám.
1: Děkujem.
2: Mějte se krásně. Boží požehnání s vámi.
3: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Vladimír Mišík a variace na renesanční téma v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Už za necelých 8 minut tady budou zprávy v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. Do studia s nimi přijde Lucie Kociánová, no a potom už začne hudební pošta. Ano, také dnes budeme hrát na vaše přání vašim oslavencům, kterým jako vždy budete moci také do vysílání poblahopřát.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kraj dal za loňské zvýhodněné jízdné pro studenty a seniory 1 milion 200 tisíc korun. V centrální evidenci je od července zapsaných zhruba 145 tisíc psů. Datové schránky budou od zítřka na nové doméně. Odpoledne bude oblačnost deštěm, teploty maximálně 21 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Necelé 2000 lidí v kraji v loni využili 50% slevu na dlouhodobém jízdném. O další zvýhodnění nad rámec běžných slev mohli požádat děti, studenti a seniori. Slevy platili od loňského července do konce roku. Opatření tehdy zavedlo napříč Českem 8 krajů vedených hnutí ANO. Slevu hejtmanství proplácelo zpětně, a to do konce letošního července.
2: Moravskoslezský kraj slevy přišly na zhruba 1 200 000 korun. Kraj na to měl celkem vyčleněných 75 milionů korun. V regionu celkem o slevy na dlouhodobé jízdenky požádali přes 3000 lidí, většinou dětí a studentů. Přes 1000 žádostí hejtmanství zamítlo. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Zvěrolékaři zapsali do centrální evidence zatím přibližně 145 tisíc psů. Jde o data komory veterinárních lékařů k 19. srpnu. Povinnost registrovat očipované psy platí od začátku července. Má pomoct v boji proti nelegálním množírnám, usnadnit návrat zatoulaných psů zpátky domů, a v systému jsou i údaje o vakcinaci proti vzteklině. Právě při tomto očkování veterináři zvířata zapisují, pokračuje prezidentka jejich komory Petra Šinová.
3: Denně přibývá přibližně 3,5 tisíce psů, což odpovídá tomu, co jsme očekávali. Systém eviduje vlastně obce, kde jsou psy chování, takže jsme schopni vyfiltrovat z toho systému údaje na jednotlivou obec, dokonce i na část obce.
0: Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. Podle digitální informační agentury společná doména gov.cz usnadní rozpoznání skutečné stránky úřadu. Sníží to tak riziko podvodných webů. Po zítřejší změně je možné, že lidé, kteří mají heslo do datovky uložené v prohlížeči, ho budou muset znovu zadat. Letní koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm má za sebou úspěšnou sezónu. Navštívilo ho 25 tisíc lidí, výrazně víc než loni. Proč letos lidé vyhledávali koupaliště v takovém počtu, vysvětluje jeho vedoucí Lukáš Vojvodík.
4: Velké množství koupacích dnů, vysoká teplota a velké množství návštěvníků, a s tím související i malé množství srážek, takže byl velký zájem o schlazení se, o zábavu na koupališti a celkově trávení času u vody. A je to téměř o 5 000 návštěvníků více prozatím v letošním roce než minulý rok.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, lokálně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer pak bude srážek ubývat a postupně se částečně protrhá i oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů. V noci pak bude oblačnosti ubývat, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Zítra očekáváme jasno až polojasno. Noční teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Přes den vystoupají na 23 až 27 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, dávejte v Ostravě na ulici Rudné u výjezdu do od Hornbachu ve směru na Havířov. Stala se tam nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné poledne s Českým rozhlasem Ostrava. To vám přeji všude tam, kde nás posloucháte. Nejenom v Moravskoslezském kraji, ale i na Valašsko, už za hranicí Moravskoslezského kraje. A nebo třeba i někam do zahraničí, protože vím, že také tam máme své posluchače. Samozřejmě zejména přes internet. Tam to jde opravdu na celém světě. Takže pro vás, pro všechny je tady hudební pošta. Pro vás a vaše oslavence. Takže pokud byste chtěli nějak někomu poblahopřát, poslat pěknou písničku podle vašeho výběru, volejte k nám do studia 59 611 22 66. Volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hudební poštu startujeme pod prašivou ve Vyšních Lhotách. Kam míříme teď za paní Jarmilou? Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Piskala, zdravím vás a všechny posluchače. Včera měl svátek manžel naší neteře Radim Revenda z Bartovic. Zítra krásné narozeniny má naše milá sousedka paní Marie Velčovská. A protože zítra jdeme na oslavu narozenin Jarouška Milaty z Ostravy, tak volám už dnes. Všem přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody a hlavně to zdraví, které moc potřebují. To přeji všichni Stalmachovi, Pěkníkovi a hlavně jejich rodiny a všichni, co je mají rádi. Vám, pane Richarde, moc děkuji za vybraní písničky a mějte se hezky.
1: Mějte se krásně také vy, paní Jarmilo. Naschledanou.

0: Jednoho dne se vrátíš a Věra Špinarová. Pokračujeme dalším přáním hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je paní Táňa z Nové Bělé. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde. Tady Táňa. Zdravím vás a posluchače rádia. Mě bych chtěla popřát a nechat zahrát písničku Meseri Šárce z Dubiny, která zítra slaví své kulaté narozeniny. Milá Šárko, všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody, lásky a zdraví. I přeje manžela Oldřich, dcery Petra a Martina s přítelem Davidem ze Švýcarska, Petr, bratr Petr, Adam ze Sandrou z Prahy, mamka Táňa, teta Mirka a Alena s rodinami. Děkuji vám, mějte se hezky a někdy se za naslyšenou. Díky.
0: Mějte se krásně také vy, paní Táňo, naslyšenou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte.

0: pro mou kamarádku a sousedku paní Irku Maďovou z Nitku k jejím dnešním narozeninám. Milá Irko, jak ten čas tryskem běží, zůstavej stále svěží, aby tvůj dnešní den vzácný byl a malichernost mi tě netrápil. Přeji ti pevné zdraví, štěstí dost a pohoda, ať je tvůj host. Všechno nejlepší ti z celého srdce přeje kamarádka Věra a Kajpošovi Horní. Děkuji pěkně, naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, paní Věro, naslyšenou.

0: Pavel Novák a Petr Šiška zpívali písničku Nad Moravou svítá. Další přání v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava teď bude pro někoho mít paní Marie z Lisůvek. Vítejte, paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače i vás v rozhlase. Dnes má svátek pan Luděk Tuma z Košatky. Milý Luďku, přejeme vše nejlepší, mnoho štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti a posíláme písničku, za kterou děkuji a zas někdy naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou, paní Marie.

0: Zdeněk Krásný dospíval Zlatý křížek v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava a na lince už je Honza z Ostravy. Honzo, vítej, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Komu pošleš blahopřání s písničkou?
1: Babičce.
0: Tak máš slovo, co jí popřeješ?
1: Hodně štěstí, zdraví a hodně lásky a poslám srdíčka a mám jí moc rád.
0: Tak to je krásné přání. Prozradíš nám ještě alespoň křestní jméno tvojí babičky?
1: Pavlína Borová.
0: Takže pro paní Pavlínu už mám písničku. Tobě přeji krásný den a krásný zbytek prázdnin, Honzo. Měj se krásně, ahoj.

0: Astrmané, Tatrmané zpíval Ronnie Marton. Tak doufám, že to byla ta správná písnička. Před chvilkou jsme trošku hledali s 11letým Honzou, který se dovolal a který před chvilkou blahopřál své babičce. Ale teď už tady máme další paní posluchačku, je to paní Trutka z Bohumína. Dobrý den, paní Trutko.
1: Dobrý den, zdravím celý Československý rozhlas a všechny posluchače. Můj pozdrav letí do Hlučína paní Jarmily Pesníkové, která dneska slaví své narozeniny. Milá Jarko, já ti přeju z celého srdce jen to všechno nejlepší, co existuje z toho dobrého. Zkrátka, zdraví, lásky plno od matky, od manžela Petra, od děcek, zkrátka od vnuku, zkrátka od všech. Přeju jenom zdraví a zdraví a zdraví. To ti přeje z celého srdce teta Trutka s Tomášem.
0: Tak paní Trutko, já posílám písničku, vy se mějte moc hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Paní Trutka zdravila Československý rozhlas, tak už jsme jenom Český rozhlas, mnohým nám je to třeba líto, ale už je to prostě tak. Ale hrajeme samozřejmě i slovenskou muziku a právě slovenský zpěvák, vlastně československý zpěvák, Karol Duchoň právě teď zaspívá.

0: Skvělý slovenský zpěvák Karel Duchoň a písnička Mám tě rád. Mimochodem, možná jste viděli i film Duchoň, určitě doporučuji. Pojďme k dalšímu přání v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Paní Liba z Lesních Albrechtic je teď na lince. Dobrý den, paní Libo.
1: Dobrý den, pane šéfredaktor. Já vás zdravím a všechny posluchače. Zítra slaví krásné narozeniny členka našeho klubu důchodců, paní Maruška Černinová z Lesních Albrechtic. Milá Maruško, jen skromnou kytičku přání neseme ti v dar. Přejeme hlavně pevné zdraví a ve všem zdar. Hodně štěstí, krásné, hodně štěstí, lásku, krásu, ať máš stále plnou kasu, ať máš pevné zdraví na těle i duchu a ať přebýváš často na čerstvém vzduchu. K tomu ještě dlouhá léta chceme ti přát a vše krásné, co jen život může dát. To vše a ještě víc ti ze srdce přeji tvoji nejbližší a všichni členové klubu důchodců z Lesních Albrechtic. Vám moc děkuji, pane šéfredaktore, a zase někdy naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, paní Libo, naslyšenou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Do Karviné teď míříme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Volá nám paní Martina, kterou už vítám. Dobrý den.
3: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače. Ráda bych za mě i za uživatele všech sociálních terapeutických dílen požádala o zahraní písničky pro naši zahraniční dobrovolnici Sofii z Itálie, se kterou se právě loučíme a chceme jí popřát do dalšího života, ať se jí daří, a chceme jí poděkovat za společně strávené chvíle. Děkujeme.
2: Tak já posílám kapelu Krištof, vy se mějte moc hezky a dobře to oslavte, nebo pěkně se rozlučte, mějte se
3: ano,
2: krásně.
3: Děkujeme moc. Na

0: Kapela Kryštof, Život je krásný, ta písnička letěla především do Karviné, paní Martina z Karviné byla před chvílí na lince, no a do Karviné míříme znovu, dovolal se pan Karel, dobrý den.
1: Krásný, dobrý po obědě, pane šéfredaktore Richarde Pískalo, zdravím vás, celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, včetně všech posluchačů a rozhlasové rodinky, a včera měli jmeniny Radima, já mám jednoho, jmenuje se Radim Hanuš, je z Havířova města. Přejeme mu hodně, hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. Tam se trochu drobných, ať má kolem sebe lidí dobrých. Zdraví pevné jako křena, se mu splní každý se. K tomu boží poženání mu z celého srdce přeje manželka Daniela a děda Karel z Karvíne. Děkuji vám za vyřízení a mějte se krásně. Zdravím všecky v rádiu.
0: Děkujeme, mějte se krásně také vy, pane Karle. Naschledanou.

0: Já mám doma Máňu, hrála a zpívala Veselá trojka, no a už je tady závěrečná písnička na přání v dnešní hudební poště. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás tam pěkně zdravím.
0: Říká paní Anna Marie z Olbramic, omlouvám se, že jsem vás nepředstavil. Tak paní Anna Marie, komu popřejete?
1: Zítra má krásné kulaté narozeniny paní Ljuduška Krátka ze Zbyslavic. Chtěla by jí popřát. Život ti píše o rok víc. Přáním srdečního chci ti říct. Měj pevné zdraví, protože je vzácné a spousto štěstí, neboť je krásné, neboť hodně lásky, neboť je jí málo a přátelství, co by u srdce tě hrálo. A Boží požehnání. Vám děkuji za vyhledání písničky, mějte krásný den a třeba někdy naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou. No a před námi už je po 13. hodině pravidelný pořád Alex a host. Prozradím, že dnes uslyšíte rozhovor Alex Minářové s fotografem Robertem Vanem. Bude to repríza pořadu, takže to si tedy poslechnete po 13. Richard Piskala vám přeje příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Ostrava. No a teď už je tady písnička, kterou vybrala paní Anna Marie z Olbramic, zaspívá Jakub Smolík. Ave Maria. Ave Maria.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Autobusy v Havířově dál nebudou zajíždět na zastávku v Podlesí. Ostravští strážníci školí děti na bezpečnou cestu do školy. Společnost O2 a Sherlock mají zaplatit pokutu za kartelovou dohodu. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Dopravce Transdev Slezsko prodlužuje uzavírku zastávky Podlesí zdravotní středisko v Havířově. Důvodem je havarijní stav povrchu silnice. Část komunikace se propadla. Zvětšil se tak rozsah nezbytných oprav. Na zastávce standardně zastavuje 6 linek autobusů a nemá náhradní stanoviště. Výluka má podle dopravce skončit v sobotu 29. srpna. Strážníci městské policie Ostrava vyrazili v posledním prázdninovém týdnu na dopravní hřiště po celém městě. Zaměřují se na školení dětí, jak se bezpečně dostat do školy a zpátky domů. Od začátku září pak budou strážníci dohlížet na bezpečnost u 50 vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol. Podle ředitele městské policie Ostrava Miroslava Plačka ale velký díl zodpovědnosti leží také na rodičích školáků.
4: Samotní rodičové by si měli zamyslet nad tím, jak jsou jejich děti připraveni na to, aby šli do školy. Především ty děti, které jdou do školy poprvé. To znamená, aby si s nimi tu trasu prošli, aby jim ukázali, jaké nebezpečí a úskalí jim případně hrozí, a aby je připravili na to, co by je mohlo cestou do školy čekat.
3: Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 262 milionů korun za kartelovou dohodu. Nepravomocně o tom rozhodl antimonopolní úřad. Ten potrestal i firmu Sherlock, která má zaplatit zhruba 18,5 milionů korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Obě firmy podle úřadu porušily zákon třeba při prodeji služeb v oblasti dopravy. Mluvčí O2 Veronika Zachariášová Českému rozhlasu řekla, že s rozhodnutím úřadu firma nesouhlasí a podá proti němu rozklad. Slezské zemské muzeum v Opavě dnes pořádá Mezinárodní noc pro netopíry. Každoroční akce nabídne zajímavosti ze života těchto zvířat a návštěvníci si také prohlédnou techniku používanou při výzkumu netopírů.
5: Mně se líbí hodně.
6: A nebojíš se ho?
5: My jsme byli na dovolen, tak jsme tam viděli, oni lítali, jak tam byly lampy.
7: Netopíří noc je oblíbená hlavně mezi nejmladšími návštěvníky. Netopíry uvidí i uslyší. A třeba se jich přestanou bát, řekl nám zoolog a průvodce akcí Martin Gajdošík.
8: Je leckdy zbytečně obávaný. Tím, že to stvoření mezi dnem a nocí létá a přitom vypadá jako myš.
7: Je to už 30. ročník opavské netopíří noci. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku ubývat oblačnosti, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Zítra přes den pak očekáváme jasno až polojasno. Noční teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 23 až 27 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě je v Hrabůvce v ulici Horní porouchané auto. Počítejte na místě se zdržením. A další komplikace hlaste na lince Zelené vlny. 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
9: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
10: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolikátá je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední, ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde. A oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to a kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? V jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám. Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra, a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknu, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a to
0: takže se možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo podpořit?
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, který jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat. A čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení.

0: zveřejnění smlouvy. Takže oni vždy hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a bude příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty párty a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, Vlasíku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
1: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
0: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
1: A že jsou stále krásné.
0: A stále krásné.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po 2 letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SBS spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB
1: možná
0: zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli. A když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo. Já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já užila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, kteří taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... furt chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo
1: muset.
0: To bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělaj? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoh, protože tenhle baťoh, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoh, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoh.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Mamografický screening v Havířovské nemocnici neproplácí největší pojišťovny. Datové schránky budou od zítřka na nové doméně gov.cz. Uživatelé by si měli ověřit svá hesla. V Třinci zítra nepoteče teplá voda. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 27. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Zhruba 4 miliony korun letos zaplatila ze svého Havířovská nemocnice za mamografický screening. Zdravotnické zařízení totiž nemá smlouvu s největšími pojišťovnami, přestože má oficiální statut screeningového centra. Výkony nehradí RBP a VZP. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové má tato pojišťovna v regionu 9 smluvních center.
2: Současná kapacita i územní dostupnost těchto pracovišť je dostatečná. Z pohledu místní dostupnosti jsou obyvatelům Havířovska k dispozici screeningová centra v Ostravě, Karviné a Frýdku Místku. 6 center se nachází v dojezdové vzdálenosti do 20 minut, konkrétně 4 centra v Ostravě, 1 ve Frýdku Místku a 1 v Karviné.
0: Od zítřka budou datové schránky fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Doména gov.cz má podle digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a taky snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Podle Ondřeje Menouška z digitální informační agentury se přístup pro uživatele do datových schránek nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat.
3: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
0: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID. Lidé v Třinci se zítra po ránu budou muset obejít bez teplé vody. Bude se to týkat všech domácností napojených na centrální síť. Společnost Energetika Třinec bude pracovat na opravě vodovodního horkovodu. Odstávka potrvá zhruba od 7 do 10 hodin dopoledne. Od září bude ostravský řemeslný inkubátor Fajna dílna fungovat na nové adrese. Namísto strojovny v dole Hlubina město pro dílnu upravilo nedalekou budovu na ulici Hlubinské. Ta nabídne větší a vhodnější prostory. Podle provozovatelů mají lidé o práci v dílně velký zájem a kapacita původní budovy už nestačila.
4: Nabídku chce řemeslný inkubátor rozšířit o další obory, například autokarosářskou dílnu. Zvětšení dílny město přijde na 60 milionů korun. Většinu nákladů zaplatí Evropská unie z programu Spravedlivá transformace. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku ubývat oblačnosti, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Zítra přes den pak očekáváme jasno až polojasno. Noční teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 23 až 27 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě se v ulici u Dubového mlýna srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné odpoledne, po 14. hodině vás i dnes už zdraví z ostravského studia Českého rozhlasu za všechny. Iveta Dadamová a vítám vás u našeho středečního odpoledního vysílání s datem 26. srpna. Co nás ale čeká? Například s regionálním stopařem našeho rozhlasu, Českého rozhlasu Ostrava, redaktorkou Petrou Pivkovou se vydáme určitě na kávu, která nejen voní, ale také chutná a navíc pomáhá. Vydáme se do Jablunkova v polovině hodiny. Řekneme si něco víc o tradičním kovářském fóru, to znamená, že jedno zastavení na hradě Helštín chybět nebude A za malou chvíli jedna technická záležitost. Vědci v Ostravě zkoumají rizika vodíkových aut. Co se s nimi stane třeba při požáru, ale pozor i to, jak je nejlépe uhasit. Podrobnosti za chvíli. Karel Gott, Marie Rotrová a nebo třeba kapela Buty. Nabídka muziky nechybí, alespoň orientačně, ale přání krásného odpoledne. To už teď od nás všech.

0: Vědci nejen v Ostravě zkoumají spoustu věcí, třeba i to, co se stane, když začne hořet auto s vodíkovým pohonem, nebo jak ho nejlépe uhasit případně a co všechno za to může a co se může stát. Na tyto otázky hledají odpovědi nebo hledá odpovědi mezinárodní tým vědců, který spojuje Ostravská vysoká škola báňská. Je to v Česku výjimečné výzkumné centrum zaměřené na bezpečnost alternativních zdrojů energie. A má za sebou už i praktické testy.
1: Jeden ze základních poznávacích prvků je, že je tu tady ta značka Fuel Cell, ale ta tam samozřejmě být nemusí.
2: Pak je to horší. Prvním krokem je vodíkové auto vůbec poznat. Vypadá normálně a ani tlakové lahve nejsou zvenku vidět, takže pro jistotu musíme otevřít výkon nádrže.
1: Když si otevřeme, tak tady v nádrži je vlastně značka H2.
2: Vojtěch Jankůj z Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské technické univerzity má na starosti praktické zkoušky. Celé auto nechali dokonce zhořet při vznícení tlakové lahve s vodíkem.
1: Zkoušeli jsme ji odolnost pomocí speciálních ostřelovačů. Prostřelit tu lahev, došlo k úniku a zároveň zapálení vodíku díky kontaktu munice s kovem.
2: Výsledky zkoumání jsou cenné pro hasiče, aby věděli, jak se toto auto při požáru chová. Pojistka totiž v této situaci rychle vypustí plyn a vznikne hořící gejzír.
1: Ten přetlakový ventil je směřován do spodní části a více do zadní části.
2: Takže teď, kdybychom stáli za autem, tak tam ne. Tam nehasit.
1: Za autem ne a částečně z boku.
2: Výzkumné centrum spojuje vědecké kapacity z různých zemí a zaměřuje se nejenom na vodík, ale i na další alternativní paliva. V Česku je taková vědecká práce zatím výjimečná.
3: In European Union there are other centers, of course.
2: A jak říká člen vědecké skupiny Ernesto Sanzano z Itálie, podobně se experti sdružují i v jiných zemích Evropské unie. Tady v Česku je to ale zaměřené hlavně na bezpečnost. Příští týden budou další testy s ještě více stlačeným vodíkem v autě.
1: A uvidíme tryskavý požár, anebo jestli dojde k selhání samotné té nádoby, anebo nedojde vůbec k ničemu.
2: I když vodíkových aut jezdí v Česku zatím jenom několik desítek, podle Vojtěcha Jankůje z Ostravské technické univerzity je nutné znát jejich rizika, scénáře havárií, příčiny možného požáru a hlavně mít připravené záchranáře, aby se třeba právě vodík mohl v budoucnu více prosadit. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Příští rozhlasové lékárně se zaměříme na nádory hlavy a krku, jejich příznaky, diagnostiku, léčbu i prevenci. Téma probereme spolu s doktorkou Zuzanou Čermákovou, lékařkou onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naďa Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se teď vydáme na hrad Helštín. Zvuk kovadlin zní totiž na třetím nádvoří. Koná se tam tradiční kovářské fórum a tak tým uměleckých kovářů pod vedením Václava Nohy má týden na to, aby zhotovil umělecké dílo, které trvale ozdobí hradní expozici. To dílo dostalo už i název Zrozen v ohni.
1: Václav Noha a jeho kolegové v hradní kovárně pracují i více než 12 hodin denně. Dílo musí mít hotové do pátku. Všichni proto mají stále po ruce hrnky s kávou.
2: U těch výhních zpracováváme silný pásoviny a je tam obrovský teplo. Takže člověk jako je z toho docela neupitej.
3: Takže bez kávy to nejde.
2: Nejde.
1: V kovárně Václav vyrábí 2metrovou plastiku kováře při práci. Je složená ze silných kovaných pásovin. Vzájemně jsou probíjené a nýtované. Zástěru má Stepané Nosazy. I když Helštín je pro mistry černého řemesla světovým centrem, žádnou nadživotní plastiku kováře ještě nemá.
2: Jsem strašně dlouho přemýšlel nad tím, jestli vůbec tady takovou složitou výzvu jako zvládnem, protože je to opravdu, opravdu těžký a je to už level nad levelem, no. je to velká výzva. Sice máme už pár postav, velkou fontánu, 3,5metrový fontány s velkýma postavama, s kortenovýma, s pásovým taky, máme spoustu věcí za sebou, takže tím, jak jsme vyráběli první kus, tak v podstatě jsme si to ujasnili, že vlastně to jde. Pomalu se nám to nahoře zbíhá, za chvilku budeme nejtovat.
1: V rámci kovářského fóra umělci pro hradní expozici vyrobili už na 40 plastik. Pro tu nejnovější kastelán Jan Lauro vhodné umístění ještě nemá.
4: Jsou tady díla třeba od nedávno zesnulého akademického sochaře Igora Kitzbergera, takže i v takové té nostalgické vlně rádi vlastně pozorujeme tady třeba ležícího Komenského nebo Paganiniho. No a z těch mezinárodních týmů se tady velice pěkně zapsal třeba Claudio Botero se svou rodinou, anebo když teďka se podíváme na tu celospolečenskou situaci a celosvětové dění, tak já osobně rád vzpomínám tady na kooperaci třeba rusko-ukrajinského týmu anebo izraelsko-palestinského týmu, kdy prostě teď si myslím, že už to jsou pouze vzpomínky.
1: Nové dílo návštěvníci hradu můžou poprvé obdivovat v pátek při zahájení Hefajstonu. Letos na něm přislíbilo účast 600 mistrů černého cechu z celkem 20 zemí světa. Z Helštína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A teď konkrétně z Frýdecko-Místecka. Obyčejný šálek kávy totiž může někdy znamenat víc než jen krátkou pauzu během dne. V Jablunkově teď spojuje ale lidi, kteří chtějí pomoci druhým. Charita Jablunkov tam připravila akci s jednoduchým názvem Káva, která pomáhá. V centru pomoci svatého Rafaela se za kávu v těchto dnech neplatí klasická cena, ale přispívá se dobrovolnou částkou, která následně poputuje na dobrou věc. Přímo na místě už je redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou zdravím. Petro, dobré odpoledne. Tak čím je ta káva výjimečná?
2: Dobré odpoledne. No tak tato káva tady v Jablunkově je výjimečná tím, že když si ji někdo koupí, tak udělá velmi dobrou věc, protože přispěje právě dětem, které nemohou, nebo jejich rodiče jim nemohou zajistit všechny školní pomůcky, tak jak by si představovali. Takže to pití je nejenom povzbuzující mysl, ale ještě to vlastně i pohladí duši. A myslím si, že taková káva je o to lepší. A jak na to přišli, nebo proč vlastně se tady toto děje, tak to ví paní Šubertová tady z Charity Jablunkov. Dobrý den. Řeknete mi, jak to, že tady máte takovouhle skvělou akci, nebo jak jste na to přišli, že zrovna kávu budete tady prodávat a dělat dětem radost před začátkem školního roku?
3: Dobrý den, zdravím všechny. Tak Charita Jablunkov poskytuje školní pomůcky i už několik let. Hledali jsme spíš cesty, jak najít finanční prostředky na nákup školních pomůcek. Vyzkoušeli jsme různé benefiční akce a v minulém roce jsme se rozhodli, že vlastně spojíme činnost kavárničky, která funguje v Centru pomoci svatého Rafaela, tady s touto benefiční akcí. Takže v minulém roce jsme poprvé uskutečnili tuto akci Káva pro školní pomůcky. Velice se nám osvědčila tato benefiční akce, takže jsme se rozhodli, že budeme v tom i nadále pokračovat. Takže letos probíhá druhý ročník.
2: A my jsme se bavili o tom, že to má takový úspěch, že letos jste vlastně tu kávu ještě i dostali, tu, kterou vaříte. Je to tak?
3: Ano, je to úplně úžasné. Vlastně v srpnu nás oslovila jedna firma, místní pražírna, že by nám chtěli darovat 2 kila jejich upražené kávy tady na tuto akci konkrétně, takže vlastně prodáváme darovanou kávu.
2: No a co když já bych chtěla přispět tady na tyhle pomůcky, ale nepiju kávu?
3: To se nám stává docela často. Přichází tady lidé z veřejnosti a třeba nám včera paní přišla, darovala 2000 korun, že sice nepije kávu, ale líbí se jí ta myšlenka a chtěla tuto akci podpořit. Nebo taky se nám stalo, že přišla mladá dáma s taškou plnou školních pomůcek, že chtěla přispět konkrétně, takže za to jsme taky velmi rádi a všechno nachystáme potom do těch balíčků.
2: A co všechno od vás budoucí, nebo tedy školáci, kteří jdou do školy příští týden, je to příští týden, už v úterý, tak co od vás dostanou?
3: Tak kromě takových těch klasických papírenských potřeb, jako kružítko a pravítka a tak dál, jim koupíme aktovky, dostanou penály, láhve na pití a taky tenisky na tělocvik. Tam u těch tenisek jsme vždycky nervózní, jestli jim to opravdu sedne, ale tak doufáme, že většinou všichni jsou spokojeni, tak doufáme, že to bude i letos.
2: Tak já přeju, ať jsou všichni školáci spokojení s tím, co od vás dostanou, ať se ještě prodá spoustu kávy, ať k vám přijdou ještě lidé, kteří přispějí. A ať se vám daří. Děkuji moc.
3: Děkujeme moc.
2: A tak pokud byste chtěli přispět i vy na školáky tady v Jablunkově, tak se stavte a můžete si dát jak dobrou kávu, tak ještě udělat i dobrý skutek.
1: Díky moc za pozvání na kávu, která pomáhá. Jak už jsi zmínila, v Charitě Jablunkov přímo na místě to všechno zjišťuješ. Věřím, že nám to také zdokumentuješ a podrobnosti najdeme i na našich sociálních sítích. Petro, díky za všechny informace a věřím, že si také dobrou kávu ráda dáš. Je to tak?
2: Je to samozřejmě tak a děkuji moc. Já si určitě vychutnám a samozřejmě i na našich sociálních sítích uvidí potom naši posluchači, jak to tady vypadá.
1: Tak díky za všechny informace. Loučím se do Jablunkova. Přeji krásné odpoledne.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jak už víte z našeho vysílání, dezinformátoři zneužili server iRozhlas.cz ke lživé kampani. Falešná zpráva tvrdí, že Polsko chce zabrat část českého území a že někteří lidé už údajně snad i kvůli tomu prodávají své domy. Objevila se ale i výzva k demonstraci v Třinci. Detaily ty na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava přidáme už za chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: také Beatles v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, ale pojďme se vrátit k informaci, o které jsem mluvila před několika okamžiky. Jak už víte, internetem se šíří falešná zpráva o tom, že Polsko chce obsadit část českého území. Dezinformátoři k tomu zneužili i veřejnoprávní média, konkrétně server iRozhlas.cz. Ovšem s těmi podrobnostmi už je teď v ostravském studiu Českého rozhlasu reportér František Kuča, kterého vítám. Dobré odpoledne, Františku.
1: Krásné odpoledne. Na dezinformační kampaň upozornil polský server Cyberdefense 24, který se věnuje právě tématům kyberbezpečnosti. Podle serveru útočníci napadli některá polská média nebo vytvářeli falešné profily. Zpráva byla založena na vylhaném požadavku polského ministerstva zahraničních věcí na 600 hektarů české půdy. Kampaň zneužívá historické úpravy hranic mezi Polskem a Československem v 50. letech. Jde asi o 370 hektarů a ta situace je dodnes nedořešená. Naposledy letos v únoru minister zahraničí Petr Macinka z motoristů o tom mluvil při své návštěvě Varšavy. Řekl tehdy, že se připravuje dohoda, která nebude o území ani finanční kompenzaci, ale že by mohlo jít o společný projekt v oblasti ochrany proti povodním. Čili jde o klasickou situaci, kdy falešná zpráva má nějaký reálný základ. Článek, o kterém mluvíme, obsahoval falešný dokument polského ministerstva zahraničních věcí, vygenerovaný umělou inteligencí, nebo odkazoval i na profil vydávající se za českého velvyslance v Polsku Břetislava Dančáka. Lživá zpráva se objevila i na zpravodajském serveru iRozhlas.cz, ale Český rozhlas tento text nevytvořil, jak říká jeho mluvčí Lidia L. Rebachová.
2: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
1: Vilhaný článek dokonce tvrdil, že někteří lidé už prodávají nemovitosti na dotčených územích. Falešný plakát také vyzývá k účasti na údajné demonstraci v Třinci.
0: Františku, a ví město o nějaké takovéto akci?
1: Mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Češlar potvrdil, že nikdo takovou demonstraci řádně neohlásil.
3: Strážníci městské policie Třinec se však v rámci své běžné činnosti zaměřené na zajištění veřejného pořádku ve městě budou v den konání akce, která se objevila na sociálních sítích na náměstí, pohybovat a situaci monitorovat.
1: Pokud by se veřejné shromáždění přesto konalo, svolavatel se dopouští přestupku se sankcí až 15 000 korun, pokud je jim fyzická osoba, nebo 30 000 korun, pokud je jim právnická osoba. Pozvánku ale šířil opět falešný účet pojmenovaný jako Adam Sikora.
0: A jak se k celé situaci staví obě země?
1: Polský minister zahraničí Radovan Sikorský na svém profilu na síti X napsal, teď cituji překlad, nenechme se rozdělit, vstup do Zaolší byl jedním z největších omylů polské zahraniční politiky, ale doufám, že čeští bratři si pamatují, že prostřednictvím prezidenta Lecha Kaczyńského na Westerplatte v roce 2009 se za něj Polsko veřejně omluvilo. Konec citace. Minister naráží na obsazení části Těšínska Polskem v roce 1938, no a případ řeší i české ministerstvo zahraničí.
4: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
1: Řekl minister zahraničí Petr Macinka. Podle serveru Cyberdefense 24 použité metody dezinformační kampaně odpovídají těm, jaké používá v hybridní válce Rusko.
0: Tématu se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava věnoval reportér František Kuča. Františku, díky za aktuální informace.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: koaliční většina ve sněmově přehlasovala prezidentské veto. O co šlo, řekneme za chvíli. Podrobnosti za 3 minuty v 15 hodiny uslyšíte v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lucie Kociánová.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto k rozpočtům. Výzkumný ústav pro krajinu porušil podle ministra Červeného zákon o zadávání veřejných zakázek. Orlová začala měnit bývalé koupaliště na volnočasový areál. Zítra bude polojasno, teploty až 27 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a chce podat stížnost k ústavnímu soudu. Ministerstvo životního prostředí prošetřuje porušení zákona o veřejných zakázkách ve výzkumném ústavu pro krajinu. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů proto dočasně pozastavil činnost ředitele průhonického ústavu Libora Horta. Lidé, kteří tam připravovali projekty, měli být podle Červeného zároveň napojeni na firmy, které tyto zakázky nakonec získaly. K porušování zákona a ke střetu zájmů mělo docházet od roku 2023. Ministerstvo na oba projekty uvolnilo 40 milionů korun, včetně peněz z evropských fondů, pokračuje Červený.
3: Ministerstvo nyní bude provádět hloubkové audity nejenom samotného projektu za 40 milionů korun, ale celého VUK. To jsem se dneska s panem ředitelem jednoznačně domluvil.
2: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL uvedl, že ministr Červený případ jasně nevysvětlil. Pokud má ale ministr jakékoliv pochybnosti, měl by podle Hladíka postupovat standardní cestou. Bývalé koupaliště v Orlové se mění na volnočasový areál. Stavba za 60 milionů korun nabídne pump track, inline dráhu, horolezeckou stěnu, louky a vodní prvky a hotová má být příští rok v červnu. Podle starostky Lenky Břiškovské z hnutí ANO by obnovení provozu koupaliště bylo pro město příliš drahé.
4: Ta cena za jeho rekonstrukci vždycky byla někde kolem 250 milionů a opravdu jsou to finance, na které město si prostě nešáhlo ani v rámci dotací. Tady na vznik volnočasového areálu jsme získali opravdu významnou částku z evropských financí.
2: Zanedlouho povedou ke hřbitovu v Horním Benešově na Bruntálsku nové schody. Město se pustilo do rekonstrukce původního schodiště. Bylo v havarijním stavu. Pokud vše půjde podle plánu, hotové budou nejpozději do poloviny září, říká nezávislý starosta Horního Benešova Pavel Kénik.
5: My jsme postavili novou smuteční síň a ten hlavní přístup, který ve budově využil, prostě tragický. Naprostá většina občanů využívá právě toto schodiště. Když to schodiště bylo rozbité, tak byla chůze po něm nebezpečná. Byly tam staré zámkové kostky, které odpadávaly. Služby města Horní Benešově museli neustále přidělávat, proto té opravě dojde.
1: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku ubývat oblačnosti, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy a zítra přes den očekáváme jasno až polojasno. Noční teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Přes den vystoupají na 23 až 27 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě Vítkovicích se na Rudné ulici u Hornbachu ve směru na Porubu bouralo. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, počítejte tam se zdržením. A jiné dopravní komplikace, hlaste na lince Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemné odpoledne také po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Strava. Přidáme další aktuality a zajímavosti. Začneme v Bruntále a prozradíme, jakou zajímavost chystají pro místní i turisty. Podrobnosti už za malou chvíli. No a v polovině hodiny nebude chybět zajímavé povídání s malířem, muzikantem i horalem Janem Satinou z Ostravice. Pravidelná rubrika Zámecké léto a František Kinský, ta má své místo v druhé části této hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. No a z muziky Helena Vondráčková nebo Valdemar Matuška už za chvíli a také Lou Bega nebo Vašo Patejdl. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: co všechno odnes, čas, co všechno odnes, čas, co všechno odnes, čas, co všechno odnes, čas, co všechno odnes, čas, co všechno odnes, čas.
1: Hezké odpoledne. Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava jsem slíbila, že začneme na Bruntálsku. Cesta lidí, kteří míří pěšky přímo z centra Bruntálu na sídliště Karla Hynka Máchy, má být v budoucnu příjemnější. Město totiž chystá rekonstrukci farní uličky. Bruntál už pracuje na projektové dokumentaci. Ovšem další podrobnosti ty už má pro nás reportér Adam Tomáš, který je se mnou v ostravském studiu Českého rozhlasu. Adame, vítej, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jak to tam vypadá teď? Jaká je situace?
2: Ta ulička samotná má určitě své kouzlo. Je to taková stará vydlážděná cesta mezi starými zdmi. Město se už v minulosti snažilo stav alespoň trochu zlepšit, takže jsou tam nejrůznější malby. Jde ale poznat, že by si to místo nějakou rekonstrukci zasloužilo, což je tedy i v plánu. Asi nejhorší úsek vlastně působí, jako by ani k té uličce nepatřilo, což vlastně on tak úplně nepatří, ale lidi tak jako plynule na to navazujou. To je, když jdete z ulice Dukelská a obejdete schátralé bývalé sídlo okresního výboru KSČ, kterému se v Bruntálu říká lidově Kreml.
1: Co se má tedy změnit? Jak to bude vypadat?
2: Celá ta ulička se má více otevřít, dostat nový mobiliář a prostě má být místem, kde chcete trávit čas. Město ji obnoví, otevře celý prostor. V plánu je rekonstrukce oplocení, rekonstrukce a úprava okolních budov a taky vysazení nové zeleně a přidání nového mobiliáře.
1: Adame, proč chce město investovat právě do této oblasti?
2: Teď trochu musím popsat, odkud kam ta ulička vede. Ona začíná na ulici Komenského, ale dá se na ní napojit už ze zmíněné Dukelské. Ulička pak končí průchodem v takovém starém domě na náměstí Jana Žižky. A to už jste vlastně v historickém jádru Bruntálu, kde je třeba kostel na Nebevzetí Panny Marie. Teď ta ulička slouží spíše jako taková opravdu jenom spojnice mezi historickým jádrem a sídlištěm, ale Bruntál chce, aby to bylo i atraktivní místo pro turisty i místní. Zmíněný schátralý výbor KSČ se má proměnit. Na stole je projekt rekonstrukce, kdy tam má vzniknout zdravotní centrum pro péči o seniory. Zároveň už v bezprostřední blízkosti uličky roste nový depozitář Bruntálského muzea, který bude mít průhledný plot, takže půjde do areálu depozitáře nakouknout právě z farní uličky. V okolí je zámek, historické náměstí i zámecká zahrada. Pro město tak význam té uličky vzrostl a proto se chystá ta oprava.
1: To všechno jsou plány, kdy bude hotovo, kdy se dočkáme výsledku.
2: Tak, teď je to ve fázi projektu, což je ta etapa před stavebním povolením. Samotná stavba, ale podle bruntálské radnice, začne až v následujících letech. Je totiž nutné se vypořádat s vlastnickými vztahy a taky sehnat peníze. Už teď je ale poměrně jasná představa o tom, jak celý ten areál vlastně s tím zámkem, zahradami i s tou uličkou budou vypadat.
1: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér Adam Tomáš. Adame, díky.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také Vašo Patejdl v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale pro vás máme jeden zajímavý příběh. Celý život maloval horaly a jejich příběhy. Dnes je Jan Satina z Ostravice. Už ve věku lidí, které jako mladý rád na jejich horských samotách navštěvoval. V květnu totiž oslavil 85 let. Na výstavě zájmové umělecké činnosti v Beskydech se s ním setkala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová.
1: Když se díváte na obrazy Jana Satiny, tak vlastně čtete příhody z jeho života. Je to tak, pane Satino?
2: Ano, z života. Prostě jsem to prožil a potkával jsem se s těmi lidmi, mluvil jsem s nimi a s tu robotu a ze všeckým. No a tam, jak jsme nás tak trampovali kdysi a spali jsme pod čirákem, jak se praví, naraz k večeru tam jde chlap v černém rubašu, položí kvítka, tam byl kříž, strom ulomený kříž tam byl, položí ku tému křížu kvítka, postojí a jde pryč. A my jsme se potom potkali domorodce, tam jsme se ptali, co to je. No, on tam chodí každý týden kvítka měnit, bo měl galanku a stali pod tím stromem, jak randili, a zašla buřka. Blesky lítaly a tu galanku mu zabilo. Tam. On se už neoženil a nosí tam ty kvítka furt, už je starý a ještě furt ty kvítka nezapomněl, furt ju miluje a ty kvítka ji tam nosí.
1: To jste se dojali jako mladí, co?
2: A já jsem hned přišel domů a hned jsem to tak jsem to namaloval. Také příhody všelijaka, nebo ty staré lidi, také ty kráby, jak oni už mají urobené ruky, je také těžké a jsou rádi, že jsou na světě a zaspívají si něké. To je jak my doma. My jsme doma kdysi, nás bylo 6, já jsem poslední 6, i na samé děvuchy byli.
1: To jste byl mazánek, ne?
2: No, mazánek jsem byl, jsem musel furt robit, bo taťka umřel, měl jsem 10 roků, tak jsem ho musel zastupit. No a mamka, jak přišli na navštěvu, tak posídali na mezu a zpívali. Zpívali do večera, zpívali a druhý hlas, třetí hlas, osmý hlas a furt zpívali. A zpívali, já. Tak to bylo u nás.
1: A jaké písničky jste měli rádi
2: lidové,
1: u vás?
2: Lidové, všelijaké.
1: Tak zaspívejte nějakou, lidovou, která se dneska moc už nespívá, ale u vás třeba frčela.
2: Když jsem já byl mladý, 62 ročný, bylo mi na ženění. Zebral jsem si robu, ne mladu, ne starou, mal jsem s ní len

0: Mala krivé, vlasy mala sivé, zuba ani jedného. No tak to se tam popřípadě se to zpívalo, tak všelijak, no.
1: Takže jste se bavili.
0: Bavili jsme se furt a příhody všelijaké. No kdysi, jak ti staří lidé tu žili, já jsem jich obdivoval kolikrát. Já jsem jich navštěvoval tež tak. Vždycky já jsem šel do hory, no tak jsem se stavil u Franty večeře, nebo tak oni byli rádi, že jsem přišel, bo nic nového, oni vysoko bývali, nic nového nebylo, tak Janičku povykladej, co tam nového. No já jsem povykladal a to. No tak oni měli jednu velkou světnicu a v tom měli lůžka, spalo se, stůl, kde se pec tam byl, hned z té světnice šli do chlíva podojit kravy, tak to měli zrobené velká, tam se i potancovali. No bylo to výborné, to teplučko tam bylo, venku sněžilo a to se z okénka pěkně dívalo, jak byly ty dřevěné chalupy takové.
1: No Janičku, jestli vás tak můžu oslovit, jak vás kdysi oslovovali ty babičky. Dneska vy jste v roli toho dědečka. Chodí za váma někdo na kus řeči?
0: Jo, kamarádi, vždycky přijedu, povykladáme si, zahrajem si ještě, zaspíváme, ale už přesně mi pomřeli, já jsem zůstal sám s kytaru. Tak si ještě doma pohraju večer, vždycky Robka mi praví rušička. No, bo ona má televizu, pustí si film a já brinkám a čím dál tím víc do toho tluču, Ježíš Mara, přestaň už, já nevím, jak to skončí, já

0: A to nerozumím. Já... Ružička mi říká.
1: Směje se v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Jan Satina z Ostravice. No a po písničce prozradí toho více, třeba i to, jak dostal pochvalu od někdejšího ředitele Ostravského symfonického orchestru.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava se vracíme na Frýdecko-Místecko. No, setkat se s malířem, muzikantem i horalem Janem Satinou z Ostravice znamená i vyslechnout si spoustu veselých historek nejen o lidech, ale také o horách. Třeba i to, co všechno můžete zažít na vrcholu Lysé hory.
1: Raz jsme tež tam zapasli s kamarádem, no kytary byly vždycky. Pospívalo se a spali jsme na horské službě, tam se říkalo hrát. A ráno jsme byli bez peněz. Pravíme, ježišmará, tak jsme si dali pivo, byla chudná pivo, a nemáme nic, žádných peněz nemáme. Já pravím, počkej, já to zařídím. No to se zvědáme. Tak jsem vešel do vničku, do Bezručové chaty, a to bylo narvané lidmi, rekrantami. To stichlo, já pravím, vážení, takový rozhled krásný, byla zima, taky nádherný rozhled je, že vidět Alpy. Já ti dám Alpy. Starý maršálek, Pepa maršálek, vyskočil mu znalec. Já ti dám Alpy. Já ti říkám, že Alpy vidět a všetci turisté hned už kde, jak ukažte. Tak to šlo z té chaty, jak kdyby první máj, tolik lidí vyrukovalo ven a já jsem postavil sklínky na kameň od Alpy. Od Francovky, od Alpy, je vidět Alpy. No a ještě maršálek říkal, jestli vidět Alpy, já ti koupím pivo a ještě půlku. No, tak jsou vidět Alpy, ty jsi mě zase peto. No,
2: takže pivo bylo.
1: Bylo pivo a i dvě, i tři a potom jsme hráli a zase bylo pivo a byla sranda. Byla sranda, kdo tam přišel, každý se vždycky dobře to. Chodil tam i dirigent Ostravského symfonického orchestru Pešat. Oni měli vždycky svůj stůl, to bylo v neděli, vždycky měli svůj stůl, rezervy tam nikdo nesměl, jich bylo více, já jsem potom ani neznal už, a Pešata jsem si dobře zapamatoval, bo my jsme tak, tež tak raz, že budeme hrát, a oni tam přišli, posídali, a jeden šel z Friedlandu, druhý šel z Hamer, třetí šel z Ostravice, čtvrtý šel z Krasné, a tam si vykládali potom zažitky po té cestě. A to ještě před těmi dveřami v Síni byl takový žber, tam Oldra nalal vodu, ručníky dal a oni přišli bez košule, bo se spotili, tam se umyli, trošku oblíkli košule a teprve šli si sednout. No, a my tam sedíme a furt jsme ladili. Ty Pepo, já jsem pravil, Pepo, počkej, tuž dirigent Ostravského symfonického orchestru nás zerve.
2: Že to máte falešně.
1: Že to nemáme nalazené. Tak jsme furt ladili a furt ty uši a furt jsme ladili. Pešat se otočil. Vy zladíte, než hrajete, tak zahrajte už něco. No tak jsme spustili, zahrali jsme, my jsme valaši, dobré. A naraz Pešatové půlky přišly, Pešat přinís půlky. A je dobré, hoši, jen hrajte, zpívejte, hrajte, je to třeba.
2: Takže jste dostal pochvalu od ředitele orchestru.
1: Dostali, no a potom jsme se rozehráli a hráli jsme o dušu.
2: No a ještě se vás zeptám, Janíčku, no. Když dneska malujete, když vás celý život inspirovaly takové příhody a lidi, příhody, které jste potkával, tak co dneska malujete, co vás inspiruje ve vašem věku teď?
1: No to už furt, mi se to v hlavě furt promítá. Já už ty lidi nevidím, třeba už oni ani nežiju, ale furt vidím v té hlavě, jak oni jsou, třeba to nesou oni úplně, no ale vidím furt ty ruky také. A když už si nevím rady s něčím například, tak mi musí roba sednout. No, anebo přijde kamarád, nebo co si, nebo přijde, co žije, vnučka s chlapem. No tak přijde, oblikni si kabot a tak maluju. Ale hlavně ty staré zažitky takové, a já ty staré lidi jsem obdivoval vždycky.
2: Tak mi ještě zaspívejte nakonec.
1: My jsme valaši a jedna rodina, Valašské hory jsou naša očina. My jsme valaši, chlapci jako fík, a náš kapelník, soustrik Matalík.
2: Z Ostravice, Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: jen do konce týdne máte šanci zapojit se do soutěže zámeckého léta. Soutěžíme každý všední den krátce před 10. hodinou. A pokud nestihnete poslouchat dopoledne, máme pro vás každé odpoledne v tomto čase alespoň pozvánku na jeden z našich zámků. Kam se vydáme dnes? To určitě prozradí a rád průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Vlaďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častolovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahají až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstdorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré zchátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častolovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věci má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Silent se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes Tobujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přehlasovala koalice ve sněmovně prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů. Řekneme za chvíli, podrobnosti se dovíte v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině to vás čeká humoriáda mezi 16. a 17. by měl být hostem dnes Zdeněk Junák. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Koalice ve sněmovně přehlasovala prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů. Radnice v Dolním Benešově odkoupila starou nádražní budovu. Moravskoslezské hejtmanství dalo za loňské zvýhodněné jízdné pro studenty a seniory 1 200 000 korun. Zítra čekejte polojasno, teploty až 27 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Poslanci vládní koalice přehlasovali veto prezidenta a navzdory opozici schválili změnu rozpočtových pravidel. Koalice prosadila pevné hlasování a ukončila tak debatu, do které se hlásily ještě 30 opozičních poslanců. Opozice pevné hlasování i novelu samotnou kritizuje. Podle předsedy ODS Martina Kupky umožní vládě nadměrně zadlužovat zemi. Opozice se chystá společně obrátit na ústavní soud.
2: V tuhle chvíli, kdy většina v poslanecké sněmovně neposlouchá, nevnímá odezvu ekonomů, nevnímá odezvu opozice, tak je to poslední instance, kde se můžeme dobrat ochrany před drancováním České republiky.
0: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bylo schválení novely nutné pro sestavení rozpočtu na příští rok. Bez změn by to podle ní nebylo reálné. Město Dolní Benešov na Hlučínsku odkoupilo od správy železnic zchátralou nádražní budovu. Stojí ve městské části Zábřeh a radnice ji získala za zhruba 2,5 milionu korun, včetně okolních pozemků. Jak potvrdil nezávislý starosta Dolního Benešova Jan Vidlák, odkupem se podařilo zabránit demolici. O dalším využití rozhodnou zastupitelé.
3: Nechtěli jsme dopustit to, aby ta budova byla demolována. Je to typická architektura tady pro Hlučínsko a pro vlastně jakoby Rakousko-Uhersko ještě. Tyhle ty budovy byly typizované pro všechny nádraží prakticky. Byla v Kozmicích, kde už není. Jo, takže ta budova je velice pěkná, zajímavá, ale samozřejmě budeme přemýšlet, co s tou budovou budeme dál dělat.
0: 50% slevu na dlouhodobém jízdném v Moravskoslezském kraji v loni využili necelé 2000 lidí. O další zvýhodnění nad rámec běžných slev mohli požádat děti, studenti a seniori. Slevy platili od loňského července do konce roku. Opatření tehdy zavedlo napříč Českem 8 krajů vedených hnutím ANO. Slevu hejtmanství proplácelo zpětně, a to do konce letošního července. Moravskoslezský kraj slevy přišly na zhruba 1 200 000 korun. Armádní vrtulníky Viper a Venom ze základny v Náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu, oznámil to mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové nehodě, při které zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Armáda minulý týden oznámila, že provoz vrtulníků znovu obnoví, až dokončí technické kontroly a proškolí posádky.
1: Počasí.
0: Noci bude na severní Moravě a ve Slezsku ubývat oblačnosti. K ránu se výjimečně vytvoří mlhy a zítra přes den očekáváme jasno až polojasno. Noční teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 23 až 27 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme a provoz je bez vážných komplikací. Přejeme vám šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni, Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
6: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
5: Výborně, léto jaké bylo? Dá
6: léto
5: se schrnout
6: pořád
5: už několika
6: krásné.
5: Slovy? Krásné, pořád.
6: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrém. Jako já my vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo -5. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
5: Užijte si i tu hodinu s námi. Začínáme.
1: Humoriáda.

0: Bára od skupiny Činasky na úvod dnešní Humoriády. Ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako baviče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost?
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku?
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.
3: A tohle? Teda, opovaž se na mě sáhnout. Já tě přerazím, dáseň.
2: Co blázníš?
3: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
3: Jo, tak on pán je básní.
2: A dáma zase hysterka.
3: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřek.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
3: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
3: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
3: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
3: Co? No teda tohle?
2: Já vás asi miluju.
3: No tohle?
2: Jste taková hezká, plavá, buňavá.
3: Buďte sticha.
2: Taková čistá.
3: Tato, co si to dovolujete?
2: Já nevím, já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
3: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čem vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatý?
3: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
3: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
3: Taky.
2: Jupi!
3: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchranou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
3: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči.
3: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty.
3: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
3: Promiň, tatínku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďko už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten
1: čas? No, to
0: čas
1: se mně právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi jak vlak nikde a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptá, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama,
0: ano.
1: Tak já říkám, no tak to je blamprd, oni to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlých mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem. Mm-hmm. Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Kol ještě, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mě bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice a kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
0: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno párty, zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
4: Humoriáda s

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia. A přál bych si
3: Bčko. Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského. Dobře, zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A přál bych si opakování.
3: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného. Tak to tomu rozumím. Dobře,
8: ano.
3: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný. Vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, který mu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlaštovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlaštovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouří. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě. Mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě žáno, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo.

0: u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojic, tak teda domluví celý ty řady, že na smluvené znamení prostě až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, jak udělat další takový. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viníka. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
1: Humoriáda.
2: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se spolužáky.
3: No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, měli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
2: Mladý chemik, jo.
3: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, abych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunka, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne do nějaký ty zkumavky nebo to a tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrábal, vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, že, jako, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. No a tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšví jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
2: Ty už si nalámal ty malé pipety.
3: A jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly. Říkám, příště chtěj něco většího. Takže to, ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
2: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě. Vyprávě.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno party roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
5: Dobrý večer.
4: Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, že se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasné, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
4: Prostě, takhle jste udělali, no?
5: No, prostě jsem je vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jakože...
4: A loket, to hezký. Loket splasknul?
5: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necejtil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
4: Že se to
5: jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, ty var, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
4: To se přelilo z toho loktě, se to...
5: Ne, ten loket byl furt stejný. Ten byl pořád stejný. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takové jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, ty zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podělal, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas.
2: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
3: Jako měl jsem, já už teda do ciziny moc nejezdím, teda
2: kvůli
3: vůbec
2: tomu.
3: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jdeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No. A já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu. Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo, a tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ano. Ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že jo to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát, já nevím, good morning, jo, please, a water. A
2: to stačí a pak ukázat na těle.
3: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se jako, se jako divil, teď nějako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Já říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šlůz.
2: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky. A jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMSku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Tou cestou

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat, a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda, a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin, oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezitím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku. A díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bohat a tudíž i anekdotám. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám, když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně... Prýma.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, ta přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusi nebo repozu, ano. No nazda, nekoukej na mě, kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoáru. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, a jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení, aha!

0: řiditeli, pojďte sem. Pane řiditeli, já vám dáš hadanku, dávám hadanku, ano, ano, pane řiditeli, ano. No můžeš mě dát clown hadanku. Pane řiditeli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane řediteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takový dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipak, aby mohla filharmonie hrát na housle,
2: Typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos. Jo. To jako to jsem měl, to jo.
2: Zdeněk Junák, náš host, a teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha. Máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Mm. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 01 04. Pište SMS-ky Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednoho z velkými chlapy, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod a děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
2: Dobrý
1: se.
2: A,
1: je tam.
2: Tak. Franč...
1: Ačko nebo Bčko?
2: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, no, teď tak už to jo. Můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
4: Tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako Dudek. No a proč by neměl spát jako Dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou cr, zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Cr, cr, cr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí. Veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram. A vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku, rozloží telegram, nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram, pečlivě ho zalepí nálepkou, vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso i jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů všem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, já ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
5: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motorist je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou. Je to

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ministerstvo vnitra zařazením SPD do zprávy o extremismu podle soudu porušilo práva hnutí. Mamografický screening v Havířovské nemocnici neproplácí největší pojišťovny. Ostravský festival Inverze představí směry současné literatury. Zítra bude polojasno, teploty až 27 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kuciánová. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Stejný soud původně žalobu SPD zamítl. K novému projednání ale věc vrátil Městský soud v Praze. Předseda SPD Tomio Okamura v reakci na dnešní rozhodnutí označil zařazení do zprávy za státní zvůli.
4: My, protože jsme politická hnutí, tak jsme se tedy rozhodli za podpory našich voličů se bránit. Soudy probíhají už několik let. A teď se po několika letech dobíráme tedy konečně postupně rozsudků, které všechny ty rozsudky postupně dávají nám za pravdu.
3: Hnutí podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu celkem 4 žaloby. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl v loni v říjnu, kdy dal soud za pravdu SPD. Zhruba 4 miliony korun letos zaplatila ze svého Havířovská nemocnice za mamografický screening. Zdravotnické zařízení totiž nemá smlouvu s největšími pojišťovnami, přestože má oficiální statut screeningového centra. Výkony nehradí RBP a VZP. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové má tato pojišťovna v regionu 9 smluvních center.
5: Současná kapacita i územní dostupnost těchto pracovišť je dostatečná. Z pohledu místní dostupnosti jsou obyvatelům Havířovska k dispozici screeningová centra v Ostravě, Karviné a Frýdku Místku. 6 center se nachází v dojezdové vzdálenosti do 20 minut, konkrétně 4 centra v Ostravě, 1 ve Frýdku Místku a 1 v Karviné.
3: České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými po povodních na hranicích Tibetu a Nepálu byli Češi. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergého je velvyslanectví v Dillí v úzkém kontaktu s úřadem v Kátmandu a situaci průběžně sleduje. Nepálská správa cestovního ruchu po bleskových záplavách pohřešuje téměř 400 turistů. Většina z nich jsou cizinci. Nejméně 31 lidí podle úřadu záplavy nepřežilo. Podle stanice BBC se nepálské armádě podařilo zachránit téměř 90 lidí. Nasazených je také 15 vrtulníků. Voda na různých místech strhla mosty a poničila vodní elektrárnu Trišulí. V Ostravě dnes začíná literární festival Inverze. Potrvá do 29. srpna a představí aktuální trendy v české i zahraniční literatuře. Autorská čtení, představení nebo besedy mohou lidé navštívit v kulturním centru Provoz, Studiu G, Galerii Fiducia a Centru Pant.
6: Festival začne dnes v 18 hodin v kulturním centru Provoz. Svou knihu Seber se a jdi tam pokřtí autorka Barbora Sebera. Mezi hosty je také britská básnířka a performerka Sammy Rimes nebo novinář a dramatik Karel Hvížďala. Připravené jsou také doprovodné koncerty nebo program pro děti. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku bývat oblačnosti, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy a zítra přes den očekáváme jasno až polojasno. Noční teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 23 až 27 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Havířově je uzavřena ulice U Skleníků. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do zítřejšího dne, tak s tím počítejte.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Krásné odpoledne, 4,5 minuty po 17. hodině. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a otevíráme naši pravidelnou hodinku nazvanou Den v kraji. Co se dovíte? Ohlédneme se za dnešním dnem v Moravskoslezském kraji, tak alespoň dvě témata. Dezinformátoři zneužili server iRozhlas.cz ke lživé kampani. O co šlo? Řekneme za chvíli. Mezinárodní noc pro netopíry se chystá také v Moravskoslezském kraji. Kdy a kde? I tuto informaci přidáme. Ovšem, zpravodajský souhrn dnešního dne, ten bude s Lucí Kociánovou už po písničce. Příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.
7: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Město Dolní Benešov na Hlučínsku odkoupilo od Správy železnic zchátralou nádražní budovu. Stojí v městské části Zábřeh a radnice ji získala za zhruba 2,5 milionu korun, včetně okolních pozemků. Odkupem se radnici podařilo zabránit demolici. O dalším využití rozhodnou zastupitelé. Dopravce Transdev Slezsko prodlužuje uzavírku zastávky Podlesí zdravotní středisko v Havířově. Důvodem je havarijní stav v povrchu silnice. Část komunikace se propadla. Zvětšil se tak rozsah nezbytných oprav. Na zastávce standardně zastavuje 6 linek autobusů a nemá náhradní stanoviště. Výluka má podle dopravce skončit v sobotu 29. srpna. Strážníci městské policie Ostrava vyrazili v posledním prázdninovém týdnu na dopravní hřiště po celém městě. Zaměřují se na školení dětí, jak se bezpečně dostat do školy a zpátky domů. Od začátku září pak budou strážníci dohlížet na bezpečnost u 50 vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol. Havířovská nemocnice nemá na mamografický screening smlouvu s VZP. Preventivní vyšetření prsu hradí převážně z vlastního rozpočtu. Od začátku roku stálo mamocentrum nemocnici přes 4 miliony korun, přestože má statut screeningového centra. Podle největších pojišťoven je ale v regionu péče dostatečná a funguje dalších 9 center. Vědci testují v Ostravě bezpečnost vodíkových aut. Vznikl kvůli tomu mezinárodní tým, který spojuje Vysoká škola Báňská technická univerzita. Cílem je podrobně popsat chování vozidla při požáru a dát informace například hasičům. Kvůli tomu už vědci nechali jedno auto zhořet a chystají další testy tlakových hlaví. Slezské zemské muzeum v Opavě dnes pořádá Mezinárodní noc pro netopíry. Každoroční akce nabídne zajímavosti ze života těchto zvířat a návštěvníci si také prohlédnou techniku používanou při výzkumu netopírů. Netopíří noc je oblíbená hlavně mezi nejmladšími návštěvníky. Podobně jako loni netopíry uvidí i uslyší. No a více informací o důležitých událostech z dnešního dne pro vás máme připraveny v reportážích, které uslyšíte v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Internetem se šíří falešná zpráva o tom, že Polsko chce obsadit část českého území. Dezinformátoři k tomu zneužili i veřejnoprávní média, konkrétně server iRozhlas.cz. Už dříve v našem vysílání, tedy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, jsem se na podrobnosti ptala reportéra Františka Kuči.
1: Na dezinformační kampaň upozornil polský server Cyberdefense 24, který se věnuje právě tématům kyberbezpečnosti. Podle serveru útočníci napadli některá polská média nebo vytvářeli falešné profily. Zpráva byla založena na vylhaném požadavku polského ministerstva zahraničních věcí na 600 hektarů české půdy. Kampaň zneužívá historické úpravy hranic mezi Polskem a Československem v 50. letech, jde asi o 370 hektarů a ta situace je dodnes nedořešená. Naposledy letos v únoru ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů o tom mluvil při své návštěvě Varšavy. Řekl tehdy, že se připravuje dohoda, která nebude o území ani finanční kompenzaci, ale že by mohlo jít o společný projekt v oblasti ochrany proti povodním. Čili jde o klasickou situaci, kdy falešná zpráva má nějaký reálný základ. Článek, o kterém mluvíme, obsahoval falešný dokument polského ministerstva zahraničních věcí, vygenerovaný umělou inteligencí, nebo odkazoval i na profil vydávající se za českého velvyslance v Polsku Břetislava Dančáka. Lživá zpráva se objevila i na zpravodajském serveru iRozhlas.cz, ale Český rozhlas tento text nevytvořil, jak říká jeho mluvčí Lidia L. Rebachová.
2: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
1: Vilhaný článek dokonce tvrdil, že někteří lidé už prodávají nemovitosti na dotčených územích. Falešný plakát také vyzývá k účasti na údajné demonstraci v Třinci.
0: Františku, a ví město o nějaké takovéto akci?
1: Mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Češlar potvrdil, že nikdo takovou demonstraci řádně neohlásil.
3: Strážníci městské policie Třinec se však v rámci své běžné činnosti zaměřené na zajištění veřejného pořádku ve městě budou v den konání akce, která se objevila na sociálních sítích na náměstí, pohybovat a situaci monitorovat.
1: Pokud by se veřejné shromáždění přesto konalo, svolavatel se dopouští přestupku se sankcí až 15 000 korun, pokud je jim fyzická osoba, nebo 30 000 korun, pokud je jim právnická osoba. Pozvánku ale šířil opět falešný účet pojmenovaný jako Adam Sikora.
0: A jak se k celé situaci staví obě země?
1: Polský minister zahraničí Radovan Sikorský na svém profilu na síti X napsal, teď cituji překlad, nenechme se rozdělit, vstup do Zaolší byl jedním z největších omylů polské zahraniční politiky, ale doufám, že čeští bratři si pamatují, že prostřednictvím prezidenta Lecha Kaczyńského na Westerplatte v roce 2009 se za něj Polsko veřejně omluvilo. Konec citace. Minister naráží na obsazení části Těšínska Polskem v roce 1938. No a případ řeší i české ministerstvo zahraničí.
4: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
1: Řekl minister zahraničí Petr Macinka. Podle serveru Cyberdefense 24 použité metody dezinformační kampaně odpovídají těm, jaké používá v hybridní válce Rusko.
0: Tolik informace, které měl pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava reportér František Kuča.
5: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají

0: 1945 svatbou. Všichni se radují, ale nevěsta si do kostela nese krutý zážitek znásilnění a obavu z těhotenství.
1: Donosují zavane odér naftalínu. Spěch, v němž nahalčino přání svatbu uspořádali, nedopřál svatebním hostům, aby si opatřili slavnostní oblečení. Konec konců i Halka má na sobě vypůjčené šaty. Zajela si pro ně do Životic. Před 12 lety se v nich vdávala sousedka Zaleských, jejíž muž byl loni v srpnu zastřelen při gestapácké razii.
0: Premiéra první části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Den v kraji a pokračujeme. Jak už dnes ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zaznělo, na 4 miliony korun letos přišel mamografický screening krajskou nemocnici v Havířově. Přestože má potřebný statut od státu, že nám tam prevenci neplatí největší pojišťovny. Nemocnice vyšetření hradí ze svého, přitom má sama problémy. Tak jen letos tam zdravotníci zkontrolovali prsa kvůli předčasnému nebo včasnému záchytu rakoviny 3000 žen.
1: Touto deskou, tím tlakem se pomalinku přitlačí, udělá se obrázek, pak se žena postaví z boku.
2: Vedoucí laborantka radiologie Marcela Tomanová mi ukazuje, jak mamograf funguje. Nemocnice přístroj zprovoznila v únoru 2023 a od letošního ledna má od ministerstva zdravotnictví statut mamografického screeningového centra. Upřesňuje mluvčí nemocnice Silvie Skotnicová.
3: My máme zatím podepsány smlouvy s OZP zdravotní pojišťovnou, se zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda a s vojenskou zdravotní pojišťovnou. Se zdravotními pojišťovnami s větším podílem pojištěnců v našem regionu bohužel zatím nemáme uzavřeny smlouvy.
2: Nemocnice se opakovaně snaží jednat například s VZP. Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové je ale pracovišť mamoscreeningu v regionu dostatek.
4: V Moravskoslezském kraji je mamografický screening zajištěn prostřednictvím 9 smluvních screeningových center. Současná kapacita i územní dostupnost těchto pracovišť je dostatečná. Z pohledu místní dostupnosti jsou obyvatelům Havířovska k dispozici screeningová centra v Ostravě, Karviné a Frýdku Místku. 6 center se nachází v dojezdové vzdálenosti do 20 minut, konkrétně 4 centra v Ostravě, 1 ve Frýdku Místku a 1 v Karviné.
2: Ze stejného důvodu nepodepsala na mamoscreening smlouvu s nemocnicí ani RBP. Podle ministerstva zdravotnictví ale udělení statutu screeningového centra neznamená automaticky nárok na smlouvu s pojišťovnou a stát do těchto jednání nevstupuje. Zřizovatel nemocnice Moravskoslezský kraj s provozem mamocentra souhlasí. Nemocnice přitom letos přidal na provoz 200 milionů korun, aby neskončila ve ztrátě. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Také Richard Miller ve Dni v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď ale míříme do Orlové, která začala s proměnou bývalého letního koupaliště. Místo bazénu až plouchající vody tam má vzniknout volnočasový areál s pumptrackem, inlineovou dráhou a nebo horolezeckou stěnou. Výstavba nového areálu ta vyjde na necelých 60 milionů korun. Koupaliště bylo v havarijním stavu a už téměř 15 let neslouží.
1: My jsme tam ze začátku chodívali, jak jsme měli děcka malé. Velký bazén, malý pro děti, tam bylo občerstvení, to koupaliště tu bylo lepší.
2: Manželé Anna a Alois Foltínovi sedí na lavičce před domem, který je opravdu na dohled od toho areálu koupaliště a litují, že se to koupaliště neobnovilo.
3: To koupaliště bylo v dobrém místě, takže to bylo dobré, pěkné to bylo.
2: Chodil jste tam plavat?
3: No, chodil. A mě se dělal s holkama, jak byli malé.
1: Koupat se nedá kde, jako koupaliště nic tu není. Jak mi říkala naše mladá sousedka, že jezdí buď do Ostravy Poruby, anebo do Havířova. Tady není šance, kde.
2: Podle starostky Lenky Břiškovské z hnutí ANO město nemělo dost financí na to, aby areál koupaliště v plném provozu obnovilo.
4: Ta cena za jeho rekonstrukci vždycky byla někde kolem 250 milionů a opravdu jsou to finance, na které město si prostě nešáhlo ani v rámci dotací. Tady na vznik volnočasového areálu jsme získali opravdu významnou, poměrně významnou částku z evropských financí, takže díky tomu můžeme opravdu zahájit stavbu na volnočasový areál.
2: Když člověk takhle vyšlape po tom kopci, což je vlastně návoz té demoliční suti, tak vidí, jak by to mohlo vypadat.
5: Tak bazény byly úplně vzadu a tady bylo zařízení, převidlíkárny, myslím šatny, jo, takže...
2: Tady jak jsou ty hromady sutin, to jde vlastně vidět, to se muselo zdemolovat.
5: Ano, teď je to připraveno na to, aby vznikla volnočasová aktivita, krásný parčík. Budou tady piloty a mikropiloty, vznikne tady betonové přemostění.
2: Popisuje přímo v tom areálu zástupce stavební firmy Bohuslav Raška. Město plánuje, že se areál pro veřejnost otevře příští rok v červnu. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Hezké odpoledne vám všem. Den v kraji pokračuje na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte od pondělí do pátku mezi 17. a 18. hodinou souhrn toho, co se událo v našem kraji. A teď jedno pozvání. Slezské zemské muzeum v Opavě dnes pořádá už 30. ročník Mezinárodní noci pro netopíry. Kdo přijde, ten se dozví spoustu zajímavostí a podrobnosti o životě i výzkumu těchto malých létajících savců. Akce začíná v těchto chvílích a potrvá do 20. hodiny. Co všechno na ní návštěvníci uvidí, na to se ptal už dříve ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava moderátor Petr Soukup Josefa Zimoli z Opavského Slezského zemského muzea.
1: Návštěvníci se během netopíří noci dozvědí určitě mnoho zajímavostí ze života těchto drobných savců, a to například, jak žijí, čím se živí, nebo co je v přírodě nejvíce ohrožuje, a taky, proč jsou pro nás vlastně velmi užiteční. Loví totiž spoustu škůdců, takže každý, kdo má v zahradě například ovocné stromy, tak určitě netopír je užitečným organismem, užitečným savcem, který se živí například obalečem jablečním. Samozřejmě, krom toho jsou připravené taky přednášky, audio i videoukázky a ukázky taky techniky, to znamená zejména detektoru, pomocí níž se netopíři v terénu monitorují. Účastníci si taky budou moci na vlastní oči prohlédnout, jak vědci a ochránci přírody netopíry v terénu sledují. Zároveň si mohou například projít také aktuální výstavu s expozicí exotických zvířat z celého světa, což je taky vlastně plus, protože v rámci této akce bude veřejnosti otevřená historická výstavní budova našeho muzea.
2: Přijdou si na své i děti?
1: Určitě. Jako tradičně, tak je připraven i v tomto jubilejním ročníku, letos je to po 30., tak program pro nejmenší návštěvníky. Děti si budou moci vyzkoušet například jednoduché hry zaměřené na echolokaci, což je takový netopíří šestý smysl. Je to takový princip, díky kterému se netopíři orientují v prostoru a dokáží vlastně lovit tu jejich kořist, ačkoliv sami celkem špatně vidí. Připravené samozřejmě je také tvoření jednoduchých netopířích masek a tematické omalovánky s různými motivy. Chceme právě toto, aby si děti netopíry nejen prohlédly a něco se o nich dozvěděli, ale taky, aby si vlastně osvojili jejich způsob života, svým způsobem trošku se s ním seznámili, a hlavně je dobré, že si to vyzkouší právě prostřednictvím takové jednoduché simulační hry. Běžně se chodí určitě i do městského parku, který právě přiláhá k muzeu, a tam si potom návštěvníci můžou vyzkoušet právě třeba praxi a práci s detektory, kterými se právě ti vědci orientují, co se týká jednotlivých druhů netopírů, a dokáží rozklíčovat, který druh zrovna vydává onen zvuk v různých frekvencích. Navíc je výhodou to, že vstup je volný, takže nepotřebujete sebou žádné peníze a určitě se na vás budeme těšit.
0: Mezinárodní noc pro netopíry tu nám přiblížil Josef Zimola ze Slezského zemského muzea v Opavě.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: kapela Jelen ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, ale protože posloucháte Den v kraji, pojďme si říct také něco víc k počasí. Jaké je aktuálně a jaké bude, to vše ví Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám v našem vysílání. Petře, příjemný podvečer přeji.
1: Hezký podvečer.
0: Jak to vypadá aktuálně v kraji?
1: Zatím máme pořád hodně oblačnosti, převládá zataženo a k tomu místy i prší, na některých místech třeba na Opavsku, ten déšť se blíží tady směrem na Ostravu a blízké okolí, no a i na dalších místech, na Krnovsku teďkom taky registrujeme ještě přeháňku, taky na Karvinsku, takže těch srážek ještě poměrně dost, ale nejsou zase tak silné, jenom pár milimetrů nebo desetiny milimetrů, no a teploty ty dneska vystoupaly na nějakých 18 až 21 stupňů a k tomu foukal většinou severovýchodní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Jaká je předpověď počasí pro noc a zítřek?
1: Tak večer ještě velká oblačnost, zataženo, místy doznívající déšť nebo přehánky a v průběhu noci bude ubývat i oblačnosti, k ránu už bude polojasno nebo jasno a taky se ojediněle mohou vytvořit mlhy. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, v údolích tam bude chladněji i kolem 7 stupňů, no a povane slabý severovýchodní nebo proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Zítra se oteplí, bude slunečno, při jasné až polojasné obloze vystoupí teploty na 23 až 27 stupňů a na horách na 16 až 20. A vítr povane ráno slabý, během dne se přechodně rozfouká mírný severovýchodní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, to je předpověď počasí na čtvrtek, co pátek a sobota?
1: V pátek bude velmi teplo, bude to nejteplejší den tohoto týdne. Před studenou frontou k nám bude proudit ještě velmi teplý vzduch a bude skoro jasno až polojasno, až během odpoledne bude přibývat oblačnost. A později večer a v noci na sobotu se od západu přidá místy déšť, přehánky nebo také bouřky. Ranní teploty čekáme od 15 do 11 stupňů a ty nejvyšší denní budou od 28 do 32 stupňů a vítr bude mírný jihovýchodní až jižní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Na severozápadní se bude měnit až potom za frontou, ale to bude až v sobotu. A kdy v noci ještě bude velká oblačnost právě na frontě, postupně ty přehánky, déšť a bouřky odezní ještě pravděpodobně během noci na sobotu. A dopoledne v sobotu už budou přehánky jenom ojedinělé, spíš někde v okolí kopců, někde na horách, v jeseníkách, v Beskydech, ale budou slabé. No a odpoledne už bude ubývat i oblačnosti až na polojasno. Ranní teploty od 18 do 14 stupňů a nejvyšší denní, tam se trošku ochladí asi o 5 stupňů, takže 23 až 27 stupňů. Vítr bude foukat severozápadní za frontou, ale v průběhu dne se bude měnit na jihozápadní až západní.
0: Jak se nám promění počasí v těch dalších srpnových dnech, to vše už víme. Díky předpovědi počasí, kterou dnes připravil Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já za ní děkuji a přeji hezký podvečer.
1: Pěkný večer, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 26. srpna. Kterým tématům se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava ale budeme věnovat třeba zítra. Úřad práce Ostravské městské části Jih bude mít od října novou adresu. Čeká ho stěhování na nádraží. Správa železnic tam právě dokončuje obnovu památkově chráněné stanice Ostrava Vítkovice v bruselském stylu. Úřad práce bude sídlit v bývalých kancelářích železničářů. Město Albrechtice to sbírá podpisy v petici. Nesouhlasí s výstavbou fotovoltaického pole pod tamní rozhlednou. Protože ale nejde o městské pozemky, má omezené možnosti. Stavbaři začnou v Karviné pěchovat trnkovou výplň do nového inhalátoria. Do konstrukce, která roste u někdejších zámeckých koníren, budou postupně ukládat tisíce svazků trnových větví. Už zítra vám ale ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava řekneme, proč a jak to vlastně bude fungovat. A ještě jedno téma. Do terénu se vydáme tentokrát s naším regionálním stopařem za mažoretkami. Ostrava se totiž v těchto dnech stává centrem mažoretkového sportu. V atletické hale se až do soboty koná světový pohár a také 13. mistrovství světa v mažoretkovém sportu. Bude toho více, tak ale pro dnešek je to ze dne v kraji úplně vše. Zítra samozřejmě témata už znáte, ale pro dnešek ještě samozřejmě pokračujeme po 18. hodině určitě ostravskou rozhlasovou rodinkou. Přeji příjemný podvečer a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Odbory schválily změny v platových tabulkách. Radnice v Dolním Benešově odkoupila starou nádražní budovu. V Třinci zítra nepoteče teplá voda. Zítra bude také polojasno, teploty až 27 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda ČMKOS Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu nebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních propočtech, aby změny mohly platit od nového roku, říká ministryně Alena Schillerová z Hnutí ANO.
2: Začne se na tom prvním stupni s minimální mstou, budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí, zrušíme i zaručené mzdy, to znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením, teď to budeme všechno počítat.
0: Město Dolní Benešov na Hlučínsku odkoupilo od Správy železnic zchátralou nádražní budovu. Stojí v městské části Zábřeh a radnice ji získala za zhruba 2,5 milionu korun, včetně okolních pozemků. Jak potvrdil nezávislý starosta Dolního Benešova Jan Vidlák, odkupem se podařilo zabránit demolici. O dalším využití rozhodnou zastupitelé.
3: Nechtěli jsme dopustit to, aby ta budova byla demolována. Je to typická architektura tady pro Hlučínsko a pro vlastně jakoby Rakousko-Uhersko ještě. Tyhle ty budovy byly typizované pro všechny nádraží prakticky. Byla v Kozmicích, kde už není. Jo, takže ta budova je velice pěkná, zajímavá, ale samozřejmě budeme přemýšlet, co s tou budovou budeme dál dělat.
0: Lidé v Třinci se zítra po ránu budou muset obejít bez teplé vody. Bude se to týkat všech domácností napojených na centrální síť. Společnost Energetika Třinec bude pracovat na opravě hlavního horkovodu. Odstávka potrvá zhruba od 7 do 10 hodin dopoledne. Počet obětí záplav na hranicích Nepálu a Tibetu vzrostl na nejméně 95. Nepálská správa cestovního ruchu informuje o zhruba 400 pohřešovaných cestovatelů. Většina z nich jsou cizinci. V oblasti zasahuje nepálská armáda i 15 vrtulníků. Voda na různých místech strhla mosty a poničila vodní elektrárnu Trishulí. Celkový rozsah škod ale zatím není známý.
4: Nepálské úřady se přiklání k verzi, že neštěstí spustilo zemětřesení, které strhlo led a kusy skal do řeky Lendé Kóla. Následná vlna se potom hnala do údolí a strhávala mosty, silnice, domy i rozestavěné přehrady. Na pomoc do zasažené oblasti už vyrazila armáda. Podle nepálského ministerstva zahraničí jsou pohřešováni i cizinci, například Korejci, Malajci, také Australan a Holanďan. České ministerstvo zahraničí naopak nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými, zraněnými nebo mrtvými byli čeští občané. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku ubývat oblačnosti, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy a zítra přes den očekáváme jasno až polojasno. Noční teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 23 až 27 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku dávejte pozor v ulici Pionýrů. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce u nehody osobního auta a cyklisty. A bouralo se taky na silnici 11 mezi Bruntálem a Horním Benešovem. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přeji vám hezký podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ostravská rozhlasová rodinka. Kdo dnes slaví svátek má Luděk, tak Luďkům vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 26. srpna a máte důvod dnes k oslavám narozením. V druhé půlce hodiny tam je víc než jasné, že dám k dispozici náš pravidelný pořad půl hodinku. Jako každou středu si můžete poslechnout lidovou muziku v pořadu Hudba země, kterou připravil Jan Rokita. Tak příjemný poslech a krásný podvečer, ať se vám dobře poslouchá, to přeji za všechny z nás.
1: Ostravská rozhlasová rodinka.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A také v dnešní ostravské rozhlasové rodince budu předávat i písemná přání. Tady je to první. Vážená redakce, prosíme o písničku k narozeninám. Dnes ve středu 26. srpna slaví narozeniny paní Dana Křenková, členka klubu důchodců Horní Bečva. Dnes každý, kdo tě má rád, přichází ti k narozeninám přát. Užívej si lásky a pohody v kruhu nejbližších. Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, optimismus, radost ze dvou vnoučátek a vše nejlepší do dalších let. Naše oslavenkyně je vášnivou fotografkou. Moc jí děkujeme za focení našich akcí. No a k blahopřání patří určitě i písnička. Tady je.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A také vaše ostravská rozhlasová rodinka a další přání. Vážená redakce, prosíme o písničku k narozeninám. Dnes tedy ve středu 26. srpna slaví 71. narozeniny pan Svatopluk Divín, člen klubu důchodců Horní Bečva. Náš sváťa je také velmi aktivním členem ve sboru dobrovolných hasičů. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, také štěstí, optimismus, pohodu v rodině a vše nejlepší do dalších let.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naše milé ostravské rádio, moc prosíme o směs písniček od Moravanky, nedaleko od Trenčína. V těchto dnech totiž oslavil krásné životní jubileum pan Josef Nováček. A tak bychom mu moc rádi popřáli. Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně radosti v životě a hodně božího požehnání. Milý Jozífku, ať se ti prostě i nadále hodně daří a nechybí ti tvůj pověstný humor, protože tě máme všichni moc rádi. Posíláme písničku, kterou máš rád i ty. Vše nejlepší přeje celá rodina.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: V příští rozhlasové lékárně se zaměříme na nádory hlavy a krku, jejich příznaky, diagnostiku, léčbu i prevenci. Téma probereme spolu s doktorkou Zuzanou Čermákovou, lékařkou onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naďa Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou.
2: Hezký podvečer, vážení a milí. V pozdně srpnové době vás srdečně vítám na vlně lidové hudby, na vlně hudby země. V plynutí rozhlasového času vás dnes už podruhé zavedeme do doby zářijové roku 2011, kdy se ve 22. edici hudebního cyklu Zpěvem k srdci představili cymbálová muzika Jury Petrů a mužský sbor Kyjov. Obě hudební tělesa působí již po desítky let v Kyjově, ale jsou neodmyslitelně spjata i s regionem, v jehož centru toto královské město leží, tedy s kyjovským Dolňáckem. Vzácným hostem večera je skladatel, hudební redaktor a dramaturg Jaromír Nečas. Slovem provází jeho rozhlasový souputník a dramaturg cyklu Zpěvem k srdci Jan Rokyta. I dnes mu předám již za chvilku slovo do studia S1, jen vás upozorním, že se dnes zpěvu písní táhlých i tanečních ujmou nejen dobře sladěný sbor Kyjov a sbor muzikantů muziky Jury Petrů, ale i přítomné publikum. Můžete se klidně k ním přidat, dle výroku jednoho z nejslavnějších Čechů je totiž společný zpěv prací andělskou za zakušením neskonalé radosti a počátkem života věčného. Mávnutím kouzelného rozhlasového proutku času se počíná hudební výlet do koncertního studia S1 před 15 lety a já tedy rád předávám slovo a pěkně zdravím Jaromíra Nečase, Jana Rokytu i všechny kyjovjáky. Zdá se totiž, že nás na úvod čeká humorná historka. Dobrý večer.
3: Takže tady vidíte, že takové to heslo citius, altius, fortius, to je teda rychlej, výše a silnej, to jsou základní vlastnosti zpěvu v kyjovských sborech. To je neodpáratelné a takhle nám to vždycky předkládají a my pokýváme hlavou, napíšeme si opět, že je to za jedna s hvězdičkou a jdeme dál. Opravdu pěkné. Škoda, že nevidíme také tancovat, protože tento párový dvoudobý točivý tanec ještě karpatského typu je trošku úplně jiný než horňanská sedlácká, trochu jiný než danaj, trochu jiný než sedlské, veškeré dolňácké. Zase má své figury s tím vertikálním poskokem a tatínek chlapců Petruových vlastně byl ten, kdo konstituoval doprovodný rytmus hudby k tomuto tanci, jak jsme ho teď slyšeli v podání toho opojně teda znějícího vzoru, zboru. Já si neodpustím, abych na tomto místě nespomenul jednoho z kontrášů, který už není mezi náma, a to byl Muňka. Joška, tuším, byl to Rom, ale takový Rom velmi zajímavý, byl to Rom pomlčka filozof, jehož výroky některé jsem si i zapamatoval, protože on se mnou rád komunikoval, protože mě považoval za vzdělaného člověka. Nevím, kde k tomu přišel, ale nicméně v tom přesvědčení dlouho žil. A milý Muňka mě říkal, že tata kluků Petrů, jako starý Jura Petrů, když jako po zkoušce šli, že furt si měli o čem vykládat. A říká, my jsme šli a 50 kroků jsme šli a 50 kroků jsme stáli. Furt jsme si měli co vykládat. Tatínek primášův a cymbalistův byl potom nějak kolem roku, já nevím, 90, nebo kdy to bylo, nemocný. A přišel z té nemocnice a chlapi v hospodě mu říkali, Juro, ty jsi tady jediný z nás už umíral, měl bys nám říct, co je to za pocit. My jsme to ještě neskusili a ty už to máš za sebou, on se vyhrabal tenkrát zázrakem z toho vlastně. A Jura Petrů, otec teda Petrův a našeho Jury taky, říkal, co vám mám vykládat? Umírání. Dá se to přežít. Tento sukus filozofický já si nosím sebou celý život. No, co, dá se to přežít v podstatě. Jako to přežil Jura Petru. Teď přišla řada i na vás, tak trošku, protože přichází váš pěvecký test. Poslední setkání nedopadla nejlíp. Dneska máte velkou krycí armádu sborovou, sice v zádech, která vás nenechá padnout na poušti, ale přesto vás vyzývám. Budeme zpívat dvě populární pěsničky, jsou dost vysoko položené, nabruste si hlasivky, protože půjde do tuhého. Zboristi vám samozřejmě pomůžou, ale já vás žehnám a vás doma u přijímačů také. Zaspívejte si s námi, ale tentokrát to bude opravdu kyjovsky vysoko.

0: Tak já bych se ještě jednou vrátil k tomu Jurovi Petru a k doktorovi Karlovi Binkovi, kterému se říkalo hovado, protože on byl veterinář, a on měl takovej silný hlas a někdy aj hovacký, takový přízvuky, moresi. Ale oba dva v zásadě byli kdysi předtím v tom souboru Antoše Frolky. A odtud právě je ta krevnatost teďka toho souboru. No ale já jsem jezdil do jako Kyoviák se podívat do Kyova, jestli tam je nějaký soubor, který bych mohl natáčet jako redaktor, jo. A ten Jura Petru starší byl, tak si tam ještě si ho dostatečně nevážili, nebo jak. Hrávali dokonce v hradniční vinárně a Jura tamhle ten hrál na basu tenkrát a to byl ještě kluk, kolik ti tenkrát bylo?
1: No, 18, už jsem zase takový.
0: Jo, no ale seš na fotografii, seš, že se tam ztrácíš. No, a teď bylo tam vždycky dost dobrých zpěváků. Já jsem říkal, potřeboval bych muziku. No a pak teda jsem přišel na to, že hrajou v té vinárně a říkal jsem, Juro, nachystej si, přijeď do rozhlasu a vyzkoušíme to. Tak přijeli do rozhlasu a Jura starší teda říká, no, ale nám nedošel basista, ale to nevadí, veme to Jura, který byl jako tenkrát cymbalista, on to taky zvládne. A zahráli a já jsem věděl, že tam budou velice často a byli.
2: Víte, ono je to s tím Kyjovem tak, je to vlastně pravobřežní region na řece Moravě a tyto regiony už za Kyjovskem přecházejí do takzvaného Hanáckého Slovácka. Většina takovéto gro leží na tom levém břehu, ale ti, co jsou na pravém břehu, z těch to Kyjovsko je samozřejmě nejznamenitější, abych si udělal dobře u Kyjoviáku. Je tam, řekl bych, největší péče o ten odkaz písňový, muzikantský a taneční. Čehož teda svědkem je i tato kapela, která je tam pořád taková kapela nepsaně kralující svým způsobem, protože kromě toho, že umějí hrát, což jste poznali všichni tady, kromě toho, že umějí hrát, jsou představitelé styloví toho regionu, ve kterém se narodili a ve kterém vyrůstají a ve kterém páchají svou kulturní činnost, abych tak řekl. Vždycky ten kyjovský folklor mě přitahoval, já jsem tam dokonce byl už někdy, když mě bylo 18 nebo tak nějak. Kyjoviáci mě potvrdí, že bylo to v Něčicích, v hospodě u Jančů, správně. Doprovázel mi Josef Brieda, rodilý to Kyjoviák a teď, vážení rozhlasoví posluchači, trochu zabrousím do opileckého světa, ale nicméně bylo tam zvykem hosty pořádně častovat a my jsme spali u jednoho kamaráda staršího, já ho tu nebudu jmenovat a možná ho pak řeknu, když se nebude natáčet, ale byl to tak svérázný člověk, ten Vanoš Polášek, skutečně, že na něho nemůžeme zapomenout nikdo. My jsme tam přišli a on bez řeči v noci ve dvě, ti Ostraváci, byli jsme tři, František Hromek, Josef Brieda, rodilý teda Kyjoviák a já, bez řeči každému dal k posteli kýbl, prostě. Jako ani neptal se nikoho na ní se. A my jsme tam teda hezky přespali a ráno Vanoš obešel kýble, všechno bylo v pořádku, ale jeden z nás, kterého, jak si nebudu jmenovat, se tvářil bez toho provinile a Vanoš pak odešel a říkal, kdo to byl? A my jsme nevěděli, na co se ptá, ale ten jeden věděl, na co se ptá. Říkal, na co tu ten kybl byl? Moja stará včel čistí a jsem kuřat na dvoře. To jsem měl 16 let, bylo to v roce 1954. To bylo moje první seznámení, teda musím říct, s Kyjovem. No, tuhle nedávno jsem si vzpomněl, že v Dikobrazu v 50. letech vyšla taková báseň a byla to parodie na Bezruče a ta báseň zněla: ej, brýletí doktoři v čižmách vy, ej, doktorky v suknici rudé, až vy toho jednou necháte, co po vás v Kyjově zbude. Což je parafráze bezručácká, že? Ale ono to toho tam zbylo hodně a jak ještě uslyšíte, zbývá nám k obdivování a také k následování toho hodně.
0: Sudí u synečka v Kyjově na právě, že zabil panenku na zelenej trávě. Suďte, páni, suďte, ale podle práva já jsem ju nezabil. Zabíla se sama, zabíla se sama, pro synečka svého, že už nedostane nikda takového. Červená růžička, bílý karafiát, škoda tě, panenko,

Tak to zněly písně z Kyjovska v podání Bohdany Menšíkové a Jany Neníčkové na záznamu 22. edice hudebního cyklu Zpěvem k srdci ze září roku 2011. Věřím, že jste si všech těch táhlých i tanečních písniček z vinorodého kraje pod Strážovským kopcem, jak se patří, užili. Pokud je tomu tak, určitě vás potěším do třetice pozváním ke třetí a poslední části záznamu tohoto koncertu, kterou budeme vysílat příští týden ve středu 2. září, samozřejmě na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý poslech vám přeji a na vaši opětovnou posluchačskou přízeň se upřímně těší mistr zvuku Vojtěch Dluhý a průvodce slovem Jan Rokita. Teď ale zpět za Kyjovjáky do naší S1 v plné síle mužského sboru Kyjov a doprovodné cymbálové muziky Jury Petrů přilétají melodie Antoše Frolky pod názvem Frolkovské. Z ostravského studia vám přejeme hezký s písničkou ještě krásnější večer.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Ostravští strážníci školí děti na bezpečnou cestu do školy. Zítra se oteplí, může být až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Schválený schodek bude moct kabinet překročit třeba při zhoršení bezpečnostní situace.
2: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
2: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
4: Nechceme dělat vylhané rozpočty, právě proto přicházíme s tímto zákonem.
2: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Strážníci městské policie Ostrava vyrazili v posledním prázdninovém týdnu na dopravní hřiště po celém městě. Zaměřují se na školení dětí, jak se bezpečně dostat do školy a zpátky domů. Od začátku září pak budou strážníci dohlížet na bezpečnost u 50 vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol. Podle ředitele městské policie Ostrava Miroslava Plačka ale velký díl z odpovědnosti leží také na rodičích žáků.
5: Samotní rodičové by si měli zamyslet nad tím, jak jsou jejich děti připraveni na to, aby šli do školy. Především ty děti, které jdou do školy poprvé. To znamená, aby si s nimi tu trasu prošli, aby jim ukázali, jaké nebezpečí a úskalí jim případně hrozí, a aby je připravili na to, co by je mohlo cestou do školy čekat.
0: 50 filmů v 6 soutěžních kategoriích nabídne letošní ročník festivalu Sportfilm v Liberci. Přehlídka potrvá od 30. září do 4. října. Pětidenní program doplní besedy s tvůrci, 3 výstavy a konference o mentálním zdraví. Na co se diváci mohou těšit, představuje ředitelka festivalu Renata Balašová.
6: Italská premiéra Alberta Tomby, Cesta vítěze, to si myslím, že nejenom liberečáky, lyžaře zaujme. Pak bych doporučila Hazel 85, a pak z těch českých neporazitelní oba Nepelové, Nepela a Šampion, a pak je tady novinka Bojovník, jsou tady dokumenty. Sport.
0: Fotbalistky pražské Sparty hrají o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod závěrečného předkola bojují na Letné se švýcarským Servet Ženeva. Stav utkání je zatím 3-2 pro Češky.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty budou 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Popojíždí zejména kamiony v pravém jízdním pruhu. Kolona se táhne od 178. kilometru až do Brna k omezení. Osobní auta v levém pruhu zastavují jen místy a zdržení je 15 až 20 minut. A na dálnici D48 na obchvatu Těšína brzdí provoz omezení před hranicemi s Polskem. Kolony jsou tam z obou stran, delší do Polska asi na čtvrt hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolikátá je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední, ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám.
0: Je trošku
1: všichni ty AA, tak si a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a
0: Takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co fotografujete?
1: Ty taky neumě, ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky tak, že ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako... taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat. A čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy jste hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a bude příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, já, že budu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo je, že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, jo, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a i dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zase ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
1: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
0: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
1: A že jsou stále krásné.
0: A stále krásné.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanský maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po 2 letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SBS spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, když bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo, a protože já žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, kteří taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moc dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak. V České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, já měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. Tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam všelijaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku.
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blíz... Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a ta.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Jste být reprezentativní. Tak dobře, vyberte a moc děkuju, že jste tu byl, Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Odbory schválily změny v platových tabulkách. Přerov hledá provozovatele kavárny v novém sídle magistrátu. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda odborářů Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu nebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních propočtech, aby změny mohly platit od nového roku, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Začne se na tom prvním stupni s minimální mstou. Budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí. Zrušíme i zaručené mzdy, to znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením. Teď to budeme všechno počítat.
1: Vláda by o změnách platových tabulek měla znovu jednat v pondělí. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíše průměrná. Shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. V červnu se lidé koupili více než předchozí roky, naopak v červenci méně. Po chladném a návštěvnicky slabém roce 2025 se počty návštěvníků dorovnávají roku 2024. Důležité nejsou jen vysoké teploty, říká správkyně vratislavického koupaliště Sluníčko Zuzana Benešová.
4: Naši návštěvníci hodně využívají ty sluneční louky, terasy, který tam jsou kolem bazénu, nejenom jakoby přímo za vodou, že by chodili, takže tam potom, když je slunečno, tak ten zájem je daleko vyšší.
1: Město Přerov hledá provozovatele kavárny do nového sídla magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Uchazeči můžou nabídky posílat do konce září. Součástí zázemí kavárny jsou i skladovací prostory a terasa s vyhlídkou. Pokračuje Lenka Chalupová, mluvčí magistrátu.
5: Znalecký posudek stanovil obvyklé nájemné v rozmezí 20 až 40 tisíc korun měsíčně, a to bez energií. Uchazeči tak budou moci ve svých nabídkách zohlednit vlastní podnikatelský záměr i předpokládané provozní náklady. Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Dnes v noci se v New Yorku utkají s ruským párem Rubljov Andrejevová. Na turnaj naopak dohráli nejlepší deblisté světa Kateřina Siňaková s Britem Henrym Pettenem. Počasí. Zítra čekáme většinou polojasno, teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí osobní auto na krajnici na 58. kilometru. Projíždějte tam opatrně. A na silnici 9 z Prahy na Mělník opět omezení a kolony mezi Zdiby a sjezdem z dálnice za Líbeznicemi. Zdržení je asi na 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je repríza pořadu Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Máme pro vás další příběh, který vás chytne za srdce.
7: Na jeho začátku snila mladá dívka o chlapci na motorce a odmítala kvůli němu řadu nápadníků.
6: Její čekání se vyplatilo a je z toho láska delší než půl století.
7: Dnes je původnímu mladíkovi 76 let. A ona je o 3 roky mladší. Energii jim dává také jejich 13letá pravnučka.
6: Jak napsal Emil Zola, největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: K nejsilnějším citům, které jako lidé známe, patří láska. A právě ona je námětem našeho pořadu.
1: Jak silný může být tento cit u lidí, kteří spolu prožili v manželství už více než 50 let?
0: To nám dnes prozradí manželé Jarmila a Antonín Řezníčkovi z Luhačovic.
1: Na začátku se, jak se říká, oťukávali, aby se zamilovali a zjistili, že jejich lásku už nic nezlomí. Je tak pevná, že díky ní dokázali překonat i těžkosti.
0: A tak jsme k ním poslali s mikrofonem našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Odhaduju správně, když jste venku, že jste Jarmila?
4: Ano, ano, jsem Jarmila.
3: Řezníčková.
4: Ano, na vás čekáme.
3: A upravujete květiny?
4: No jenom tak, jako aby měla co dělat. Z recese.
3: Já vám jednu přidám, ale je do vázy.
4: Hodný, děkuji. Pojďte nahoru.
3: Půjdem.
4: Pojďte.
3: Ať se seznámíme i s Antonínem.
4: Ano, Antonín je čeká už na vrchu.
3: Aha, připravený na povídání.
4: Moje záliba je květiny. Já můžu mít květin ještě daleko, ještě jednou tolik. Manžel moc ne, ale já jako, to je moje hobby.
3: A co má manžel jako hobby?
4: Tak on je elektrikář vyučený.
3: Kolik máte doma zásuvek?
4: Nevím.
3: A to ví manžel. Dobrý den.
5: Luhačovice, zdravím vás.
3: Takže už vás máme pohromadě Antonín a Jarmila, manžele Řezníčkovi.
4: Ano.
3: Jak dlouho jste spolu?
5: 53 a půl.
3: To tak hrdě říkáte a nahlas.
5: Jasné, však já na to mám zásluhu, ne?
3: Takže i to se dozvíme, jak ta zásluha vznikla a to povídání začneme za chvíli. Bereme si papuče a jdeme na to.
0: Oba se znali od vidění už léta. Vídali se hlavně o prázdninách, kdy měl mladý student průmyslové školy volno a sličná dívenka k němu vzhlížela jako ke staršímu. Zůstávalo jen usnění.
1: Ale v létě roku 1969 se v Březolupech konala folklorní slavnost. Slovácká svatba. 20letý Antonín dorazil na své motorce a 17letá Jarmila už v sobě našla odvahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Už jsem, jak kdyby byla do něho, ne jako zamilovaná, ale už jsem ho víc znala. Tak a nechtěla jsem, aby mě ho některá uglovla. Tak jsem si ho držela.
3: Vy jste si na něj myslela jako?
4: Ano, ano, myslela, no.
3: A když jste byl na té slovácké svatbě, tak vy jste přijel a už jste si taky třeba myslel na Jarmilu, nebo k čemu tam došlo, že ona si pak jako už tohle pamatuje a pokládá za okamžik nějakého začátku?
5: Nevím, jak začít, ale no. Jarmilka je z Březolup, Uherského Hradiště a já jsem ze sousední vesnice ze Šarov. Březolupy mají asi 1800 obyvatel, no 16 až 1800 obyvatel, Šarovy měli nějaký 230, tak já jsem byl z malé dědiny. No. Ale já jsem o 3 roky starší, no a my jsme jezdívali na skútrech, my jsme měli skútry ČZ-175. Dneska tomu říkají, že jsou to prasata, to není pravda. To jsou krásné mašiny.
3: Takže vy jste přijel ze Šarov do Březolup, byla nějaká folklorní sláva, na vás jako na chlapa s motorkou, lepili se teda ženský a přilepila se i Jarmilka, nebo co?
4: Ano, já ano, mně se to hrozně líbilo.
3: To možná dovíte, co ani nevíte po těch 53.
5: Rozvídám se věci, no.
4: Řeknu vám ještě jeden příběh, my jako jsme měli doma, jak všeli co svítí elektriku, jenomže se nám pokazila a já jsem ho znala, tak jsem říkal rodičům, já znám jednoho elektrikáře a já mu řeknu, on nám to přijde spravit, jako... Tak došel, pospravoval, tak od té doby bych řekla, že už jsme se víc jako tak stýkali.
3: Vy jste si jako začali u zásuvek, jo?
4: Ano, ano.
5: U přípojky.
4: U přípojky.
5: U přípojky.
3: Tak dobře, tak objevil se doma a zase odešel. A vy jste si na něj myslela?
4: Jo, myslel to. Tedy tu dobu, jak bych řekla, že už jsme jako tak spolu začali chodit.
3: Bylo to jako pozvolné, ano. Takové... nelze vystopovat žádný zásadní okamžik, že by přišel a řekl, já tě zvu na rande nebo něco takového, nebo vám dal první pusu, Jarmilko, třeba, nebo tak?
4: No to už mě tu pusu dal na té slovácké svatbě, to jsem měla 17 roku.
3: No jak tomu tak jako dojde, to tam...
5: Patriku, za našeho mládí sešli kluci s holkama dívat na hvězdičky, jak svítijou. Při zábavě, při tancování, no.
3: To chci slyšet.
4: Ano,
3: no. Takže u hvězdiček.
4: Ano,
3: u hvězdiček,
4: ano. Tak, no. Tak to bylo, tak to bylo, no.
3: Tam jste byli sami.
4: Ano, sami.
5: V parku třeba, nebo v lesíku někde a tak dále.
3: No a proč jste se rozhodl ten den pozvat Jarmilu na pozorování hvězd? Proč jste si třeba nevybral jinou?
5: No jenom tak musíte zkoušet, no, která povolí, no. Ale však tam ničemu nedošlo, to bylo jenom tak jako procházka, jako to, když se dala pusa, tak to už jsem potom z toho nespal, jako.
3: A byla pusa na tom prvním?
5: Jasné. Jasné.
4: A ještě vám něco řeknu, když to bylo na té slovácké svatbě, tak tam máte 4 sukni a než by se k tomu dopátral, tak by ho přišla i chuť.
3: Dobrá, ten večer končil pusou, asi nějakým rozloučením a možná příslibem, že se ještě uvidíte.
4: Určitě.
3: Doprovázená.
4: Ne, já na té slovácké svatbě jsem měla svojho mládence a on měl svoju družičku taky.
3: Ale ejhle.
4: No, tak to bylo. Tak to bylo. No. A pak jsme, jako, mně se líbila ta jeho motorka, on vždycky přijel na motorce, tak jsme si někde vyjeli.
3: Tak kdy jste se... rozešli s těmi původními partnery, nebo jste taky jako myšlenku na to, že by z toho něco mohlo být, opustili a dali se dohromady vy dva skutečně?
4: No, já jsem, aby vám pravdu řekla, já jsem třeba měla ty, ne, jako že by jsme spolu chodili, za mnou chodili, já jsem jich nikdy jako nechtěla, protože jsem chtěla jenom ho.
3: Jarmilko, jak dlouho jste po něm sněla?
4: No já nevím, no, tak aspoň 2 roky.
3: Tolik, to se dá vydržet.
4: No dá, no, ale protože za mnou přišel ten druhý, ale já jsem ho nechtěla, protože jsem chtěla tady toho miláčka mojeho.
3: Čím vám tak imponoval?
4: Nevím, tak byl hodný, byl pozorný, nenadával mě. Pozval mě, když jsme někam šli, tak mě pozval. Takže já jsem byla spokojená.
5: My jsme z normálních rodin, jako. A to ještě měli hospodářství doma, prasátko, slepičky, že? A brojléry a já nevím, co všecko. A záhumenky.
3: Byl vůbec čas na randění?
4: Já jsem si ho vždycky udělala. Já jsem třeba podělala doma, jako jsme měli husy, tak jsem musela přivézt nějaké to krmivo jim. Rychle, rychle jsem to udělala a už se mazala. Aby jsi přišla brzo, vždycky maminka mě říkala.
3: Měli jste nějaké to svoje místo?
4: Tak vždycky jsme si něco našli. Pak už chodil k nám. A ještě vám řeknu jednu perličku, vždycky jako došel k nám a moja maminka byla hrozně takový, ne pedant, že by mě nepřála nebo něco. Bylo 10 hodin, ona šla, jako mezi, já jsem měla svoju světničku a ona vždycky říkávala, Jarko, spat, aby šel dom. Taková byla ona, no. A stejně neuhlídala.
3: Takže v přítmí vaší světničky někdy došlo i k něčemu.
4: Ano, ano. Došlo.
5: To tak, jak to mělo být. Tak to mělo být. To je normální.
4: Když jsme byli mladí, tak jsme si někde, aby nás nikdo neviděl, mačkali ruky. Já jsem zase byla taková, když jsem mu jako přišla říct, že jsou těhotná, tak jsme tam seděli ve Zlíně, tak tam bylo takové, já vám to řeknu normálně, takové šáší. A on, no on mě chtěl jako hlubit, já říkám, Ježišmar, všichni se na nás dívají a ty mě tady budeš líbat. Musíme i někde jinde, já jsem se normálně styděla.
3: Tak počkat, v přítmí doma, tam dovádí a na veřejnosti no, ani ruku stisknout ne.
4: Ne, ne, ne. Ruku jo, ale jako aby mě tam někde dával posu, to ne. To jsem nechtěla.
3: Když jste přišla s tím, že jste v jiném stavu, komu prvnímu jste to řekla? Doma rodičům, Tondovi?
4: No prvním.
5: Já jsem na ně čekal, jak to ano, dopadne, ano. Ne?
3: Vy jste ji poslal doktorovi?
4: Ano, ano.
5: No ne, no tak to bylo nutné, no.
4: No a tak jsem přišla pak domů, tak jsem to mamince a ještě když jsem třeba měla 20 let, tak jsem měla, ne strach, ale bála jsem se vždycky, ježiš, co ta maminka mě řekne, řekne, že mám ještě čas, mám 20 roků. Tatínek, který jezdil po světě, který byl někde na montáži v Polsku, to se on říká, tak co, musíš počkat, až otec přijede. A já říkám, že on přijde až za 3 měsíce, tak to musíme uspíšit. No.
5: Bude chodit.
4: Tak nakonec jako s náma... Nakonec sama přijel spíš a ta svatba se konala
5: 10. června 72.
4: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám o své lásce a citech k sobě vyprávějí manželé Jarmila a Antonín Řezničkovi.
2: Seznámili se v roce 1969. Necelé tři roky potom, v roce 1972, se museli brát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme si dali 10. června a hotovo, přesto vlak nejel.
4: Kde jste měli obřad?
3: V Březolupech na Národním výboru, který mohla být svatba. A pak jsme to měli ve Zlíně v kostele, který mohlo být aj tak, a teďka ne. Ale tedy jsme to měli napřed na úřadě a pak v kostele.
4: Jak jste jeli na úřad?
5: Na úřad jsme šli pěšky, protože to bylo v Březolupech.
3: Ano.
5: Ona bydlela od kostela, já nevím, 3/4 kilometru nebo tak nějak, od kostela, od obecního úřadu, a to se chodilo průvodem.
4: Kdo ho vypravil? Někdo mávnul a šlo se, nebo jak?
5: No tak začátek byl u nevěsty, protože já jsem byl vedlejší dědiny, tak byl u nevěsty, tam se týden dopředu peklo, smažilo a já nevím co všecko, že? No a to mělo svůj rituál. Všecko na pláne, se opakovali.
4: No já to právě chci slyšet, protože to už se dneska třeba tak neděje, tak jak, co všechno bylo součástí toho rituálu, tedy vypravit se na ten úřad, v jakém pořadí jste šli, ve dvojstupu, trojstupu, nebo co, jak se chodilo?
3: Nevěsta šla, ze ženichy šli první, nebo my jsme tedy ještě bývali a i družba, tak já jsem šla se starším mládencem a Tonda šel jako s tu starší družku. Tak jsme přišli na úřad, pak jsme si to vyměnili, z každé strany stál svědek, oni to podepsali, pak jsme šli do Zlína, jeli jsme, tak jsme měli jako mšu v kostele, tam také byli svědci.
4: To jste si ty prstýnky zase sundavali?
3: Ano.
5: No a taková příhoda byla, my čekáme po obřadu obecního úřadu na ten autobus, to měl Křížka jet, a on furt nejel, tak kdo si to šel zjišťovat, protože mobily nebyly, ne? Kdo si to šel zjišťovat a on byl tesař, tak on byl na střeše, no, na to zapomněl. Tak musel, tak rychle slez ze střechy, oblékl se a valili jsme do kostela, do Zlína. No. To byl ale zkrácený obřad, to nebyla celá mše třeba hodinová, ale to bylo 20 minut, to trvalo. A pak jsme šli k fotografovi, lidi šli někde na kafe a podobně, a pak zase celý autobus jel dom, do Březolup. Tam už kuchařky měli navařeno, sedlo se, barák, to bylo připravené, 50 nebo kolik nás bylo, 60-50 lidí.
4: Jak, co jste měli k jídlu?
3: Ježíš, my jsme měli pečené maso, zelí, knedlík, pak byla večeře a na tu večeru jsme měli bramborový salát a řízky a kuře. A ještě jsme měli polívku, slepičí, to vždycky sousedky přinesly. To se vařilo v kotli, polévka, protože bylo moc lidí. By se na každého dostalo. Nudle se dělávali týden před svatbou, to přišly sousedky jako k mamince, pomohli jí to našulat. To byla krabice veliká od kuřat.
5: No, tak jako, jedna.
3: No.
4: Koláčky byly?
3: Koláčky se pekly u pekaře.
5: Ve Březnici.
3: Ve Březnici, no. To bylo veliké.
4: Co váš první tanec na svatbě?
3: Polka asi byla, ne?
5: To já nevím.
3: Asi jo, první byla polka.
5: Jo?
3: Ano, to vždycky. Měl ženích z nevěstů solo a potom se už přidali ostatní. Až nevěstu všetci vytočili, tak potom šli tancovat ostatní. Takže a to vždycky jsme šli, jako byli v hospodě, a než byla večeře, tak jsme byli jako v té restauraci a potom přišli kuchařky, donesli něco na tácku a jako řekli tak, a teď se jde, je večeře, všetci jdeme jednu, tak všetci do průvodu, jsme zase šli mojím rodičům, už to měli nachystané, tak jsme pojedli a zase večer byla zábava. A ta byla možná do rána.
4: Dostali jste spolu se svatbou od rodičů třeba nějaké požehnání, nějakou radu?
3: Ano, ano. To se vždycky dávali.
5: Na to jsme zapomněli, protože součástí toho rituálu, než se šlo na ten obřad, bylo odprošení rodičů. Že?
3: No, ale my jsme to dělali.
5: No však dělali. To jsme museli, to jsme byli zvlášť, rodiče a my, a odprosili jsme jich, nebo poděkovali za vychování.
3: Ano.
5: A že mě dali dcerku.
3: A když jako bylo, tak se dávala mamince na šaty, tatínkovi košula, to bylo tedy, a ještě velký dort.
5: No.
3: No. To ještě tedy to tak bylo, a teď už já si nepamatuju, že by to na některé svatbě tak bylo.
5: No, ale my jsme se brali dvakrát.
3: No.
5: My jsme byli asi po 20 letech na Velehradě v Bazilice. My jsme tam

0: Nikdy by jsem se jako s ním nerozvedla. Nikdy. A i teďka, když jsou třeba na něho nazlobená, tak, ale nikdy by jsem to neudělala. Já bych asi bez něho už nemohla jako žít. Já vždycky říkám, ty tady musíš být déle jak já, protože ty, kdyby se ti něco stalo, tak já nevím. Já bych se to asi neunesla. Protože jsem už na něho tolik roku zvyklá. Nikdy jsem žádného jiného neměla, jenom ho. Nevím, no. Teďka ti mladí jako se na sebe škredě podívají a už jdou od sebe. Já bych se to asi nedokázala. Tak asi, no.
1: Ale já jsem manželce před 10 rokama řekl, miláčku, já se s tebou nechci už do smrti hádat. A to je pro ženskou trest, jako.

0: Jak řekl francouzský malíř Edgar Degas, jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost, kdo zná krásu nejvšednějších malých činností, jen ten umí milovat a ocenit krásu.
1: No počkej, 10. června byla svatba, za týden jsem maturoval, takže po svatbě jsem byl odloučený od lože.
2: No.
1: Protože jsem musel něco vědět, že? No a aby toho nebylo málo, tak potom v říjnu, 1. října jsem šel na vojnu. Ve 23 letech.
2: Dítě se nám mělo narodit v listopadu a tatínek byl, sloužil vlasti. Já jsem bydlela u rodičů, tak rodiči mě pomáhali, takže jsem to jaksi tak... Pak nám pomohli spravit jako na jedině půlku. Oni měli půlku baráku a my jsme bývali v druhé půlce. A dostávala jsem pár korun.
1: 720 korun.
2: 500 korun od svitu jsem dostávala, potom jsem dostávala ze sociálky 500 a vojáci nám platili 750 korun. Tak jsem to dala dohromady, tak kdybych nebydlela u rodičů, tak já nevím, abych šla asi po žebrotě. A když manžel za 2 roky přišel z vojny, tak jak už jsme to tam tu půlku měli pospravovanou všechno, tak maminka mě řekla, já milá dcero, manžel ti přišel z vojny, tak teď se starají se o manžela sama. Já říkám, ale my nemáme peníze. A tak jako maminka mi říká, jo, já ti všecko dám, co budeš potřebovat, ale běž si na svoje. To byla škola. Ale přežili jsme to. Jsou ráda, že to tak bylo všecko. Přišel z vojny, říkám, ještě máme čas Cinka na druhé.
1: Dva roky.
2: Ježíš, prázdka, my jsme měli druhé.
3: Tak důležité je, že jste se měli rádi a to ostatní už prostě přijde nějak s tím. Jaké to bylo, když jste se stali mámou, tátou? Co se ve vás tak u toho prvního dítě odehrálo v srdci, v duši?
2: Tak jako bych řekl, člověk na to nebyl jako nepřipravený, ale nebyl na to zvyklý, jako já jsem to brala normálně, že to asi tak musí být. Dcerku jsem měla ráda, tak jsem si ji opatrovala. Když přišel manžel z vojny, tak dcerička se ho bála, bečela, no babička ji musela vzírajíc s ní upřít, protože se ho v tom zeleném munduru asi bála. No, ale pak jako, jak už tam byl třeba delší dobu, tak jak kdyby se oznámila, tak už pak za ním šla, ale ten první moment to byla hrůza. Teďka jakoby s tatínkem, kdyby taky neřekl, pojedeme na dovolenou, tak stojí a obě dvě tady, i co mají 50 roků, tak by s ním na tu dovolenou jeli. No, mají ho rády. Obě dvě.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska dnes patří manželům, kteří jsou svoji už 53 let. Jarmile a Antonínovi Řezníčkovým z Luhačovic.
2: Jsou k sobě milí, něžní, pozorní. Štěstí i smutky prožívají společně a pomáhají si. To je láska.
1: A tak jsme jim chtěli říct, že je obdivujeme. A rozhodli jsme se jim po Patrikovi poslat malé dárky.
3: Ježiš, ty jsou krásné.
4: Dva zlaté hrnečky a jedno digitální rádio.
5: Jej, dá pambu zaplať, no.
2: Čím jsme si to zasloužili?
4: Těmi 53 lety, tím, že vy jste pokukovala po Tondovi, když přijížděl na motorce, no. Tím, že se staráte o Emičku, tím, že jste a chováte k sobě lásku.
3: No to jako chováme.
5: Hlavně dělejte pěkný pořady, ano, jak děláte ano, to teďka, ano, rádi ano. To poslouchám.
3: Ano, ano.
4: Když nasloucháme vám, jako jste vy, no. Tak to jde snadno, takové
5: no,
4: pořady.
5: Tak je to super, no.
3: Ano, my jsme rádi,
5: se daří,
3: my jsme rádi že, vás, že jsme vás viděli. Já vás slyším jenom v rádii. Jsem si říkal, je to starší pán nebo mladý kluk, ale podle hlasu by to bylo, měl být mladý. No, opravdu je mladý.
5: My, vám, my máme pro vás taky dárek. A je tam dobrá slihovice, pak je tam marmeláda, pak je tam hořčice bio
3: vlastní, hořčica, vlastní výroba.
5: No a tam dole máte vajíčka, tak s tím nemlaďte.
3: To je od našich slepiček.
4: Ježíš, my se máme. A my jenom hrnečky a rádio.
3: No, Ježíš Maria. No já jsem si právě říkala, že ti Kostkovi, že přijedou s oma, že jich jako uvidím naživo. Tak jich aspoň pozdravujte, že jich mám jako já, že jich mám ráda jako herce. Nikdy jsme se ani nepotkali, nikdy, ale jako když ji vidím v televizi, pan Kostka, je, i když má tolik let, tak je štramák a ona je hvězda na ty roky.
5: Mači.
4: Vyřídíme pozdravy moc rádi a ještě jednou moc děkujeme.
5: Ano, ráda se stalo.
2: Je krásné slyšet jejich radost. Ale také vyprávění o jejich lásce.
1: Když by se Jarmila s Antonínem ohlédli za svým manželským životem, které období, událost nebo jen okamžik v nich vzbudí radost i po letech?
3: No tak já jsem třeba byla ráda, že se nám narodili dvě zdravé děti a mám jako radost do včelsku jako z těch dětí. Z obou dvou. Někdy mě jako
6: pijou krev,
3: ale jako mám jich ráda pořád. Já nevím, kdyby jsem jich neměla, nevím, to by byl takový prázdný život pro mě.
4: Je to jiné starat se o děti a o vnoučata?
3: Je. Já, když jsem měla svoje děti, tak jsem nebyla ne, jako opatrná. Při těchto vnukoch nebo pravnukoch jsou taková opatrnější. Bojím se to, jako, aby mě to nespadlo, protože jsou taková... Na svoji děcka jsem to jako nepocítila, ale na těchto jo.
4: Neužívá si to víc člověk?
3: Užívá. Já jsem jako třeba ty moje děcka také jako měla ráda, nebo mám ráda, a jsme si jich třeba užili, ale tady těch vnuků, jako jsem, bych řekla, že si užívám víc. Člověk je v důchodu, já jsem od 53 v důchodu, protože jsem byla nemocná, měla jsem problémy s páteřou, tak jsem byla na operaci, tak od té doby byla jsem s očima na operaci, takže já těch vnuků, jako vnuků jsem si užila víc. Jako Tonda tak ne, protože chodil do práce, ale já jsem jako ty si jich, hlídávala jsem jich. Takže já jsem si jich užila, víc za tady to, ty to vždycky říkám, tyto pravnuky, doveste mě jich, já nebudu pořád za váma jezdit.
5: Ale tak máme tady výjimku, tu Emču.
3: No, tu Emičku máme jako pořád tady.
5: Takže tu vychováváme od 3,5 roku.
3: No.
4: Jak k tomu došlo, že vychováváte Emičku vlastně, že je tu s váma?
3: Protože maminka nebyla hodná, protože jí byly milejší drogy a drozy, jak vlastní dcera. A dostala se do takové situace, že prostě musela jít na léčení, ale ještě teďka
5: prostě Mička zůstala u nás jednoho dne a od té doby je tu, z roční přestávky.
3: Dali jsme jí chvilku, jako, aby si vzala, nedopadlo to, že, protože byla v Anglii a tam jako si našla přítela, přijeli sem a v loni, on byl takový slovačisko divoký, a v loni se tam setkali s Ukrajicama
5: v
3: Luhačovicích a každý měl jiný názor, jeden byl toho prezidenta, druhý byli za toho prezidenta, tak se porvali a oni ho zabili, ti Ukrajinci, toho jejího přítela.
5: Dostala kopanec od života znova, no, jak se to stalo. To je těžké.
4: Neříkáte si někdy, proč se to zrovna stalo, proč to osud nachystal takhle do naší rodiny?
3: No, také jsem si kolikrát říkal, já vždycky říkám, ten Bambiček nás už víc nemohl potrestat.
5: Ještě mohl. Jsou všetci zdraví. Jsou na tom rodiny daleko hůř. Jako my nemůžeme naříkat.
3: A tak ona se potom dala jako ta vnučka na špatnou cestu, tak byla i na léčení v Kroměříži. Tak nevíme, co bude dál.
5: No co nebude dál? No. Tak Emička je s náma, ona je hodná, ráda se učí, nejsou problémy, chodí do kroužku, do kytary, chodí do Luhačovského zálesí a to chodí od školky. Čili folklor zase.
4: Jak těžké je v tom srdci přijmout, že maminka Emičky prostě nefunguje, že přijdou tohle, jak co, zlomí se něco v člověku a objeví se ta odpovědnost starat se?
3: Ano.
5: Ona je ale pravnučka, čili...
6: Pochopil jsem.
5: Čili maminka je, to je naše první dcera. Dcera je maminka její maminky, jo? Takže to je takový zamotaný všecko.
3: Já vždycky si říkám, kéž by jsem se dožila, já to říkám i jí, kéž by jsem se dožila, protože my ho máme do 18 roku, potom ona už si může dělat, co chce. Kéž by jsem se tohoto všeckého dožila a byla a věděla jsem, co s ní jako bude, čím se vyučí, jestli se zaměstná, jestli bude mít peníze. To jako někdy to mám úplně v hlavě, když nemůžu spát, tak prostě tak přemýšlím.
4: Nepřišlo vám to líto i s tou vnučkou, že to takhle dopadlo? Nedělá vám to bol na duši trochu?
3: Dělá, protože mě to jako, mě je líto, že ta maminka se k ní chová tak, jak se k ní chová a že mi prostě tady tu lásku a to všechno musíme za ní dávat. A ona si to, ta vnučka, já si myslím, že si to ani neuvědomuje. Teď jsem s ní měla rozhovor, tady bečela, říkám, nebeč, všechno si zavinila sama. Mohla v klidu žít, mohla změt Emču, mohli jste chodit po procházce, na výlety jste mohli chodit, o to si všechno ošizená.
5: Ale tak třeba se to zlepší, no. Musíme tomu věřit, že to bude lepší.
3: Já jsem říkal, máš 33 roku, tak už bys měla mít rozum, máš krásnou dcerku. Měla by se o ní starat. Ona ji měla chvíli v opatrnosti, pak jsme si ji zase museli vzít na zpátek, protože to nešlo.
4: Proč vy a ne vaše dcera?
5: No, dcera je sama.
3: Ona je rozvedená, ta starší.
5: Sama a musí se živit. Musí živit barák, musí živit, ještě má další dvě děti. No. Ona má celkem pět dětí.
3: Pět dětí, no.
5: Asi tak, no. Ona by to v tu dobu před kolika sedmi rokama by to absolutně nešlo. Jak by se o tu děcko starala? No.
4: Bylo to vaše rozhodnutí, váš nápad?
3: Ano, my jsme si tak s manželem domluvili, že si ji vezmeme a budeme se o ní starat.
5: Byli jsme realisti.
3: Ano, nechtěli jsme, já vždycky říkám, pojď do polepšovny, jak neposlouchá, no vždycky ze srandy, že ti to říkám.
7: Jo.
3: Ale já bych ho tam nikdy nedala. Já možná bych opět ke dveřám, ale my jsme tam přišli, tak bych se vrátila nazpátek. Protože už jsem na ní zvyklá. Ale ona je ráda u nás, ona je spokojená. Ona má radši dědečka jak babičku, protože babička je přísnější a dědeček je takový. On jí všecko dovolí.
5: Skoro.
3: No, skoro všecko jí dovolí. Já něco zakážu a dědeček jí to dovolí. A to se mi nelíbí u něho. To třeba jako zvýhnu hlas.
4: Tak určitě byl i takový na vás.
3: No.
5: Tolerantní, strašně tolerantní. A proto jsme spolu tak dlouho.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes jsme pro vás vybrali příběh manželů Jarmily a Antonína Řezničkových.
2: Sezdali je před 53 lety a od té doby jsou spolu v dobrém i zlém.
1: Museli se už dokonale poznat. Asi už tuší, jak by se ten druhý zachoval, co má rád a kdy je šťastný.
2: Potvrdí nám to manželský test, který si pro ně připravil Patrik Rozehnalo? Otázky pokládal každému zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Co vám šeptal do ucha, když jste spolu tak jako začali chodit?
4: To mě vždycky říkal Jarmilko.
5: Jarmilko, Jaruži, říkám doteďka.
4: Nebo Miláčku, ale já mu taky.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
4: Do ciziny jsme první jeli do toho Egypta. To byla nejkrásnější moje dovolená.
5: Já si myslím, že ta velká zahraniční dovolená byl ten Egypt, to jsme vzpomínali už.
3: Lezl jste za ní někdy oknem někam?
5: Ne.
4: No tož to ne, to ne. Oknem ne.
3: Vždycky a čím?
4: Dveřmi přišel.
3: Jaké časopisy četla?
5: No tak co, Mladý svět jsme kupovali tehdy, že?
4: Mladý svět a takové, co bylo spíš, to já už si nepamatuju. Květy bývaly, to jsem také četla ráda.
5: Květy a takové věci, to jsme nekupovali.
3: Šla jsi pro vás někdy do hospody?
5: Nikdy. Nikdy.
4: Ne, protože nikdy do hospody nechodil. Ne. Ne.
3: Kterou kořalku Antonín pije?
4: Tak dá si slivovicu, třeba si dá, ale my hodně pijeme víno. Červené.
5: Já mám spíš červený, ona taky červený. A...
3: V jaké poloze spí váš muž?
4: On spává na pravé straně a natáhnutý jak paus, zakrytý až po nos.
3: V jaké poloze spíte?
5: Na boku. Usínám na pravém, pak se točím, někdy spím na zádech a ráno, když nemůžu spát, už je to na kočku.
3: Co nejvíc ztrácí, nebo na co zapomíná?
5: No někdy zapomene doma klíče od baráku, no.
4: No, dvakrát jsem zapomněla zamku tady, jako barák jsem zapomněla. Hledala jsem klíče a měla jsem jich ve vnitřku v zámku.
3: Kolik má kravat?
4: Ježišmarie, já si myslím, že mám takových 15.
5: Já myslím, že jich tam tak 10.
3: Nosil jste někdy kníra?
5: Ne.
3: Proč?
5: No, v tom nic nevidím, no. Možná jsem dělal chybu.
3: Nosil někdy kníra, Tonda?
4: Ne, nenosil nikdy. Jak se nejde 2 dny ohlí, tak vypadá hrozně, tak to už o ženu, aby se dal do pořádku.
3: Měli jste psa někdy?
4: Měli.
3: Kolik jste měli psů?
4: No, myslím tak 3.
5: 3, 4, no.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhráli 1 000 000 korun? Jak byste to společně utratili?
4: Já nevím, já bych možná polovičku rozdala dětskám a tu druhou nevím. Něco bychom si koupili, nebo bychom někam jeli na delší dovolenou.
5: Já myslím, že bychom to tak nějak podělili, něco dětskám, něco vnukům, tak jsme to dělali do teďka, no. Něco nechali pro sebe.
3: Koupil jste někdy své ženě nějaké sexy prádlo?
5: Možná někdy, jo, no, asi ne.
4: Ano, koupil. Pod prsenkou krásnou mě koupil, který byl moderní, tady zapínání napředu, to mě koupil. Kalhotky mě, myslím, taky koupil jedenkrát. On má rád, tady toto. Ale on vždycky říká, rád tě vidím oblečenou a radši vyslečenou.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že má nejradši?
4: Já si myslím, že moje celé tělo má rád. Nejenom jednu část těla.
5: Já ji mám rád celou. Celou, no.
3: Jakým stylem líbá?
4: Jak jsme byli zvyklí za mlada.
3: Jste vášnivý, opatrný, něžný, zbrklý, nevím.
5: Něžný, velmi něžný.
3: Kdy jste si naposledy k sobě tak jako přivinul, přitisknul?
5: Včera. Včera večer.
4: No a bylo to možná včera. My tak spolu leželi, ruky jsme si drželi, Říkám, ježiš, já zítra máme tady to tu, já nevím ani, co tam budu vykládat. Co tomu Patrikovi řeknu? Nemohla jsem dlouho usnout, ale pak jsem usnul. Ale drželi jsme se za ruky. Leželi jsme u sebe.
1: Z jejich slov a vyznání je cítit hřejivá láska, která jim dává sílu, energii a klid.
2: Rádi bychom se inspirovali. Jaké je takové manželství po 53 letech? Vždyť se brali ve stejném roce jako my.
1: Jak se užívají dny? Co pokládají v životě za důležité, aby si udrželi krásnou lásku?
3: Co byste poradili těm mladším? Na co nezapomenout?
4: Aby byli k sobě tolerantní, měli se rádi. Aby si
5: optimismus měli v životě.
4: Ano.
5: A vážili si jeden druhého.
4: Ano, aby vážili si jeden druhého.
5: Pomáhali si.
4: Ano.
3: Byly v životě i nějaké těžké chvíle, kromě toho, co jsme tu třeba zmínili, bylo něco, co pak vlastně se odrazilo v tom vašem vztahu, že se ukázalo, že je fajn, že jste oba, že si můžete pomoct?
4: To měl rakovinu prostaty. A to, když mě řekl, tak jsem myslela, pila jsem kávu, jsem myslela, že mě hrnek spadne na zem. Nemohla jsem ani spávat.
5: 59 jsem měl.
4: 59 roku měl, když jak mu to zjistil, tak to jsem byla vyřízená.
5: No, ale pak jsem šel do vojenské nemocnice, do Prahy. No, tam to dobře dopadlo, robotická operace. Každého můžu doporučit, ať se toho nebojí a jde zavčas. Protože kdyby náhodou doktor neposlal v těch letech na preventivku, tak by to možná už, by jsme tady neseděli.
3: Mm. Měl jste strach?
5: Strach jsem ani neměl, protože ty výsledky nebyly zas tak katastrofální a jako musíte věřit. No, když nevěříte, tak špatně dopadnete. No. Takže to.
3: Ale vidíte, Jarmilka ta tuto málem porazil.
4: No to já jsem z toho byla úplně nemocná, jak by se dalo říct.
5: Já jsem říkal doktorovi, on mě dal 3 možnosti. A já říkám, doktore, co byste udělal vy, kdybyste byl na mém místě? On říkal, já bych udělal toto. Říkám, tak mě tam napište. Hotovo.
3: Ale ženský přístup mozek je možná trochu jiný. Pobrečela jste si? Měla jste strach třeba, když odjel do nemocnice nebo tak?
4: Měla jsem strach. Aha. Vlastně to bude všecko v pořádku.
5: No tak ty jsi byla taky na mnoha operací a všecko jsme přečkali. No.
4: Tak byla, ale já jsem neměla rakovinu tak jak ty. Já jsem na tom tak nebyla špatně. Já jsem měla ženské problémy, pak jsem byla z páteru, také jsem mohla být na vozíčku.
5: Slepé a všecko a vrátné to neudělá tu operaci.
4: No, takže nebylo to tak hrozné jak ty. Já jsem rakovinu neměla, no. Já nevím, co to je, ale měla jsem strach, aby se mě vrátil v pořádku. Jsem říkal, jestli bude sex nebo nebude, mě to jedno, hlavně když mě chlapa dají na zpátek a bude zdravý.
3: Jde ten strach a radost pospolu, radost z toho, že ten druhý tu radost může mít a vy ji pak máte, a strach právě, že by se třeba něco stalo. Jsou tyhle dvě věci, ty protiklady i součástí lásky?
4: No já si myslím, že ano. Když se bojíte a máte radost, že to je jako v jednom balíčku, tady toto. Večer si spolu lehneme, i když třeba spolu nic nemáme, tak se chytneme za ruky a tak usínáme.
5: Řekneme si, co bude zítra.
4: Ano, dáme pusu na dobrou noc, držíme se za ruku, tak usneme. Vždycky říkáme ráno, ani nevím, jak jsem usnula. Můžu vám říct, že se jako ještě milujeme. Sex, jako manžel je takový čiperný a on je na mě jako bych řekl taky něžný, ne, že mi to ne. On to má tak rád, tak jak bych to řekla, takový je ohleduplný, vidíte, já to neumím ani vyslovit, takový je, že na mě jako netlačí, když ne, tak ne, když ano, tak ano, takže řekne, však zítra je také den.
3: Je to pro ten vnitřní klid nějaké srovnání a jenom zakončení toho dne, že si potvrdíte, pořád jsme tu spolu, A kdyby se něco stalo, tak máme jeden druhého? I tohle je třeba v tom stisku té ruky?
4: Ano, je. Já si nedou představit, kdyby se mu něco stalo, já ho držela za ruku a teď se probudím a on jako nežil. To jako já si nedovedu představit vůbec tady teď to. To nevím, jak jako to dá, ale jako já to tak v té hlavě mám.
5: No je to podobné. Já jsem za ty roky, za těch 53 roků, jako to tak je. To já ani jinak být nemůže u normálních lidí.
3: Jste rád, že vedle sebe tu svou ženu Jarmilku máte?
5: Nesmírně rád. Moc.
3: Bylo by to bez ní těžký.
5: Já se to nedovedu představit.
3: Milujete ji?
5: Jasně.

0: Jarmila a Antonín Řezníčkovi poznali, jak se klid společných dní může změnit v neklid a strach. Ale vědí také, že láska všechno překoná. Je jako most do naděje, jako cesta domů, nebo květ uprostřed pouště.
1: Jak napsal Viktor Hugo, láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.
0: Starejte se i vy o svou lásku, ať kvete, hýří všemi barvami, ať těší vás i druhé, ať je svět barevný a milý.
1: Tak si to přejí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rezort životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. Moderní technologie, stroje a zvířata letos přilákaly víc než 120 tisíc návštěvníků na českobudějovický agrosalon Země živitelka. A zítra se oteplí, bude až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo životního prostředí prověřuje Výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvodem je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Jeden se týká akceleračních zón a druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Více než 124 tisíc lidí navštívilo letošní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích. Je to o víc než 8 tisíc lidí méně než loni. Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin je i přesto s návštěvností spokojený.
3: Návštěvnost letošního ročníku potvrzuje, že zájem o zemědělství, moderní technologie i doprovodný program je stále velmi vysoký. Samozřejmě nás těší, že veletrh dokáže představit inovace, inspirovat a zároveň přibližovat význam zemědělství návštěvníkům všech generací.
2: Stavba nového komplexu Dornych u brněnského hlavního nádraží začíná růst nad úroveň terénu. Zhruba 200 pracovníků dokončilo základovou desku. Na místě bývalého obchodního domu Prior vznikne 6 budov s byty, kancelářemi, obchody a 800 podzemními parkovacími místy. Celý areál má být hotový koncem roku 2027, potvrzuje manažer developmentu společnosti Krestil Martin Štěpánek.
4: Celý komplex se stává z 3 podzemních podlaží a 6 budov. Nacházíme se ve fázi, kdy jsme dokončili betonáž posledního segmentu základové desky, veškeré úsilí nyní směřováno na železobetonový skelet. Co se týká objemu materiálu, jsme zapracovali zhruba polovinu. Sport.
2: České posádky dvojka bez kormidelnice Šantrůčková Flamíková a dvojsky v Podrazil Neděla postoupily na mistrovství světa ve veslování do bojů o medaile. Jakub Podrazil byl v Amsterdamu po 3. místě v semifinále nadšený.
5: Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Je to skvělé. V mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále A. Naposledy jsem byl ve finále A na mistrovství světa v roce 2013, takže je to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdej. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 v Brně směr Ostrava je ještě hustý provoz mezi kilometry 195 a 196 kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. A na silnici 48 u Českého Těšína brzdí provoz omezení, oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímo takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběh náš k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl, promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřeli dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Jako ptáče světem sem a tam, čemu ten bloudí...
2: Josef Fritsch, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Zásudek, to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla. No a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaký operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou ale, co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jak ji měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. Proto by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky. Ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplízlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda, se on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl, hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali, jak jsme se nadřeli se vším možným, co my jsme si všechno museli navýmejšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, kde pak desky? To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
6: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečný...
1: Skutečného šipého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. Je? A
7: už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře.
1: No a nebo jsme kokrhali.
8: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat.
9: Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
7: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Till tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říkal, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek té hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělají. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevím.

a mír. Kdo pak dnes ví,

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mně nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou odpovídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuřky, za Grejcar, nebo já nevím, teď je to tak, dobrý to bude.
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječního kluka Honzu.

0: máte dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
1: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel z Brna.
1: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil ti mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzliček, můžeš ztratit chleba.
3: Tady právě visí obraz jednoho našeho výborného
2: Jaroslav Potřenášek.
3: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala, to se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat, ne, on by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitý a působí to mohutně. My jsme přišli tam, tak byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
4: Stručně z nemocnice je nějakou výborní. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor Ivan Osval.
4: Na městí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji, náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Se ozvalo, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
5: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici
2: Praha. A tohle je scenárista František Vlček.
5: A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorní, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, to bylo vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně.

0: pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy? Ten řekl, já jsem samaritán. On řekl, správně. A co budete dělat v případě náletu? Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy? Ten tlustý. Já jsem říkal, já jsem proudník. To bylo správně, on taky řekl, ano, správně. A co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici. Ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě pošťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
1: Výborně.
2: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
1: Herec a režisér Karel Pech.
3: A to mi vyprávěl jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
4: Když čte.
5: To jste to nabral tedy z hlubokého hrnce, čemuž přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Mane s Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začaly hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jihočeský básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak se věděl, balíska, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak siréna. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu. Tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
4: To je Silvestrov.
6: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
1: A nakonec tam scenárista Vladimír Kalina.
6: A tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí nad takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám 4-pokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. Otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, vždyť si hraju, peru jim prádlo.
7: Ha ha ha ha!

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovi sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolů dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl. Za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově. Nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loopingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky. A všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v Moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka jako vždy přesně na čas právě začíná, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní stále ještě středeční večer vám všem, co jste napříjmu, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy před sebou máme celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také společného povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová četná přání, to bude o jídle a o tom, jak jsme na tom. Umíme jíst střídmě? Znáte úsloví jest do polosyta a pí do polopita a dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět. No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak pak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla třeba vyhazuje a plítá se potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích velmi vidět a to, že lidé rádi jedí obecně, ví každý z nás celo určitě sám dobře. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají ta svá, ale nejíme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a sídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli na střídmost a trochu i skromnost. Tak co vy, jaká je vaše zkušenost a jaký je váš názor? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát a mnozí už píšete, za což moc děkuju. rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mailovou adresu nochnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Takže pro začátek, já myslím, že to je úplně vše. Ještě jednou krásný večer, moc se na vás těším a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a její písnička Cesty lásek. No a právě během téhle písničky se k nám jako první dovolali Jarda, tentokrát je z Kladna. Jardo, hezký večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Je pravda, že s tou obezitou jsme na tom asi jako národ strašně.
0: Máte pocit, když se, díváte.
1: No já vidím ty malí lidi, jak jsou opravdu teda dobře živený, A já teda můžu říct, že já pro to nedělám nic, protože já jsem teda měl 104 kilo asi před 2 lety, ale omezováním, protože všechno je to v jídle, jo. Já nevěřím na nějaký sportování, prášky, injekce, protože zase v koncentračních táborech za druhý světové války se nikdo si nedával žádný injekce, nikdo tam necvičil a přitom tam byli všichni velice štíhlí. Jo, všechno je to prostě v krmných dávkách. Tak jsem začal omezovat krmní dávky a dosáhnul jsem váhy 93 kilo.
0: Ano.
1: Což jsem byl skoro spokojený, protože jsem měl 182 centiáků.
0: Tak to už na chlapa, ano, přesně tak.
1: No, ale pak jsem chytil stafilokokovou infekci.
0: Ano.
1: To bylo přesně před rokem. No a začal moje turné po nemocnicích.
0: Jo.
1: No, takže nejdřív jsem mě, protože to je velice syrský onemocnění, je to vlastně zánět, který napadá celý tělo, no a mně se to usídlilo v krční páteři, no. A nakonec teda to skončilo tím, že po několika neúspěšných pobytech v různých nemocnicích jsem skončil ve vojenské nemocnici, před kterou hluboce smekám, protože tam mě operovali tu krční páteř.
0: Ano.
1: Dostal jsem 3 fungonový titanový obratle, no, ale tím pobytem v nemocnici, protože nemocniční jídlo je takový, ať se na mě žádná nemocnice nezlobí, ale v nemocnici dokážou zkazit i brambory. Jo. Tam prostě, když přišel oběd a začali to rozvážet, ty pracovnice, kteří s tím byli pověřený, to jsou takový ty skříně, kde to má vydržet teplý, to jídlo, oni to rozejmují odkud, jo. Tak mládeži, že je tady oběd, a mě v tu chvíli opustila chuť i hlad. A když jsem to nazvednul, tu pukličku na tom, na té nádobě, tak jsem říkal, tak jí to asi odneste. No, až na mě přišla asi za týden, co jsem takhle najet, tak přišla nějaká nutriční terapeutka a říká mi, co byste si jako představ. Já říkám, ta umělina, co dostávám na místo, má to a ráno, to je strašná. Jo, ty pomazánky já nesnáším, já nevím, co je v nich. A já musím vědět ty věci. Já když vidím jenom bílou hmotu nějakou mazací, tak je mi z toho zlé. Já bych radši, kdyby byl nějaký ten balený sýr. No věříte mi, že jsem od té doby dostával normální máslíčko, maličký takový, a asi 4 nebo 5 kousků veky. No a vždycky nějaký ten sýr, prezident, nebo to je jedno jaký, prostě ten mazací. Takže
0: Jardo, já vás poslouchám pozorně, ale trochu odbočujem, protože ta otázka nezní, jak se vaří v nemocnici, nebo jak se drží dieta. Ta otázka zní, jestli umíme jíst střídně.
1: Takhle se udrží šílá linie. Tak.
0: No tak něco na to může být, ale na druhou stranu.
1: Já jsem v nemocnici schodil až na 84. Země vysela kůži jako z Badalda.
0: Já vím, ale on je taky tím, že tělo podstupuje zákrok a pak se s tím musí vypořádat. No. Je to úplně jiná situace, že jo, než...
1: No ne, to není zákrokem. To je tím, že v nemocnici se člověk podívá na to jídlo a okamžitě ztratí chuť jídlu. Takže chce to prostě mít jíst a trošičku se možná teda pohybovat, ale každý to nemusí, třeba ve stáří už se to pohybování... Těžko je člověk, který mu je, já nevím, k 80 a má trošku nadváhu, tak asi těžko bude běhat 500, že jo?
0: No jasně, tak ale, o tom to není taky, no. No.
1: Ale snižovat opravdu ty krmní dávky, dostávat tolik kalorií, kolik člověk potřebuje, teď mám rovných 90 a jsem naprosto spokojený.
0: No tak vidíte.
1: Takže takhle, no.
0: Dobře.
1: Myslím si, že s tou obezitou by se teda něco dělat mělo, protože jsme strašně jinak rozežraný národ. Já když vidím, jak lidi jedí v noci, Já v noci nemůžu pohlídání sousto, já nevím. Prostě.
0: Tak každý má ten biorytmus zavedený trochu jinak a živý denní režim zavedený také jinak, že jo, někdo žije v noci, někdo zase časně ráno, někdo pozdě večer.
1: Je to pravda.
0: Těžko rozebírat. Každopádně, Jardo, děkuju za úvodní povídání, jinak vám přeju klidný večer a budu se těšit zase příště v noční lince. Jo, děkuju moc krát.
1: Děkuju, já vám ještě jednou všechny posluchači i vás, mějte se všichni krásně.
0: Také.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožaráj, skupina Elán a písnička Zalúbení. No a vy posloucháte Noční linku, dnes středečně čtvrteční a 16,5 minuty po 23. hodině. To je přesný čas a na telefonu pozdravíme teď Staňku z Otrokovic. Hezký večer, Staňko.
1: Hezký večer vám, Jitko, a všem, kdo jsou na příjmu, a zdravím moc a moc pana Jardu.
0: Ano.
1: Nevěděla jsem téma, teď jsem se vás ptala, takže vím.
0: Uh-huh.
1: A souvisí to i s tím, co chci reagovat na pana Jardu.
0: Uh-huh.
1: Mám podobný problém, právě záleží na tom, co máme v sobě. Bakterie, parazity, podle toho jsou chutě neovladatelné a tak, jo. Takže když vlastně člověk má parazity, je přehnaná třeba chuť na sladké, jo.
0: Uh-huh.
1: Ale chtěla bych říct k panu Jardovi, pane Jardo, mám stejný problém. Roky nikoho nezajímá zlatý stafilokok a dokonce v krajské, krajské infekční ordinaci mi řekli na zlatého stafilokoka, že ten se neřeší, protože ho mají všichni,
0: mm-hmm.
1: takže člověk s prominutím může chcípnout. Jo?
0: Tak a s dovolením uděláme tečku, Staňko, a půjdeme k tématu, které zní.
1: Parazity mi zapřeli.
0: Staňko, Staňko.
1: To jsou věci, které se nesmí vyslovit. No, střídmost...
0: Umíme jí střídně, je téma, ano? Děkuju.
1: Je to právě i podle toho, co máme v sobě a co nám pomáhají nebo nepomáhají léčit, ale ono není jako zájem. Člověk dokáže je střídně, někdy je prostě doslova i nechuť, mm-hmm. podle toho, jak je třeba únava, mm-hmm. nadělaný člověk, jo? A z toho by sežral vlka. Jo, to... Je to o náladě, je to o tom, co máme v sobě, je to...
0: A není to třeba o tom, aby člověk měl v jídle udělaný pořádek a nejedl třeba jedenkrát denně a pak neřešil ten vlčí hlad, ale jedl třeba malé dávky pětkrát denně a tak dále, což souvisí s tím naším tématem, třeba právě na rozdíl od zlatého stafilokoka.
1: Souvisí, no. Ale to souvisí právě taky, to podněcuje taky určitý jako způsob jídla.
0: Uh-huh.
1: Souvisí, ale jako to člověk musí být v nějaké zdravotní kondici, aby se dokázal soustředit i na to pravidelné jídlo a
0: ale
1: na
0: no, takový... tak Staňko.
1: Jo, teď to je, to prostě, když máte starosti, tak jde leda co s bokem někdy i to jídlo.
0: No tak to samozřejmě jsou výjimečné situace. Ano, že nebudete třeba celý den jíst. No.
1: Jeden z lidí, který ty výjimečné situace má za režním pořádku. Jako fakt, jako špatná zkušenost a můžu potvrdit, že jako bohužel zakončím to tím, zdravotnictví nefunguje.
0: Staňko, ještě jednou se vás zeptám. Umíte jíst střídně a zdravě? Máte pocit, že se o to snažíte alespoň? A když tak eventuálně třeba co tak zařadit do jídelníčku, aby člověk měl dobrý pocit z toho, že se stará o své zdraví a neházel to na zdravotnictví? No.
1: Ano, snažit se můžu,
0: no.
1: Ale když člověk žije sám, tak někdy jíte i jedno jídlo 4 dny, když neumíte navařit.
0: Jo, já myslela jedno jídlo od rána do večera, furt nepřetržitě, ano.
1: Mně to jako někdy už jako říkám nic, už to musím dojet, protože jako nechce člověk vyhazovat, ale zase za každou cenu jako není dobře vyhazovat, ale
0: no,
1: jako
0: jasně,
1: neumím uvařit v malém. Byla jsem zvyklá vařit pro malý cirkus.
0: Budete muset zvát sousedy asi, jak to tak vypadá.
1: Jo, už došlo i na to, že jsem nesla vedle.
0: Jo, to věřím, ano. No jo, no tak menší hrnec koupit a je to řešený.
1: Neumím ochutit malou dávku rajské. Já umím rajskou uvařit v 5 litrech.
0: Tak to pak je na dlouho, no. To já bych to měla do konce života, teda 5 litrů rajský, to vám řeknu rovnou, ale...
1: To se roznáš, to jako děcka, když měli jako o to zájem, tak se holizovali až za ušima, jo.
0: Aha.
1: Ale když jsem si chtěla uvařit jako opravdu jenom pro sebe, když nebyl zájem, prostě chtěla jsem si uvařit rajskou pro sebe, tak jsem ju nemohla dochutit.
0: Jo.
1: Prostě neumím, jo, jako člověk vaří, jak když byly 2 děcka, kluk, holka, puberta, jo, to byl malý cirkus, no, takže na
0: tak rodinné vaření je samozřejmě něco jiného než pro solistu, to je jasná věc, že to není úplně jednoduchá věc.
1: No, a dávat do mražáku všechno, taky ten mražák není nafukovací a někdy se taky musí vyprázdnit a byla doba, když jsem třeba z toho mražáku vůbec jako neměla chuť.
0: Už to není tak ono, je. To je asi pravda. Tak. Dobře, Staňko, moc vám děkuju, jinak přeju hezký večer, hodně zdraví a pokud možno takové to zdravé stravování. Se mějte se hezky, naslyšenou a připomínám, naše téma je velmi jednoduché. Umíme jíst střídně, eventuálně potažmo zdravě. Nechám to na vás, na vašich zkušenostech, jak jsme na tom, jak to vidíte kolem sebe, když se kolem sebe podíváte a tak dále. A telefon k nám stále stejný 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko

tři města. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je poliká.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit ocikánky, a dříve, než mě přijme svatý

Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

tři města. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku.

0: při mě stál. Když při mě stál. On při mě stál.
1: Jaromír Nohavica, Mám je zvu na rtu, tolik písnička a tentokrát se dovolal Robert z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
2: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
1: Mm-hmm.
2: Tím začnu. No a teďka k tématu.
1: No.
2: Takže, co se týče mě, mám rád dobré jídlo.
1: Mm-hmm.
2: Nějakou tu nadváhu mám, ale s rozumem.
1: Jo.
2: A co mě poradil kolega v práci, můžu doporučit, tak on mě říkal, hochu, oni na to hodně jsou reklamy, tak co bude kola, Coca-Cola a toto. A já jsem to vynechal, místo toho piju matonku,
1: mm-hmm.
2: takže jsem zhodil nějakých 6 kilo, jo.
1: Takže jste vynechal sladké limonády.

0: každý má samozřejmě jiný organismus.
1: No tak jasná věc.
0: Třeba jednému nesedět druhému.
1: Ano, ano, ano. No a obecně, když se díváte kolem sebe, máte pocit, že lidstvo v současné době v 21. století umí jíst střídmě, nebo naopak tím, že alespoň třeba tady v Evropě máme opravdu všeho dostatek, takže zkrátka mnoho lidí se cpe horem dolem a neví, kdy přestat a tak dál. A pak tady jsou různé výsledky toho, jak je to třeba i vidět, že zkrátka vyzkoušeli úplně všechno mnozí, co se týče jídla.
0: Tak ono, je potřeba uvažovat, jo, co se k čemu hodí. Já třeba si pamatuju, že když jsem byl malej, tak mě to musela naučit moje máma, protože jako já třeba jsem si taky dobrý jídlo dal, ale kolikrát mě nebylo třeba dobře, protože jsem neuvažoval, jo, že třeba jsem si dal, řeknu příklad, třeba kremáček a pak jsem si dal okurkinu a protože to nešlo dohromady, tak jsem zvracel.
1: Že jste plácal všechno možné páté přes deváté.
0: Páté přes deváté. A teďka už prostě vím, jo, že když jim sladký a pak si chci dát slaný, tak třeba 2-3 hodiny počkám, protože vím, že mě nemuselo být dobře, takže jsou to jako že opatrnější.
1: Ano, ano. A přemýšlíte třeba, Robert, nad tím, jestli jíte tučné jídlo nebo méně tučné jídlo, co je pro vás zdravější, co třeba váš žaludek lépe snáší a stráví a zdravěji zkrátka přijme a tak?
0: Tak já se třeba vyhýbám vepřovinu, protože nezdraví, je to nakonce napsané i v Biblii, ale to už by bylo zase jiný téma. No a jako maso si dám, ale všechno zrozumím, já musím vždycky
1: mírně
0: uvažovat, kolik a jak a tak dál.
1: Takže o tom přemýšlíte zkrátka, čím se nacpete a co jo si dáte, když je hlad. I. Nejenom, když je chuť, jo?
0: Ano, ano.
1: Dobře.
0: Jinak jsem se chtěl, závěrem chtěl pozdravovat paní Ludmilu.
1: Dobře.
0: Potom paní Vlastičku z Krnova, Olino, zkrátka všechny linkaře, pak všechny moderátorové linky.
1: Děkujeme, děkujeme.
0: No, někdy se dovolám, jindy ne, ale za to vy nemůžete, za to může AI, jo, a vždycky šílím, když se nemůžu dovolat, tam je vždycky, to je prostě AI, ten, komu volá, ten odpovídá. Dokážu si představit, kdyby třeba hořelo a přerušovali mě, tak už by pak mohli rovno zavát všechny sbory ve městě, protože než bych se dovolal, tak by byl večera požár, už by bylo teda pořádně rozsáhlo.
1: Jo, jo, jo.
0: A za to vy nemůžete.
1: Za to opravdu já nemohu. Ano, přesně tak. Děkuji, no. Děkuji za uznání.
0: Mějte hezky.
1: Taky, Roberte.
0: Všechny pozdravujte.
1: Hezký večer vám přeju a děkuji za návštěvu. Ano? Mějte se
0: jo,
1: pěkně.
0: Mám vás moc rád, jste moc prima rozhlas.
1: Děkujeme moc krát za přízeň, nashledanou, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince. No a teď už je nachystána Zuzana Michnová se skupinou Marcias.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik písnička s Luisem od Zuzany Michnové. No a krátce po půl dvanácté pozdravíme Jana.
1: Ano, dobrý večer.
0: Hodonínsko,
1: ano,
0: poblíž
1: Hodonína.
0: Moc vás zdravím, přeju hezký večer, Honzo, a jsem ráda, že jste našel taky chvilku času se u nás zastavit na kus řeči. No, na Moravě se dobře jí, že jo? Rádi Moraváci jedí dobře, vaří dobře, pečou. Tak povězte, umíte jíst střídmě, umíte si to ohlídat?
1: No já, tam to řeknu tak, já když jsem měl přes 65 roků, tak jsem vážil 111 kilo.
0: A to je na vaší vejšku třeba postavu dost, nebo úplně v pohodě?
1: No, já jsem měl 175 centimetrů a potom jsem potřeboval jít na předoperační vyšetření a oni tam zjistili ledviny, játra, destičky málo, močáky, ale alkohol mě nezjistili, protože já jsem se přiznal, oni řekli tak všechno odbourat, a já jsem shodil si na pěkných 84 kilo za těch 8-9 roků.
0: Ale to je teda velká cifra, teda já vám řeknu.
1: Jo, ale já jsem méně jedl, odboural jsem alkohol, moc jsem pracoval, méně jedl a opravdu to funguje, ale protože jsem syn boží, tak si zase normál Baťa pohodím, dám si aj to. Slovácký trojboj.
0: Co to je?
1: Decentně, slivovica, pivo, víno.
0: Jo, tak. Tomu říkáte střídně jíst a střídně pít, jo? Já se z toho zblázním.
1: Nejíst, a dělat.
0: Jo.
1: A ta práce mě tak k tomu vede, že nemám čas ani pojest.
0: No jo, ale to zase není zdravá záležitost, když se vykašlete úplně na jídlo a tomu tělu nedáte nějaké živiny, abyste získával z toho zdravého jídla energii zkrátka.
1: Nevykašlu, já mám normálně jídlo o 10 hodinách první. Jo, a ještě jsem chtěl říct, já jsem 35 roků nekouřil a vypil jsem pivo.
0: Ano.
1: A teď už 2 roky kouřím a piju pivo.
0: Zase jste se vrátil ke kouření.
1: Jedno, dvě denně piva, denně, jo, ty cigarety taky málo, tak jsem tam.
0: Jo, ale prostě jste si to dopřál, jakoby tyhle ty hříšky,
1: jako,
0: jo, trochu.
1: Jakože jsem syn boží. No, a tak jsem se chtěl s tím svěřit, že opravdu prací, střízmostí, odbora ten alkohol, ne
0: že
1: úplně,
0: se dají schodit kila a získat tu vysněnou váhu, tedy, jo?
1: Krásně. A všichni mě říkali, je, co ti je, ty jsi tak chudý. A půjdám, já už jsem byl bohatý dost dlouho, teď jsem chudý.
0: No, a jinak máte pocit tam i ze svých třeba kamarádů, kamarádek, že u vás na Moravě dokážete jíst střídně? Dokážete si odepřít třeba takové ty dobré sladkosti, domácí koláče a tohle všechno? Nebo normálně, dát si, ale jenom tak fakt střídně, no?
1: Normálně po každém jídle si dám desert.
0: Ano.
1: A to mám jako jemně opečenou topínku na sucho. A to si dám máslo a k tomu si dám med a posypu si to ořechama. A jenom jednu půlku krajíčku chleba.
0: No tak vy jste opravdu střídmý jedlík, to zas musím říct, že jo.
1: To stačí, ano, fakt.
0: Já vím, že když člověk jí pomalu opravdu a sní toho málo a pak se zamyslí, tak vlastně zjistí, že má dost, že jo, než když to na sebe nahrne a pak jo, je chvilku předspaný a je to k ničemu.
1: Ta střídmost je o tom, že když mám třeba na dvoře kachny, husy, já si ji zabiju, upeču celou.
0: Ano, ano.
1: Ale sním jenom kousek.
0: Jo.
1: Zamrazím a jak mám na ňu hlad, tak zase si vytáhnu kousek.
0: Kousek vyndáte.
1: Můžu to jezdat i v noci, normálně já se zbudím v noci a dám si hořčičák mléka a třeba suchý chleba. A tata vždycky říkal, suchý chleba ti nedá jim do umřít. A měl pravdu. A on si nosil do práce sirupovou vodu v té flašce klasické, 3/4 litrovej.
0: Jasně.
1: A chleba,
0: ano.
1: A chlapi pokrajovali klobásky, špéky a tata byl chudý. Zemřel ve 72 letech, tuberkulózní, pokuřoval a 8 měsíců před smrtí přestal kůřit. No a tak já už ho doháňám, já už mám 70. A jsem syn boží.
0: No dobře.
1: Chtěl svěřit.
0: Jo. No dobře, Honzo, no tak vám taky děkuju samozřejmě za vaše povídání a za váš příspěvek, jak to všechno vnímáte. Jinak vám přeju hlavně hodně zdraví, ať tu střídmost dokážete pěkně tak jako dodržovat pro sebe, pro své zdraví. No a budu se těšit zase někdy v noční lince, když se u nás zastavíte.
1: No, dokonce jsem si musel to číslo zapsat na papírek, protože ty čísla jsou tolik čísel na světě a i na domech, všude.
0: Jo, kdo si to má pamatovat, že jo, to máte pravdu. Ano, rozumím.
1: Je to jednoduché.
0: Tak jo.
1: Dobrou noc, moc přeju. Děkuju.
0: Mějte se hezky, já děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mariah Carey a její písnička Without You. No a kdo pak se dovolal, já už to vím a vám ráda prozradím. Paní Libuška z Mnichovic na lince. Hezký večer, Libuško.
1: Já vám velmi Libuško moc a všechny posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A já teda bych řekla tomu dnema, já jako se nepředspávám, to první bylo špatně a tak nějak jen přijím. Jako dneska jsem měla brambory s tvarohem a kompot, no. Mm-hmm. A já se na něm pochutnám, jo. Abych vám řekla pravdu, lepší než na řízku. A nebo koprovku mám ráda, takový ty, a ne, uvažím to toho moc, že to pro osobu.
0: Mm-hmm. Prostě taková ta klasičtější nebo eventuálně obyčejnější, jednodušší jídla, která vás nezatíží nějak extra,
1: ano,
0: tak
1: no,
0: to vám dělá dobře. Třeba,
1: to jako jo. Tak jinak, jako, no, aby říkám, taky se stalo, že jsem třeba udělala bramboráka, napadla jsem se vody, a to jsem udělala hloupost, protože mi bylo špatně.
0: Bylo to přes příliš těžké jídlo na žaludek, jo, když se to zapilo spláchlo vodou.
1: To si říká, co teda, ty už to nedělám. Ale, no, to mi těžko, no.
0: Je takže pravda, že přece jenom je to jídlo mastnější, to je fakt, že potom s tou vodou asi.
1: To nejde.
0: Jinak máte pocit, že se lidé kolem vás předspávají nehorázně, vším možným?
1: No, kdo mu chutná, ta třeba se předspává. Podle toho každý, jak
0: to jak si roztahnul žaludek, že jo?
1: Už. No, ano, přesně. Takže já jako teď konce nepředspávám.
0: No tak asi dobře děláte a určitě to i cítíte na své kondici, že je to dobře pro tělo, ne? Tohleto.
1: No je, určitě, no. To víte, tak říkám, jako abych vám řekla, teďko nevím, ale maso mít nemusím. Takže taky třeba sně, ale maso mít nemusím.
0: Patříte už skoro mezi vegetariány, dalo by se říct, nebo ještě ne?
1: To ne.
0: Občas si dáte, ale nemusíte.
1: Ale říkám, radši dám přednost a tý koprovce příbuzná taky řekla, že má radši koprovku taky.
0: Klidně bez masa. Vajíčko bez brambory nebo bramboru jenom je vyřešeno.
1: No, kaši, že jo, na to boko, nebo tak. Takový lehký jídla, no.
0: Lehčí jídla, to je pravda.
1: To mám ráda.
0: Měníte způsob stravování třeba v létě, když jsou horké dny a potom v zimě, když člověk se potřebuje vlastně i jídlem trochu jakoby zahřát?
1: No, jako v létě to člověku taky nechutná, že jo. Protože jako ty bylo horko, tak jako takový lehčí.
0: Tak to tělo nepotřebuje, že jo, tolik se nacpat. A Libuška se nám ztratila z telefonní linky, tak to mě moc mrzí, Libuško. Ale já myslím, že to podstatné jsme řekli, takže každopádně moc děkuju, moc vás zdravím do Mnichovic, přeju hezký večer, no a budu se těšit někdy příště, tak to mě mrzí, ale stalo se, což se někdy taky přihodí, no a teď už je u nás nachystaný Jirka Schellinger.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Schellinger a jsem prý blázen, jen tolik písnička. Blížíme se k půlnoci a krátce před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové paní Magdalénu. Hezký večer, Magdaléno.
1: Já přeju všem hezký večer. Děkuji. Posluchačům i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny i za sebe samozřejmě. Tak co a pak napadá vás, Magdalénko, s tím umíme jí střídně?
1: Já jsem ukázněná ve stravování. Uh-huh. To bylo tím, že jsme byli pracovně do zaneprázdnění, takže se jedlo večer, když jsme se přejídali. Uh-huh. Já jsem do té doby, než jsem začala soukromničit, měla 50 kilo.
0: Jo.
1: Začala jsem nabývat tímhletím stylem života, uh-huh. ale měla jsem maminku, která dobře vařila, uh-huh. a přestože jsem byla hubeňour, tak jsem dovedla sníst třeba 10-12 plátků v houbový omáčce nebo k vepřu, kde dozelo, uh-huh. ale prostě měla jsem dobrý trávení.
0: To dobré trávení, ano, ano.
1: Nestěžovala jsem si na stravování ve školní jídelně.
0: Ano.
1: Nepřipadalo mě to tak, že by to bylo tak špatný. Uh-huh. A chtěla bych říct, ti, co si stěžují na stravu v nemocnici, uh-huh. tak já bych řekla, že jsem dost rozmazlená, ale díky tomu, že jsem tady měla my kamarádky, manžela kuchaře v nemocnici, mm-hmm. a ona byla taky dobrá kuchařka, nikdy slovem neřekla, protože on nikdy v práci nejed, nosil si v obědy domů, takže se pak asi najedli oba dva.
0: Ano.
1: A nikdy ani jeden neřekl, že by bylo něco špatného. Mm-hmm. A já, když jsem teď trávila po operaci 10-11 dní v nemocnici, mm-hmm. tak jsem si nemohla stěžovat ani na jedno jídlo. A
0: tak
1: pak jsou
0: dobře.
1: Tam ještě ve většině nemocnic ještě nějaký takový bufety, kde se dá objednat jídlo. Tak jestliže je někdo rozmazlený, tak ať si to jídlo tam objedná, a nebo mám teď od kamarádky snachu v nemocnici, mm-hmm. a protože aby jedla, se hrozně zhubla, aby jedla, taky manžel denodenně vaří a to jídlo jí tam nosí. Takže to je další řešení problému a nemůžeme tím nadávat na špatné zdravotnictví.
0: No, to si myslím, že tady ani nepadlo a to sem se opravdu nepatří vlastně tohleto téma. Ale k té střídmosti, obecně když se díváte kolem sebe, tak současná doba, já myslím, že přeje tomu, aby si lidé dovolili v obchodě anebo i v restauraci cokoliv, co se týče nakoupit k jídlu nebo dát si k jídlu. Ty ano. prostředky tady jsou, máme se, ať už chceme si to přiznat nebo nechceme, máme se velmi dobře. A máte ano. pocit, že lidé neumíjí, jak si střídně žít, třeba, že i nakupují přes příliš a pak to letí, lítá do těch popelnic.
1: Já to vidím podle kamarádů, přátel no. a při nějakých sezeních
0: no.
1: a u sousedu a pak i v prodejnách.
0: Ano, ano.
1: Lidi mají narvaný vozejky jídlem,
0: no jo.
1: myslím, že bez přemýšlení, ale my nemáme kvalitní potraviny. Naše ano, ale dovozový nestojí za nic.
0: To už je zase jiná otázka tohleto, no.
1: Ale já třeba spoustu, já to beru jako spoustu, že my jsme byli naučeni s každou škůrkou od chleba šetřit.
0: Ano, ano, a spotřebovat všechno, co to jde.
1: Teď prostě to, co jako projde zárukou nebo chytá velice brzy.
0: Plíseň.
1: Mm-hmm. Tak já to musím vyhodit, protože v tu ránu jako žaludek můj se ozve.
0: No tak jako samozřejmě, že se nebudete ládovat třeba plesnivým pečivem.
1: A když jsem věděla, jak mě to trhá srdce, prostě když to nesu do toho kontejneru, teď jsem byla na zákroku lékařským takovým a měla jsem různý problémy potom asi 3 týdny.
0: Rozumím.
1: Takže jsem nedávno vyprazňovala ledničku. A že sousedku, který by to bývala mohla dát, mám na dovolený, na prázdninu. Tak když jsem to nesla do toho kontejneru, tak jsem se opravdu styděla.
0: Tak to člověk nedělá rád tohleto a hlavně je to prostě škoda, no, když se to pak musí vyhodit no, a no. tak rozumím.
1: Říkám, kdyby člověk to dopředu věděl, aby prostě na nějakou tu linku zavolal, ať si proto přijdou, protože většina toho jídla byla jako zavakuovaná, a nebo v kelímkách a tak. Takže prostě by to asi bylo stravitelný.
0: Jasně, jasně.
1: Kdyby to bylo ještě odejít v době záruky.
0: Prostě nemuselo by se to vyhazat. Dobře, paní Magdaleno, tak vám taky moc děkuju za příspěvek.
1: Ano.
0: Popřeju. Děkuju, popřeju hodně zdraví taky.
1: Do nového dne.
0: Děkuju nápodobně, mějte se moc hezky a zase příště se budu těšit. Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Marcel Zmožek. Láska je největší dar. Půlnoc klepe na dveře, pojďme těsně před půlnocí a před přehoupnutím se do nového dne také nahlédnout do pošty. Do e-mailu se nám dopsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Jsem chovancem domova důchodců. Ve všední den nám přinesou oběd v pátek 2. Na večeři a ve svátek si musíme něco koupit, třeba bagetu, no a v neděli občas dostaneme něco dobrého v chrámu, třeba i od Ukrajinců. Přesto jsem mírně obézní, těžko se mi chodí. No a plýtvat jídlem, tak to si vůbec neumím představit. Ale můžete mi o tom vyprávět. Hezký večer všem, Mojmír Kříž. Tak pane Mojmíre, moc vám taky děkuju, přeju krásný pozdní večer. No a my teď s písničkou od Erika Carmena jdeme na to se přehoupnout do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: Tak s písničkou od Erika Carmena jsme se přehoupli do nového dne, kterým je čtvrtek s datem už 27. srpna. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den čtvrteční. Veselý, vydařený, jupiterský, zkrátka šťastný, úsměvný. Pokud máte před sebou nějaké pracovní povinnosti, tak ať vás samozřejmě vaše práce těší, ať to všechno dobře dopadne, ať z toho máte radost a pokud vás čeká letní prázdninový den, tak si ji užívejte s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny můžeme a budeme povídat na téma umíme jíst střídně. Znáte úsloví jest do polosyta a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejenom v naší zemi, třeba v rodinách, spousta jídla vyhazuje a že se plýtvá potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích také velmi vidět. No a to, že lidé rádi jedí obecně, tak to víme každý z nás sám dobře, co říkáte. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají své, ale nejme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli, nebo že se pozapomíná na střídmost a skromnost. Tak co vy, vaše zkušenosti a názory? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a osmý den. No a krátce po půlnoci se k nám dovolala z Javorníku také paní Ema. Krásnou noc, Emo.
1: Paní, těžko zdravím vás.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Já jsem šla teď z práce a vaše téma dneska je úžasné, jako vždycky říkám, když se k vám dovolám.
0: Já se toho hned s dovolením chytím, když přijdete takhle pozdě o půlnoci domů z práce. Jíte ještě?
1: Jo.
0: A potřebuje zdravím. To tělo vysloveně?
1: Jo, potřebuji.
0: Jako já se sklidnit po práci.
1: Já si teda dám oběd, nebo něco takového. Ale já miluji zeleninu, prostě já bez zeleniny bych si.
0: Rozumím, to je velká výhra tohle, no.
1: Ale když můj manžel uvaří cegednický guláš,
0: jo.
1: Anebo fazolový guláš s uzeným masem, tak to si dám i dvě porce, protože tomu neodolám, to je něco božského.
0: Rozumím, rozumím. A ještě když to někdo uvaří, že jo, s láskou.
1: Ne. Zkoušela jsem to, ale takový segetín a takový fazolový guláš, jak uvaří můj manžel.
0: Jo, jo, nedá se.
1: Neumím, neudělám to. Ale jako já, když přijdu večer z práce, že celý den jsem v hospodě a to už víte, to už mě znáte.
0: To jsme si povídali, ano, ano.
1: Pozice, no. Tak já si udělám třeba volské oko, tomu si dám okurky, hodně rajčat, Prostě čerstvá zelenina u mě musí být.
0: Ano.
1: Chleba s domácím sádlem a rajče na to, no, a tomu horký čaj s citronem, nic lepšího neznám prostě.
0: Rozumím, rozumím. No a co s tou střídmostí? Máte pocit, že patříte mezi střídmé strávníky, nebo že se někdy ráda nacpete?
1: Určitě, protože já si udržuji, mám takovou váhu asi 50 kilo.
0: No tak to je krása.
1: 1,59 m.
0: Jo.
1: Byly časy, kdy jsem měla 80 kilo, ale
0: To už je hodně na vás tou výškou, no.
1: No, ale po rodině, řeknu, tragédii trošku jsem zhodila na 45, tak jsem to vytáhla na 50 a držím si to.
0: Jo, jo, jo.
1: Uvahu, prostě miluji zeleninu, bez zeleniny bych nemohla žít.
0: Rozumím, rozumím.
1: Ale když můj manžel uvaří, tak jako to se fakt opravdu nadvládnu.
0: Tak tomu věřím.
1: A dovezla jsem do práce se getin, který vařil mému šef kuchaři. A ten málem snědl i tu sklinku. Říkal, že lepší věc nejedl, no.
0: Jo, jo, někdo umí dochutit a udělat to vysloveně od srdce.
1: Já to opravdu tak neumím, jako jo. Já uvařím se goř, ale pořád mi tam něco chybí.
0: Jasně,
1: ale manžel, když vaří, tak to je pohádka úplně.
0: Rozumím.
1: A pracovala jsem v restauraci a manžel mi vždycky na víkend vařil segednický guláš pro Poláky. A ty by s prominutím zežrali i ten talíř, kdyby mohli. No a v mojí práci jsem měla tu čest, chyběla kuchařka, tak mě šefové ukecali, ať jdu vařit.
0: Jo.
1: Tak jsem na víkend vařila svíčkovou, ale já jsem ji vařila podle toho, jak ji vařím doma.
0: Ano.
1: A měla jsem tam manželský pár. A pan si dal svíčkovou s 8 knedlíkama, všechno v pohodě to. A říkal mi, paní servírko, kdyby mi to nebylo hloupé, tak jsem ta líši vylíšu. Takový líšte, mě to nevadí. Ono opravdu před mnou vylízal.
0: Jo.
1: A když platili, tak mi řekl, že je z Brna, že má hotel. A jeho kuchař takovou svíčkou.
0: Takovou dobrotu neumí. No vidíte to, tak to je poklona jako hrom.
1: To byla velká podsta, protože jsem tu svíčkou vařila já. Opravdu ten talíř se mnou vylízal a já se šla do kolen. Už jsem zažila jako na restauraci hodně věcí,
0: jo.
1: Ale že by host, který má hotel, vylízal talíř, to ještě ne.
0: A co ti vaši hosté v restauraci? Cpou se nebo jedí střídmě a zdravě? Jak to vnímáte?
1: Cpou se hlavně Poláci. Přijede 12 Poláků. Protože já je miluji, Poláky, jako jo, já jedním hodně do Polska na dovolenou, nebo ve volném času prostě miluji Polsko.
0: Jo.
1: A oni přijedou 12 Poláků, každý se objedná něco jiného.
0: No jo.
1: A potom ty talíře mezi sebou koujou.
0: Jo, posílej si to.
1: Oni hlavně Poláci milujou knedlíky, naše české guláš.
0: No jo, knedlíky oni nemají, ty naše typické.
1: Ne, z polské mouky se nedá udělat knedlíky. Já jsem zkoušela, že bydlím od hranic.
0: Ano.
1: Koupila jsem polskou mouku, nevykynete to, on to neumí. Protože já, když jedu do Polska se známým, tak nadělám doma knedlíky v masu.
0: A vezete to, jasně.
1: Já jim to tam dovezu, odvezu si 5 litrů žurku, to je něco, jak je náš český vývar, tak Poláci mají žurek.
0: Ano, ano.
1: Perfektní polívka. Zkoušela jsem to doma udělat, no za boha.
0: No, vidíte to, všichni mají něco svého takového originálního, co nejde úplně okopírovat.
1: Když to máte jako Slováky.
0: Člověk chtěl.
1: Byla jsem na Slovensku, učili mě dělat halušky z brambor, já jsem je doma dělala, měla jsem to normálně sračku, opravdu.
0: Nebylo to to samé. No, je to tak, je to tak. Dobře, paní Emo, tak vám moc děkuju, přeju klidný odpočinek po práci, po pracovní směně, mějte se hezky, krásnou noc a zase příště se budu těšit, jo?
1: Vám všem a děkuji, jste úžasné rádio.
0: Děkujeme za přízeň.
1: Volám, jsem vděčná.
0: Budu ráda.
1: Jaké téma taky.
0: Dobře.
1: Krýtuško, hodně vás zdravím.
0: Nápodobně, mějte se hezky.
1: Hodně zdraví.
0: Ano, ano, taky.
1: Krásný zbytek léta, pokud to jde u nás v Jeseníku, kde pracuji a v Javorníku prší.
0: Jej, aha. Tak vidíte, to uvidíme, jaký bude víkend. Mějte se hezky, paní Emo, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přiznání Petra Spáleného. Dlouho, dlouho spím, krátce před půl jednou, tolik písnička. A teď pozdravíme paní Elišku do Olomouce. Eliško, krásnou noc vám přeju.
1: Já vám taky, Tuško, všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: A všechny zdravím, zdravím i vás.
0: Děkuju, děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím stravování.
0: Mm-hmm.
1: Já sice tiž poslouchám svoje tělo.
0: No, dobře děláte. A co pak vám říká?
1: No, jsem ve svým věku, když už mám těch 93,
0: jo,
1: tak klobouk dolů. Tak vypadám celkem dobře.
0: No, vidíte to, velká poklona.
1: Já totiž, můj denní režim začíná těch 9:30, vyjíždím do terénu.
0: Ano, na vzduch.
1: Snídaní nikdy nesnídám, už roky.
0: Nesnídáte?
1: Ne.
0: Co je zvláštní?
1: Nesnídám a vyjíždím do terénu a vracím se, dělám si další tury, někdy nákupy nebo tak.
0: Ano,
1: prostě
0: ano.
1: Pořád venku.
0: Jasně.
1: A mě to tak to tělo chce. Já nejdržím doma.
0: No to vám věřím, ale když jdete rovnou na procházku, na štrapás, tak mě překvapuje, že nesnídáte ráno.
1: Ne, nikdy. Já nepociťuju hlad totiž. Nebo chuť. Takže já to cítím, až tak přijdu, tak já mám vždycky uvařenou takové velké hrnec polívky. A tu jednou teď jsem dojedla dýňovou polívku.
0: No vidíte to.
1: A dneska jsem uvařila čerstvou. No, vývarovo.
0: Ano.
1: A tam je tak zachutnala, že jsem nejenom, že, ale aj o půl čtvrté, jak jsem mu dovařila, jsem si dala polívku.
0: Další talíř, jo? Tak to je dobře.
1: Ano. A já obědy neobědvám, já nemám čas.
0: Jasně.
1: Takže já obědvám v 6 hodin. U mě je to už tak známý. Já mám kamarádku, ona vždycky říká, co měla na oběd v 6 hodin.
0: jo.
1: Takže já ráda vařím, ráda peču. A musím to dělat tak, abych toho nevařila moc, abych teda měla vždycky tak na 2-3 dny.
0: Rozumím.
1: To hlavní jídlo. A i tu polívku. Takže já si vždycky na tím pochutávám a snažím se nic nevyhodit. A třeba příklad, nechodím kupovat chleba. Ten si peču doma.
0: Závidím, že to umíte.
1: A ten mé kamarád se taky ho upeču a on jí taky tak strašně chutná.
0: Takže
1: udělám dva bochníky. No a ten mě vydrží dlouho a ne, já třeba si, když jdu do obchodu koupit chleba, tak ho mám za dva dny presný.
0: To máte pravdu.
1: A mě to ano. Mrzí.
0: Pečivo, já vím, pečivo fakt nevydrží, chleba speciálně. No.
1: Ne. Takže já si radši upeču, já si dám, já to ráda dělám. Takže. A potom to taky ráda jim, protože představte si, že já třeba těch 6 hodin pojím vlastně v oběd.
0: Ano.
1: A pak je s ním teda hodně ovoce zase kupuju, třeba mandarinky, pomeranče, takový to hodně tak mezi dnem to tak s ním.
0: Ano.
1: Ale představte si, že mám jednu závadu, že já přijdu do ložnice a dostanu hlad. Já si lehnu a dostanu hlad, takže já už si večer chystám jídlo na noc.
0: A co pak si tak berete na noční stoleček, no?
1: No, to si vemu, to je můj chleba.
0: Aha.
1: Někdy. Se sádlem, já si škvařím sádlo sama.
0: No, pane, jo.
1: Tak se sádlem a já si vařím takovou mléčnou výživu, že to mám z litru mlíka. A do takových těch sklenic, co mám ty dvě sklenice od mlíka, jak jsou, to si nechávám na noc. A to, do toho dám kakao, nebo koupím tu hořkou čokoládu a různě. Si nespomenu ten prášek, jak tam dávám, co se dávám, místo kaka. To si
0: Karob?
1: Tam taky dvěží. Ano, to si tam dávám. A, nebo koupím nějakou takovou čokoládovou pomazánku, to si dám žičku toho tam. Prostě si udělám takový vývar.
0: Takovou dobrotu.
1: Musím to mít smažení. Mám takové

0: a vám si tu dobrotu.
1: No vidíte to. Takže ale přeci jenom, jak vás poslouchám, tak je to ale velmi střídmá strava v podstatě. Vy se necpete ničím nějakým přetučnělým a několikrát za den. To vůbec ne.
0: Ne, já právě já kolikrát říkám, ani skandávají. Mami, prosím tě, co jíš? Já jsem teďko slavila ty svoje narozeniny, tak jsem dělala tlačenku. Pak se ti říká, co ten dětskám dám domů? No, tak jsem každého podělila.
1: Tlačenkové je to. No, panečko.
0: Oni to chválili, to jsem udělala dobře.
1: Tak, to je dobře.
0: A tak já, ale sama, já jsem mu ještě nechutnala.
1: Tak, přeju.
0: Sama si mu nedám, ale byla jsem pro děcka.
1: Jasně. Takže, tak Eliško, přeju, ať i vám chutná.
0: Já se na tím specializuju, protože za mladá jsme to dělávali.
1: Takže to umíte zkrátka. Dobře, musím poděkovat, Eliško.
0: Takže já se stravuju tu školu.
1: Krásně se stravujete, já moc děkuju za ten popis, jinak vám přeju pevné zdraví, hodně energie a mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
0: Já taky děkuji a mějte se hezky.
1: Dobrou noc. Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To by se skoro dalo podepsat, co říkáte. No a dovolila se paní Anna z Českého Těšína. Krásnou noc, paní Ano.
1: Vám také, zdravím vás.
0: Děkuju.
1: Všechny to poslouchají.
0: Děkuju.
1: No, tak a jsem se usmala tady teď té poslední paní, jaký ona má ten jídelníček, já kdybych tak jedla, tak zaprvé bych se neunesla, protože to, co ona tam v noci to absolutně ne. To je to nejhorší, co by pro mě mohlo být.
0: No, to má fakt každý jinak, jak se tak, že jo, no, jak to člověk poslouchá.
1: To má jinak, já nevím, já ráno vstanu, posnídám. Kolem 10 si dávám ovoce, tak oběd, ale nikdy už teď nevařím dvoje, jakože mám polévku i druhé, buď to nebo to. Pak mám kávu, k tomu něco kousek sladkého a pak večeře tam už, na snídaní a na večeři si dávám zeleninu k tomu. Ale a ještě někdy, když dlouho jako nemůžu spát, tak vím, že ten žaludek mám prázdný, tak si uvařím mléko, protože mě je špatně, když já mám prázdný žaludek.
0: Takže
1: nemůžu. No, nejsem jako takový nějaký ten velký hubeňor, jsem taková selka trochu, ale nejsem nějaký, že bych vážila, já nevím kolik, no, mám přes těch 70 kilo. A takto, ale poslouchala jsem ty dva, nebo kteří to byli na začátku, já nevím, proč paní tam někde dává zlatého stafylokoka, já jsem totiž bývalý zdravotník, to nemá vůbec s jídlem nic společného.
0: Jo.
1: No a ten pan první, že se stěžoval na jídlo, víte, v každé nemocnici vaří jinak. A já nemůžu říct, že by nějak, když jsem celý život pracoval, sice celý život ne na oddělení, ale 15 roku z toho jsem pracoval, tak vím, jaké ti to jídlo bylo.
0: Já vím, ale to jsou přece jenom, to už jsme tady tak jako, abychom...
1: Pečené maso a já nevím co, to jistě, že ne, ale to jídlo bylo k jídlu vždycky. A sama jsem teď nedávno ležela na rehabilitaci a můžu říct, že to jídlo bylo dobré.
0: Tak to je dobře. No a co k té střídmosti řekneme, paní Ano? Máte pocit, že patříte mezi ty, kteří si to umí ohlídat a jíte střídmě? Dáváte si na to pozor?
1: Ano, umím si to ohlídat a také cvičím každé ráno. Na tím se chodí, když už mi to moc nejde, bo mám silnou neuropatii, ale chodím, pokud je počasí na to, jako že chodím o hulkách, neprší nebo něco, tak prostě chodím, musím každý den jít ven, abych ty nohy procvičovala.
0: Jasně.
1: Ale jinak jako v pohodě. Ale ta paní, tam ta jedna mluvila správně, že není třeba vyhazovat opravdu a tam ta, co říká, že neumí navářit, je to jednoduché. Lečo, nebo takové to na zelenině z farušky. To je všechno výborné jídlo. Placek bramborový, brambory a kiška. Nemusí mít pořád jako Bůh ví, jaké masa. To. Nebo ryby jsou rychle udělané k tomu. Brambor, nějaký mrkvový salát a mám oběd. Není třeba nějak to.
0: Tak znáte to, každý to má jinak.
1: No, já bych ho radši rozporcovala a dala si do mražáku a potom upekla. No, ale tak jo, lidé všelijak dělají. Já jako nemám proti ničemu nic, ale opravdu pravidelnost je důležitá. Snídání je velmi důležité. Moje babička vždycky říkala, bez snídání nevycházej z domu. Toto mi říkala. Já se toho držím po dnešní den a myslím si, že mi to prospívá takto, jako že moje maminka velmi málo jedla, byla hubená, naopak, dožila se skoro stovky a říká se, nikdy nelítuj, že si málo jedla. Je takové přísloví, protože ono lidé fakt naspávají se na noc a to není dobré.
0: Není to ideální, no.
1: V noci mám takovou kamarádku, která je syn v noci vyjde ledničko. Ona tam nemůže dát nic takového, co se dá hned sníst, bo to prostě také je pustý.
0: No, dobře. Samozřejmě. Tak Aničko, taky mnohokrát děkuju. Přeju vám.
1: Já vám taky.
0: Ať vám chutná, samozřejmě.
1: Jsem ráda, že jste mě vzala, jak říká ten pan Richard. No a někdy zase, až nebudu spát, tak...
0: Budu se těšit. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Bílá a písnička, která se jmenuje Fénix, tolik v našem vysílání. A teď můžeme pozdravit do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Srdečně vás zdravím, všechny posluchače taky.
0: Děkuju moc krát.
1: Já chci říct jenom, co se týče mě, že jsem neměla vlastně celý život problém ze životosprávou, protože jsem byla štíhlá jako holka a i jako co jsem se vdala, tak vždycky ty vdaný mladý drží ty diety, ale to já jsem nedržela, protože jsem nemusela.
0: No, velká výhoda, že jo?
1: Ano, ano. A myslím si, že maminka říkala, že je to flokem.
0: Že a je to čím?
1: Znamenalo flok.
0: Flokem, jo? Co to je?
1: Ano. Že to je prostě rodový.
0: Aha, protože no to jo.
1: My jsme s bráchou byli oba hubení a sestra s druhým bráchou byli jak špálci.
0: Jasně.
1: Takže maminka říkala, vy jste takový floci. Tak nevím, co to znamenalo, to mě nikdy nevysvětlila, ale tak mě to... No, ale já budu jenom pokračovat dál.
0: No.
1: Takže já jsem potom, když jsem se vdala, tak jsem si říkala, no tak fajn, kluč, jsem byla dobrá, ale měla jsem problém, že jsem měla děti, to bylo jak z Dachau, tak hubený, že já jsem se s něma styděla chodit do poradny. Tak maminka mě přikázala, abych jim prostě vyvážela a vážila. Já jsem byla 5 let doma s nima, nešli do školky. A já jsem prostě nedocílila, aby se...
0: Aby přibrali.
1: Trošku, aby přibrali. A stalo se to, já jsem byla nešťastná, vám řeknu. Jsem se styděla, jsem chodila až poslední do té poradny, až tam nikdo skoro nebyl. A stalo se, že 10. rokem jejich věku najednou se rozjedli, nebudete mi věřit, já jsem to nestačila, to jídlo chystat.
0: Já jsem musela,
1: oni byli na Intru potom, já jsem v sobotu a v neděli nic jiného nedělala. Manželovi se musela kousek buchty schovat, protože jinak všechno. A to jsem dělala kynutý buchty, čokoládovou buchtu s polevou, to si všechno rozebrali oba dva. A nadělali si prostě topinky, 10 cm vysoký, řízky. No když odjeli, tak já seděla, byla jsem ráda,
0: že jsou pryč. To vám věřím. Takový otesánky taky být na starosti, to je taky radost.
1: A byl pokoj, no a tak člověk byl rád, že to zase jedlo.
0: Já vím, jasně, že jo, ale přece jenom, no, člověk si taky rád odpočine.
1: A mě tady ta životospráva jsem se naučila vlastně doma, protože maminka, musela jsem snídat, musela jsem obědvat, nemohla se odfrňovat.
0: Ano, ano.
1: No a to mě zůstalo celý roky a já až letos jsem vlastně byla trochu víc nemocná, zdravotní jsem měla problém, tak jsem musela držet dietu, ale tak šílenou dietu, jenom kuřecí vařený maso a jenom ten vývar a to masíčko a zeleninu do toho. Něco našli mě na játrech, to jenom tak bokem.
0: Jo, že bylo potřeba.
1: Dietou, ano, ta dieta. Takže já jsem zhubla, měla jsem asi 45 kilo. Takže abych to dohnala, tu váhu, tak mě prostě syn zásoboval vším možným prostě.
0: Rozumím, rozumím.
1: Já jsem mohla, tu ledničku jsem otevřela, já jsem měla pořád taky, ale hlad, já jsem se nemohla dojít. A já jsem to dohnala, tu váhu, mám 60, jo, to je tak.
0: To je krásná váha, ano, ano.
1: A já jsem to dohnala a teď, jak byly ty vedra, tak já jsem dělala jednu věc. Já jsem ráno posnídala, lehla jsem si, já jsem ležela do oběda.
0: Odpočinek.
1: Obědy mě zajišťoval syn, tak jsem pojedla, znovu jsem si lehla. Já jsem Diorka prospala, ale já jsem přibrala už.
0: Tak, tak taky dieta v úvozovkách, ano.
1: Takže já nevím, prostě my jsme tak neukáznění, ale já už s tím nedělám žádný.
0: Ale přitom nejste rodina, která by trpěla nadváhou, že jo? Ty těla vám to dovolí, nebo ty metabolizmy vaše v rodině, že si můžete zkusit to i to.
1: A tak já si říkám, že už to řešit ani nebudu, ale já nemůžu nic dopnout.
0: Jo.
1: To je můj problém.
0: To zase.
1: Mě chutná i večer v 9 hodin.
0: A kdykoliv,
1: to není
0: jo?
1: Problém. Prostě odpoledne mám hlad, otvírám ledničku.
0: Ano.
1: Já si připadám teď hrozně, teda nikdy jsem nedělala. Takže já nevím, jak s tou životosprávou teď člověk má naložit. Jestli jsem tím to léto tak přibrala, že jsem jenom ležela.
0: Možná tím, že jste vypnula trochu, jedla. Tak se to takhle posunulo. Každopádně, paní Jindro, moc děkuju. Přeju vám hlavně pevné zdraví. Opatrujte se, ať vám pořád chutná, protože to je také jedna ze známek toho, že se člověk uzdravuje.
1: Děkuju vám, děkuju.
0: A zase příště v Noční lince. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuju,
2: naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd dospíval, písnička je lék, no a přiblížila se jedna hodina noční nebo ranní, jak chcete, každopádně jsme ve finále středečně čtvrteční noční linky. Je tu ještě pohled do pošty, pan Bohumír píše k tématu. No jo, ale co to vlastně znamená jíst střídmě? Jídlo, které se nedá jíst třeba dalším uskladněním, dáme hospodářským zvířatům, lidé z bytů většinou takové vyhodí. To není plýtvání, ale nutnost mít doma uklizeno a zdrávo. Jistě snahou je potravinami neplýtvat. Potraviny jsou drahé. Já končím s večerním jídlem většinou mezi 17. a 19. hodinou, jím méně, ale slabostí mou je ještě později si dát třeba čokoládu. Neodolávám chutím. Tak když chci schodit, točím se tak trochu v bludném kruhu. Tak to je pan Bohumír. Pane Bohumíre, taky děkuju moc krát, jinak ať se vám daří. Hlavně zdraví, ať vám taky trochu chutná a jinak myslím, že o tom přemýšlíte, což je důležitá věc, že to člověk do sebe necpe a nehrne horem dolem. Ale protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů, které jsou pro vás připraveny. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, se hraje veledůležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníku po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dam, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterou si příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě z pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem Černocha podruhé, předstíral, že si ho nevšímá a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský Černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopan tam stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, Černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se záhadou.

Náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Hráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím. A vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl zhurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna, odpověděla. A když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí. A pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zývá. Příběh o prodavačce s nedostačující mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu, nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby jsem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovým. A můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu, což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, Nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi od naproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, jsi přece lékárník. Jenom ta plachosti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a? Už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám. Dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl...
5: Já vím. Náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku... Potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče a ještě ten večer zas říká na svatýho dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v režii, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No... Připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešní překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: A co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starý Ridley mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit na...

0: Cína, takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne.
1: Ty!
0: No počkej, říkal mi ty Mlejsi, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z Horního Města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
1: Já...
0: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
1: Kolik hodin se má strhnout to bláznovství s utíkáním?
2: V 9 hodin.
0: Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Ridliovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
1: Čanku!
0: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiela. Ale aby Roza zase nezjankovatila, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek, Iciku?
1: Čanku, právě s medikamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
0: Iciku, starý kamaráde.
1: Dobrá.
0: Já věděl.
1: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
0: Iciku!
1: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
0: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
1: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
0: Iciku, příteli, drž mi palce.
1: Haló? Haló? Haló? Haló?
3: Ridley!
1: Schönstein, to je pan Ridley. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Ridley.
3: Ale pane Schönsteine, k věci.
1: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
3: Kdo?
1: Chang McGowan.
3: Nesmysl.
1: Mají to dobře promyšleno. Chang jí chce ze dvorku přistavit žebřík.
3: A to je všechno?
1: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Ridley.
3: Ten kus líny irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
1: Ano, ano, ano.
3: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
1: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát, jako... A že pan Ridley bude mít dobrou mužku. Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
0: Starý brachu!
1: Čanku!
0: Slunce už svítí na naše štěstí. Podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin.
1: A
0: dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
1: A prášky?
0: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Ridleyho k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je róza.

A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže? Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokinářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skučet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkal. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dailington Young. Honosné Dailington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dailington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dailington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy pokoupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarcha rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní. Čeřily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Della své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madame, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla nahony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Della. Kupuju vlasy, řekla Madame. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla Madame a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Della. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejděla skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a s 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hopsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? 7 hodin... Už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Della složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely. Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám. Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
3: Je štědrý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
4: Můžu dát smažit řízky, Jime? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši s diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně.
2: 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme.
4: Jim vyněl balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl.
5: Nemysli si o mě, Bůh ví co, řekl Jim. Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo.
2: Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů, na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny, z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými, ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jime. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blýskal od lesky jejího horoucího nadšení.
3: No, není perfektní, Jime? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla.
2: Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí.
4: Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se.
5: Víš co, Delo, řekl. Odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny.
4: A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.